0: aplikace e-doklady, který se odehrál dopoledne a popoledni, přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, téměř 60 tisíc přihlášení a víc než 6,5 tisíce nových registrací, jak sdělila Digitální a informační agentura, která má stejně jako ministerstvo vnitra test za úspěšný. Ověřit chování služby při zvýšené zátěži a ukázat konkrétní technická místa měl právě proto, že se blíží říjnové komunální a senátní volby a voliči se v nich budou opět moci prokazovat také elektronickou podobou občanského průkazu. Zesnulá žena odkázala pražské zoologické dvě nemovitosti a hotovost celkem v hodnotě 13 milionů korun. Frekvenci na to potvrdil mluvčí zahrady Filip Mašek a doplnil, že nejde o ojedinělý případ. Lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířata v zoologické zahradě také v minulosti.
1: Možná ten nejvýjimečnější počin se pojí s Rákosovým pavilonem, což je pavilon pro vzácné papoušky. Dárce Stanislav Rákos tehdy věnoval zoologické zahradě téměř 60 milionů korun, šlo 10 milionů korun v hotovosti a zbytek v nemovitostech. Z tohoto naprosto výjimečného daru byl pak postaven právě pavilon pro vzácné papoušky, který je pojmenován právě po Stanislavu Rákosovi.
0: Například loni pražská zoo zdědila 10 milionů korun. Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na více než 270, přičemž dalších více než 370 lidí je stále pohřešovaných. Píše to agentura Reuters s odvoláním na kolumbijské úřady. Latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek, zatímco pokračují záchranné a vyhledávací práce. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to 84 setin sekundy na minutu 54 vteřin a 38 setin. 26-letá rodačka z Prahy navázala na kraulové dvoustovce na svá zlata z mistrovství Evropy 21 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu dnes vybojovala už čtvrtý titul a celkově šestou medaili.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploměr ukáže 28 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě Čech to bude o něco méně, jen kolem 24. Opět nás čeká slunečno a také jasná obloha. Deště se ani při posledním pracovním dnu nedočkáme. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Na podzim by pak měla projednat speciální zákon, který specifikuje 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš.
1: A voda musí se stát veřejným zájmem. My samozřejmě jsme bohužel od revoluce nepostavili žádnou přehradu. Teď máme v plánu 3 přehrady a jde o to, aby i v tom rozpočtu byl na to dostatek peněz i na tyhle projekty, i na ty přehrady.
0: Národní koalice pro boj se suchem v minulosti fungovala od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. Ve zprávě vyzval k darování krve. Zásoby jsou na kritické minimum. Nedostatek mají ale podle webu také další pražské nemocnice. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každoročně. Lidí do transfuzních stanic chodí proti jiným obdobím polovina. Vliv mají také dovolené nebo cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. Silná exploze otřásla muniční továrnou u italského města Colleferro, pár desítek kilometrů od Říma, jak napsala agentura Reuters s odvoláním na úřady. Ty zjišťují, jestli jsou nějaké oběti. Exploze podle agentury ANSA nastala v oddělení lisování střelného prachu. Prokuratura incident vyšetřuje pro podezření ze žhářství. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a navázali na domácí výhru 2-0. Severočeši vedli už od čtvrté minuty a druhý gól přidali z penalty. O postup do hlavní fáze soutěže se utkají s horším z dvojice Bialystok a Glasgow Rangers.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Po poměrně chladné noci nás čeká opět letní počasí. Pátek přinese teploty od 28 do 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji. Deště se ale nedočkáme. Bude opět jasno a také slunečno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Hlavy na frekvenci 1?
1: No, no jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Můj doktor se mě pýta, koviš pony broky v těle máte?
0: Koviš pony broky? Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Mám z někoho nepostřeli, ne?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy. Frekvenci.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Testu aplikace e-doklady se zúčastnili desítky tisíc lidí. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob. A v pátek bude až 32 stupňů Celsia. Deště se ale nedočkáme. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál dopoledne a popoledni, přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, téměř 60 tisíc přihlášení a víc než 6,5 tisíce nových registrací, jak sdělila Digitální a informační agentura, která má stejně jako ministerstvo vnitra test za úspěšný. Ověřit chování služby při zvýšené zátěži a ukázat konkrétní technická místa měl právě proto, že se blíží říjnové komunální a senátní volby a voliči se v nich budou opět moci prokazovat také elektronickou podobou občanského průkazu. Zesnulá žena odkázala pražské zoologické dvě nemovitosti a hotovost celkem v hodnotě 13 milionů korun. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí zahrady Filip Mašek a doplnil, že nejde o ojedinělý případ. Lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířata v zoologické zahradě také v minulosti.
2: Možná ten nejvýjimečnější počin se pojí s Rákosovým pavilonem, což je pavilon pro vzácné papoušky. Dárce Stanislav Rákos tehdy věnoval zoologické zahradě téměř 60 milionů korun, šlo 10 milionů korun v hotovosti a zbytek v nemovitostech. Z tohoto naprosto výjimečného daru byl pak postaven právě pavilon pro vzácné papoušky, který je pojmenován právě po Stanislavu Rákosovi.
1: Například loni pražská zoo zdědila 10 milionů korun. Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na více než 270, přičemž dalších více než 370 lidí je stále pohřešovaných. Píše to agentura Reuters s odvoláním na kolumbijské úřady. Latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek, zatímco pokračují záchranné a vyhledávací práce. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to 84 setin sekundy na minutu 54 vteřin a 38 setin. 26-letá rodačka z Prahy navázala na kraulové dvoustovce na svá zlata z mistrovství Evropy 21 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu dnes vybojovala už čtvrtý titul a celkově 6. medaili.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploměr ukáže 28 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě Čech to bude o něco méně, jen kolem 24. Opět nás čeká slunečno a také jasná obloha. Deště se ani při posledním pracovním dnu nedočkáme. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Opět vznikne národní koalice proti suchu, a to už od pondělka. V českých nemocnicích chybí krev, vyzvali proto dárce k návštěvě. A páteční počasí bude opět slunečné s teplotami až do 32 stupňů Celsia. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat. Na boj proti suchu chce vláda, včetně nových přehrad, 4 miliardy korun. Na podzim by pak měla projednat speciální zákon, který specifikuje 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš.
2: A voda musí se stát veřejným zájmem. My samozřejmě jsme bohužel od revoluce nepostavili žádnou přehradu. Teď máme v plánu 3 přehrady a jde o to, aby i v tom rozpočtu byl na to dostatek peněz i na tyhle projekty, i na ty přehrady.
1: Národní koalice pro boj se suchem v minulosti fungovala od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. Ve zprávě vyzval k darování krve. Zásoby jsou na kritické minimum. Nedostatek mají ale podle webu také další pražské nemocnice. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každoročně. Lidí do transfuzních stanic chodí proti jiným obdobím polovina. Vliv mají také dovolené nebo cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. Silná exploze otřásla muniční továrnou u italského města Colleferro, pár desítek kilometrů od Říma, jak napsala agentura Reuters s odvoláním na úřady. Ty zjišťují, jestli jsou nějaké oběti. Exploze podle agentury ANSA nastala v oddělení lisování střelného prachu. Prokuratura incident vyšetřuje pro podezření ze žhářství. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a navázali na domácí výhru 2-0. Severočeši vedli už od čtvrté minuty a druhý gól přidali z penalty. O postup do hlavní fáze soutěže se utkají s horším z dvojice Bialystok a Glasgow Rangers.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Po poměrně chladné noci nás čeká

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Doufal jsem, že jsem jiný, že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Nevím sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Přejeme hezké ráno, je to taky Lucie Šmídová, dobrý den.
3: Hezké ráno, tenistka Siniaková vybojovala další titul. Startuje kampaň na volby, bude slunečno a až 32 stupňů. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Turnaj prošly bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americký pár 6-3, 6-4. Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou v podvečer zastavilo stržené trakční vedení. Událost se stala při průjezdu vlaku. Na střeše jednoho z vagónů začaly hořet spadlé dráty. Na místo vyrazili hasiči správy železnic a bylo nutné evakuovat asi 150 cestujících. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 klesla na 41 korun 47 haléřů za litr a cena nafty na 44 korun. Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem práce Alešem Juchelkou dnes navštíví Frýdek Místek. Vládní prázdniny se tak chýlí ke konci a odstartuje ostrá kampaň před komunálními volbami. Jak Frekvenci 1 řekl politolog Jiří Pehe, komunikace hlavních aktérů se nebude lišit od toho, co vidíme už teď v celostátní politice.
4: Ty vládní strany budou argumentovat, že pokud je něco špatně, tak za to může ta předchozí vláda a oni pracují na tom, aby se to zlepšilo.

0: řeky klesl pod 80 kubických metrů za sekundu, což je asi polovina historického červencového průměru.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Zatím máme chladné ráno, přes den ale bude horko, bude většinou jasno, nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Nehody hlásí z D1 a D7.
3: S opatrností projíždíte na dálnici D7, kde na 73. kilometru ve směru na Prahu srazilo osobní vozidlo Svěř. A opatrně také na D1, kde na 99. kilometru za Humpolcem ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehoda se kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A po zprávách už startuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
4: Tak jsme zase na startu, hezké ráno.
5: Krásné páteční svátek má Alan, znám jenom Delona. Mm-hmm. Počkej, ještě toho. Z Meše.
4: Alan Alda.
5: Jo.
4: Alan Alda, no jasně, DJ vlastně z Meše. To je můj velmi oblíbený seriál.
5: Já ho taky mám hrozně rád.
4: Velmi oblíbená filmová postava. A já ho teďka viděl nedávno v nějakém filmu, vánočním myslím, a hrál tam staříka na kolečkovém křesle a já jsem ho normálně nepoznal.
5: Ne.
4: Až někde v půlce filmu říkám, to je VJ z Meše. Aha. Měl říct, že jaký šedivý fousy. To s vámi mrkněte, já vlastně ani nevím, jestli žije ještě teda, abych se přiznal.
5: No to já.
4: Tak to se počkej, to se mrknu.
5: Tohle jsou vždycky takové otázky, které tě do vysílání přímo jako napřímo zarazí.
4: No jo, ale tak jako, hele, začínáme z ostra.
5: Přesně,
4: Alan Alda, jo, už to tam dávám. Alan Alda, 90 let. Oslavil letos 90.
5: No jo.
4: No to se mrkněte schválně, jak...
5: Ale jo, chápu, teď když na něj koukám, tak chápu, že ho nepoznám.
4: No a teď si představ k tomu, když měl ještě ty bílý vousy.
5: A kolečkový křeslo.
4: No, tak, jasně. Mi to chviličku trvalo. Tak 90, člověče, vidíš, tak to jsme to krásně spojili. Tak hezké ráno.
5: Dobré jitro.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.
6: Say low. Yeah, the sign.

0: za chvilku porce humoru od našich kolegů Jany s Mikešem, teď ale horoskopy.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné páteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Alan a Ellen. Blahopřejeme. Slunce ve lvu a luna v paně se dokáže přizpůsobit každé situaci, ale vyžaduje větší ohledy, citlivý přístup k okolí. Je nutné jednat s rozvahou. Co čeká lvy? Volnočasové aktivity mohou mít větší dopad na lásku, než se může zdát. Kroťte své zájmy mimo domov. Pane, před vámi je skvělý den. Co si usmyslíte, to se vám vyvede nad očekávání. Váhy, vaše snaha je očividná, ale ne všichni s vámi souhlasí. Udržujte si nadhled a rozumnou míru snažení. Štíři, nelze vyloučit, že se vám právě dnes podaří, co se změnit k lepšímu. Střelci, více faktorů bude rozptylovat vaši pozornost. Čekají vás větší i menší výzvy. Zapomeňte na hazard a riskování. Myslete na zadní kolečka. Kozorozi, dnes bude velmi záležet na vašem přístupu. I malé změny můžou být důvodem k radosti. Vodnáři, nesnažte se nic lámat přes koleno. Nechte věcem volný průběh. V lásce není vítěze ani poražených. Ryby, chcete-li se s někým setkat, nemá smysl čekat. Nové příležitosti vás posunou do aktivnější polohy. Berani, přehodnotíte svůj dosavadní život a chyby, které jste se dopustili. Zbavíte se nejistoty. Ti odvážní si užijí rafting nebo rodeo na vodě. Býci, mnohé jste si uvědomili a vaše sebejistota vzroste. Pokud patříte mezi páry, které plánují rodinu, mohlo by se zadařit. Blíženci, budete hýřit nápady a invencí, bojujete za své ideály. Vhodná doba na plánování všeho druhu. Radci, určité záležitosti nebo situace mohou nyní silněji podnítit vaši zvědavost. Den je vhodný na upevnění stávajících vazeb, nikoli na navazování nových. Milí přátelé, konstelace vypovídají o smířlivosti a chápavosti, která by měla obecně mezi lidmi zavládnout. Chcete-li sebe nebo něco prosadit, máte skvělou šanci. Věnujte se plavání, aerobiku, tenisu, prostě jakékoliv sportovní činnosti, která vám umožní zbavit se přebytku vaší negativní energie. Přeji úspěšný víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1, protože je pátek, tak pro vás mají Fórek Jana s Mikešem.
1: Představte si mladého člověka, jak jde na pohovor do firmy a uchází se o práci a kouká na něj ta PRistka a říká: no pane Novák, nezlobte se, ale to, že jste se účastnil skupinového sexu, ještě neznamená, že umíte pracovat v kolektivu.
2: Ježíš, to je...
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Páteční ráno, Frekvence 1 s vámi, za minutu půl sedmé, jak to bude dnes s počasím, počítejte s tím, že má být většinou jasno, je před námi hezký a opravdu teplý víkend, teploty kolem 27 až 32 stupňů, chladněji bude na severovýchodě, tam bude kolem 26.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Campy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
0: Čas na krátké zprávy, přesně o půl sedmé, je tu Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, v červenci si vzalo více lidí hypotéku. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za více jak 40 miliard korun. Ve srovnání s loňským rokem to je nárůst o 7%. Čeká nás velká změna v počasí. Český hydrometeorologický ústav předpovídá, že na začátku příštího týdne vlnu veder vystřídá výrazné ochlazení, kdy teploměry ukážou kolem 22 stupňů. S ochlazením přijde také déšť. České volejbalistky v předposledním přípravném zápase před domácím mistrovství Evropy v Brně podlehly Srbkám 1-3.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Pomalte na D7.
5: S opatrností projíždíte na dálnici D7, kde na 73. kilometru ve směru na Prahu srazilo osobní vozidlo Svěř. A opatrně také na D1, kde na 99. kilometru za Humpolcem ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehoda se kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A buongiorno, buona giornata.
4: Ano, to je pro mě, to je ano, pro mě.
0: Já teď dám lupce. Lekce italoštiny.
4: Buongiorno, a ano. Stačí úsměv na tváři, ne? S tím zafunguju, ne?
0: No, řekneš normálně. Buongiorno, spritz bianco, per favore.
4: Per favore.
0: Ano, to je jeden střih z bílého, nebo spritz aperol.
4: Aha.
0: Ty říkají obráceně, já nevím proč, já vždycky přijdu a vždycky říkám aperol spritz, a oni, spritz aperol.
4: Takže buongiorno, spritz aperol. Mm-hmm. Por nebo, favore. Nebo co to por favore?
0: Por favore, a to je myslím španělsky, por favore.
4: Aha.
0: Por favore. Ale to já nechci tady dělat chytrýho, já vím proto jenom, co jsem chytil po hospodách. Jo? Ale myslím si, že u tebe by to mohlo být. Takže odevřeš ty dveře a řekneš buongiorno a za barem se ozve spritz aperol.
4: Ano, je mi to
0: a Lubka se chystá do Itálie na víkend.
4: Je to tak, ale pozor, já úplně poprvé v životě, já teda nemám úplně ráda lítání, jo? Ale jako, když tam chceš na víkend, tak těžko autem. Takže já poprvé v životě letím z Bratislavy. Letěl jsi někdy z Bratislavy?
0: Ne, ale letěl jsem z Brna.
4: Fakt, to já taky.
0: No.
4: Do Řecka. Ale to už je fakt strašně dávno. Ale já je tím, a proč ti to řeknu? Protože zpáteční letenka mě vyšla na 12 stovek.
0: Protože i s cestou do Bratislavy je to pořád levnější, no, než jasně, letět z Prahy. Jasný.
4: Jasně, jako úplně.
0: A ještě se koukneš do Blavy, to já mám moc
4: přesně,
0: rád.
4: Přesně, na Čumila, tak.
0: Nebudeš jediná.
4: Kdo bude koukat na Čumila?
0: Ano.
4: Tam podle mě jsou u Čumila jako davy lidi.
0: Davy, to poznáš, nemusíš vůbec vědět, kde je, když budeš chodit. A najednou je tam spousta lidí, kteří fotí něco na zemi, tak to je ten týpek, co tam leze z toho kanálu.
4: Přesně tak. No nic, tak užívejte víkend, samozřejmě i vy, podle toho, v kolik vám startuje, jestli dneska brzo popolední, tak se třeba potkáme někde na D1.
0: A bacha na ten spritz aperol, protože zrovna Neapol pro mě byla dost nebezpečná.
4: Fakt?
0: Ano.
4: Je to silný?
0: Ne, ale když toho je hodně, on to stojí 2 eura.
4: Tak to nemusí být ani silný.
0: No, tak jsem, já to nemůžu ani říct, že jsem zvracel v Pompejích, to je hrozná ostuda.
4: Jako fakt?
0: Tak si to užij. Hezké ráno.
4: Dobře.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej. Jak rádio.
1: Já bych to asi dneska měl být.
0: Měl bys to být ty a prosím tě, chci to přesně.
1: No tak jo.
0: Kolik pátků může být v jednom roce maximálně?
1: Co? To se takhle ví, jo.
0: Kolik pátků může být maximálně v jednom roce?
1: Ježíš Maria, 48, 52.
0: Typuješ 52? Co typujete vy? Dejte nám vědět, za chvilku na to vlítnem.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: Zákeřná otázka dneska od Lubky v rámci Chytré jak rádio. Kolik pátků v maximu může být v každém roce? Tipnul jsem si 52.
1: Je to 52 až 53. 53 je to maximum. Mm-hmm. Míro, takovej, jako, hele, takovej. Ne, že si pustíš ten svůj, na ten dneska nárok nemáš, ale na tenhle, ne, tenhle ten ti dám, hele, tenhle. Ten je takovej živej od Lubky.
0: Dobře, no. Ale tak sekl jsem se jenom o jeden den.
1: O jeden pátek.
0: To
1: se v podstatě sekl o celý týden, víš?
0: No, dobře, tak jo.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: Za chvíli bude 7, hezký pátek s datem 14. srpna, hrajeme o peníze už v příští hodině, tak určitě zůstaňte s námi, k tomu to nejlepší z muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou Head-Up Play, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíne.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
11: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 7 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: 7 ještě není, seš tady brzo.
12: Tak já zasadu.
0: Klasický moderátor na akci, běžte a něco zatím říkejte.
12: minuto něco říkej.
0: Za minutu bude 7, abychom byli přesní, jsou tu zprávy. A Lucka Šmídová.
12: Hezké ráno, kratší letní prázdniny jsou zřejmě ve hře. Letový provoz pražského letiště se odpoledne vrátí na hlavní runway. A nákladní auto bouralo do svodidel na D1 z Prahy na Brno. Délka letních prázdnin je aktuální téma lidí na sociálních sítích. Ministr školství Robert Plaga totiž rozproudil debatu o tom, jestli mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Termín v červenci a v srpnu mají žáci jednotně už od roku 1925. Podle příspěvku ministr uvažuje, že by se dlouhé volno mohlo přesunout více do průběhu roku. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Druhá etapa modernizace začala na konci března. Loni byla hlavní dráha uzavřená kvůli první etapě modernizace ve stejném období. Vládní prázdniny pomalu končí a začne horká kampaň před říjnovými volbami do obecních a městských zastupitelstev a taky do třetiny senátu. Premiér Andrej Babiš dnes s ministrem práce Alešem Juchelkou vyrazí do Frýdku Místku. Politolog Lukáš Jelínek Frekvenci 1 řekl, že strany si potřebují otestovat popularitu skoro rok po sněmovních volbách.
13: Strany opozice, středopravicové opozice jsou silné především ve velkoměstech, v Praze nebo v Brně. Víme, že hnutí ANO naopak má výrazné pozice ve středně velkých a menších městech. No a společně se potom utkají o města krajská a statutární.
12: Komunální volby nás letos čekají 9. a 10. října. Fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy prohráli v Istanbulu 0-1. Stejným poměrem před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. Utkání rozhodlo ve 40. minutě Václav Černý.
14: Frekvence 1.
1: Počasí.
12: Máme slunečné ráno, teploměry ukazují kolem 13 stupňů. Přes den bude opět většinou jasno. Nejvyšší teploty se dostanou na 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 26.
1: Frekvence 1.
14: Doprava.
12: Nehodu řeší na D1.
15: Dopravní nehoda nákladního vozidla do Svodidel se stále došetřuje na dálnici D1 ve směru na Brno na 99. kilometru. V místě dopravní nehoda se nám kolona netvoří. A se zdržením počítejte při příjezdu do Brna ve směru na Vyškov, kde kolona je mezi 182. kilometrem Kivalka až exitem 194. Zdržení je tam okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
12: A také po 7. hodině pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
16: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1. Míro, věděl jsi, že každý den v týdnu má nějaké své poslání?
0: Každý den v týdnu má své poslání? Hmm.
16: Třeba ve čtvrtek, to bylo včera, to jsme prošvihli.
0: No, to se nevadí.
16: Vadí, když ti řeknu, co, tak to vadí. Hmm. Ve čtvrtek se nejlíp přivolávají peníze.
0: Jak se to dělá?
16: To nevím.
0: Já bych to zkusil i dneska.
16: Ne, dneska to neskoušej. Hmm? Dneska je den ideální pro magii a milostné rituály. Pozor, v pátek, a to je docela dobrý, nejlíp odhadneš svoji velikost.
0: Čeho?
16: V oblečení.
0: Jo, tak. Tak zde říkáš jako milostné rituály a nejlíp odhadneš svoji velikost. Lubko.
16: Nic. Já bych to uzavřela. Já se k tomu vrátím, ale až za chvilku.
0: Uzavřeno.
16: Jo.
1: Míra Michálek
14: a Lubka Ponížilová.

0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1. Ještě pořád mě to zvedá koutky nahoru. Mluvili jsme o tom oblečení, že dneska je ideální den, kdy odhadneš svoji velikost a taky odhadneš daleko nejlíp ze všech dnů v týdnu, co ti bude slušet. Takže
1: pátek, jo.
0: Pátek je, vlastně nevím proč, ale pátek je ideální den na to vyrazit si koupit nové oblečení.
1: Mm-hmm. Já to udělal minule.
0: A bylo přišel to v pátek?
1: Jsem tam a no, já jsem chtěl, už jsem tady o tom mluvil, chtěl jsem ty kraťasy si koupit nějaký. A představ si, no nebylo to v pátek.
0: Bylo no to, vidíš, a to byla ta chyba.
1: No, a normálně jsem přišel do toho obchodu a vezmu tu hromadu těch kraťasů a měli tam jenom XS a S. Neměli jinou velikost u žádných.
0: No to znamená, že ale jsou trendy, protože to všichni kupují.
1: Říkám, tak to je teda jako divný. No tak jsem teda vzal ty SK a představ si, že mi byly.
0: Neke.
1: Mě to potěšilo teda. Ale blbý, že mi byly jenom jakoby v té spodní části.
0: Jo, jako přes lítka.
1: No ne, to byly kraťasy, jakože když jsem je nechal pod břichem, tak jsem se do nich jako nějak našponoval. Mm-hmm. Ale blbý je, že vlastně čím ty kalhoty jsou uší, pod tím břichem.
0: Tím je větší pupíček.
1: Tím větší je to břicho. Takže jsem to radši vzdal. Koupím si tepláky třeba.
0: Ty jsou na pořad. Frekvence 1.

0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1, 24. To jsou peníze a tisíce, jo, které tak, pro vás máme v posledním slově.
1: Už blouzníš, pojďme hrát o prachy.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak, pro jistotu ještě jednou, 24 tedy a 257 403 devítky číslo, na které teď voláte. Pokud chcete vydělávat 24 tisíc korun, koho pak tam máme? Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo
4: Renata.
1: Pak? Renata. Renata volá odkud?
4: Přerovsko.
1: A Renata je překvapená, že se dovolala trošku, co?
4: No.
1: Tak pojďme rovnou na to, Petra Hřebíčková nám tady nechala tuhle větu.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
4: Tak zkusíme kolo.
1: Kolo, říkáte, zkusme to, 24 tisíc lehře.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Ne. Jasný, že se to nabízí v Dánsku, ale kolo to není. Renčo, nevadí, mějte se, zdravíme na Přerovsku, naslyšenou. My přihodíme pětikilo, 24,5 tisíce korun ve hře na frekvenci 1. Hrajeme za hodinu.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Krátké zprávy na Frekvenci 1, přesně o 7:30. Je tu společně se mnou už taky Lucka Šmídová, která nám řekne, jak dnes bude.
1: Hezké ráno, bude slunečno a bude horko.
0: Tak super, děkujeme za tyhle rozšířené informace o dnešním počasí.
1: Ne, počkej, bude až 32 stupňů, tak to je horko.
0: To je pravda.
2: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
0: Tak a pojďme na zprávy, hezké ráno.
1: Pěkné ráno, vlna veder ničí zeleni v českých městech. Podle nejnovějších zpráv jsou například brněnské stromy v nejhorším stavu za posledních 40 let. Věková diskriminace na trhu práce se týká lidí i ve středním věku. Ukázala to výzkumná zpráva vědců z Masarykovy univerzity. Šance na získání práce se podle výzkumu snižují už po 40. O druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Do finále se probojoval suverénně z třetího místa.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: Zdržíte se na D1, D7 a D4.
5: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna od Prahy po D1 od Kivalky až po sjezd na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení obou směrně u exitu Ruzině na dálnici D7. A 10 minut naberete na D4 na Prahu mezi 11. a 9. kilometrem. I tady za to může dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1. Dneska je Světový den ještěrek. Asi koupím té naší popince cvrčky.
0: Ty máš ještěrku?
6: No tak je to gekončík, no. Gekončík noční. Aha. Nemám jí já,
0: ale... ještěrku, když na štěrku si hrála. Tantradata baterku a ona se jim smála. Tak nějak to bylo, ne, ta říkanka?
6: Tak nějak, no. Proč se vlastně autu říká ještěrka? Napadlo tě to někdy?
0: Myslíš jako tomu vysokozdvižnému vozíku?
6: To vlastně není auto, no, vysokozdvižný vozík.
0: Ještěrka, asi že je rychlá.
6: A mrštná,
0: no. Asi tak?
6: Mám pocit, že když jsem byla malá...
0: Ještěrka, to se jdu podívat.
6: Když jsem byla malá, tak bylo ještěrek nějak daleko víc. A nebo to bylo možná tím, že jsme neměli kočku. To tak jako může být asi obojí. Jako...
0: Hele, a nejsme první, kdo to hledal.
6: Fakt?
0: Proč se VZV říká ještěrka?
6: VZV je vysokozdvižný vozík, jo? Mm-hmm. No, proč?
0: No, kvůli jejich obratnosti, mrštnosti, způsobu pohybu, který nápadně připomíná drobného plaza.
6: Aha.
0: A když mu ušlápneš ocas, tak doroste.
6: No, vidíš.
0: No, hezké ráno.
6: Krásné ráno.
2: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: páteční ráno, Frekvence 1 s vámi a samozřejmě vyrážíme opět na cesty. My vlastně každý pátek tak nějak cestujeme po republice a to z jednoho prostého důvodu.
1: Ano, soutěžíme o 3 vouchery na zapůjčení vozu s plnou nádrží na celý víkend od AAA Auto.
0: Což je největší prodejce ojetých aut v České republice, působí na českém trhu neuvěřitelných 34 let a nabízí až 19 000 autáků.
1: Je to neuvěřitelný, viď, až se to nedá říct.
0: K odběru samozřejmě přímo na místě má více než 70 poboček a zastoupení ve 4 zemích.
1: Za volant usedl i náš kolega Tomáš Fíla, který je na cestě právě do AAA Auto a my se ptáme, kam tě dneska navigace vede.
2: No je krásné ráno, to za prvý. Za druhý, máme dneska namířeno do Chomutova. Aha. Tam jsem, člověče, v Ačkách ještě nikdy nebyl. Takže AAA Auto Chomutov. Sídlí to tam na adrese Pražská 4723. Takže Chomutov AAA Auto 10.00. První 3 posluchači a ti získávají samozřejmě voucher k zapůjčení vozu na celý víkend zdarma s plnou nádrží. Dle vlastního výběru.
1: Ty foko, tak to je nejlepší si vybrat auto s velkou nádrží, ne?
2: No, s velkou nádrží a malou spotřebou, to už se ale nedělá.
0: Já jsem, člověče, minulé v Ačkách viděl takovou krásnou naleštěnou 105 nebo 120 nějakou a měla přesně tu vůni, která mi připomínala dětství.
1: Ale neměl jsi na ní, veď?
0: No, neměl jsem na ní, jasně, ale
2: to už je dneska veterán, no, že?
1: Přesně, přesně, na veteránských značkách.
0: To bych si třeba půjčil a zaspomínal bych si.
2: Ne, jako, hele, mají tam na výběr jako úžasný auta, jako fakt tam si člověk vybere od malýho sportáčku až po velký SUVčko, jako cokoliv mezi tím, cokoliv.
0: Hmm. Takže od auta, do kterého se v podstatě skoro nevejdeš a nemůžeš z něj vylézt.
2: Jasně.
0: Až po auto, do kterého nemůžeš vylézt.
2: Je to tak. Takže dneska v Chomutově na Pražské 4723 v 10.00. Budu se těšit.
0: Tak jo, přejeme šťastnou cestu. Připomínáme, že právě teď v AAA Auto probíhá letní sleva až 100 000 Kč a vybrat navíc můžete z nabídky až 19 000 prověřených vozů napříč celou sítí poboček.

0: Dámy mají dnes svátek 14. srpna. Za moment zprávy.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A nachystala je Lucie Šmídová. Hezké ráno.
11: Hezké ráno. Začíná oprava dálnice D10. Startuje kampaň na volby. Francie řeší milionovou Pokémonovou loupež. Ředitelství silnic a dálnic začíná dnes s opravou dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Úsekem denně projede až 50 tisíc vozidel a povrch je podle ředitelství silnic a dálnic poškozený zejména kvůli nákladní dopravě. Práce na téměř 4-kilometrovém úseku vyjdou na 118 milionů korun bez DPH. Hotovo bude 5. října. Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem práce Alešem Juchelkou dnes navštíví Frýdek Místek. Vládní prázdniny se tak chýlí ke konci a odstartuje ostrá kampaň před komunálními volbami. Jak Frekvenci 1 řekl politolog Jiří Pehe, komunikace hlavních aktérů se nebude lišit od toho, co vidíme už teď v celostátní politice.
12: Ty vládní strany budou argumentovat, že pokud je něco špatně, tak za to může ta předchozí vláda a oni pracují na tom, aby se to zlepšilo, a zase naopak ty v současnosti opoziční strany budou argumentovat tím, že vláda Andreje Babiše už je u moci 8 měsíců a za tu dobu se událo dle jejich soudu to, či ono, co je jaksi negativní.
11: Zástupce do obecních a městských zastupitelstev budeme stejně jako třetinu členů Senátu volit v pátek 9. a v sobotu 10. října. Francouzští lupiči ukradli slavné drahé kartičky Pokémonů. V jihovýchodní Francii se v noci ze středy na čtvrtek 4 muži v kuklách vloupali do obchodu, který se specializuje na sběratelské karty, právě zejména na Pokémony. Cena ukradených karet je v přepočtu téměř 2 miliony korun. Barum Rally uzavře Zlín. Dnešní rychlostní zkoušku bude sledovat 30 tisíc lidí. V ulicích krajského města bude letos zkouška trochu jiná, a to kvůli nedávnému požáru budovy v baťovském areálu. Trasa nočního okruhu povede po cestě mezi jejím torzem a 14. a 15. budovou. Pořadatelé proto posílí bezpečnostní opatření.
10: Frekvence 1.
9: Počasí.
11: Od rána máme slunečno, teploty kolem 13 stupňů, přes den ale bude horko, bude většinou jasno a teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů.
9: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Krátce po 8 se podíváme na ranní provoz.
13: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna od Prahy po D1 od Kivalky až po sjezd na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení obou směrně u exitu Ruzině na dálnici D7. A 10 minut naberete na D4 na Prahu mezi 11. a 9. kilometrem. I tady za to může dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
11: A na Frekvenci 1 pokračuje ráno s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: Pokračujeme dál, i po 8 hodině vám přejeme hezké ráno.
14: Krásné ráno, zjistila jsem, Míro, dneska jednu věc, jak občas kouknu na nějaký ubytko někde. Hitem internetu je dovolená pro jednoho.
0: Dovolená pro jednoho?
14: Ano, s podtitulkem Dovolená s pocitem svobody, dovolená bez starostí.
0: To je pravda. Poloviční zábava, dvojitá útrata je v případě, že jedeš se ženou. V případě, že jedeš sama, tak je poloviční útrata a dvojitá zábava.
14: No ale koukala jsem na ceny. A musím teda říct, že to není levnější.
0: Já jsem, bacha, jak jsem, letos jsem toho projezdil opravdu hodně na kole, hodně jsem spal po různých ubytováních v různých zemích.
14: No.
0: A začal jsem si bukovat normálně dvoulužáky pro dvě osoby, protože jsem zjistil, že velmi často ta cesta, cena je úplně stejná jako pro jednoho, ale máš aspoň jistotu, že ti dají třeba větší postel, že se tam budeš moc rozvalovat. Akorát mě upozornili někde v Holandsku, říkali, můžete si to tam zadat i jako jedna osoba, ale chci dvoulůžkový pokoj, protože když jste si tam zadal dvě osoby a chcete dvoulůžkový pokoj, tak mi teďka dejte 14 euro městskou daň místo 7. A já, aha, tak to mě nenapadlo. Tak tady to máte.
10: A Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 je s vámi. Máme tu jednu takovou smutnější vzpomínku, ale překvapí vás, jak strašně to dávno.
1: Jak strašně to jako letí, musím říct. No. Protože já mám pocit, jak kdyby to bylo před 3-4 rokama. Mm-hmm. Ono je to už 8 let, co se v Janově zřítil ten slavný most a tenkrát tam přišlo o život docela dost lidí.
0: To byla velká záležitost a je to už 8 let. Taky bych si tipnul, kdyby ses mě zeptala, abych řekl, to bylo 4-5 let maximálně. No.
1: No, strašně to letí, strašně.
0: Mm-hmm. Byl jsem v Janově.
1: Jo?
0: Doporučuji všem, kteří mají rádi takovou tu opravdu hodně divokou a špinavou Itálii.
1: Fakt?
0: Jo, je to bývalý přístav.
1: Jasně.
0: A je to tam takový divočejší, dokonce známí tam byli autem a normálně nezaparkovali, jakože fakt nezaparkovali.
1: Protože tam můžou parkovat jenom lodě, ne?
0: A museli odjet.
1: Počkej, fakt jako
0: vůbec ani z toho auta nevystoupili.
1: Ne.
0: Vůbec.
1: Tak to je hustý.
0: A blbý je, že jsem ten tip jim dal já. Tak mě moc velmi
1: poděkovali. Takže jsou to bývalý známí, jo?
0: Hezké ráno.

0: Dobré páteční ráno, Frekvence 1 s vámi. Je pátek, to znamená, že tu máme kvíz.
1: Ano, dneska
0: Miloše.
1: Je to na Milošovi a na tobě.
0: Jo, já si tady s dovolením zůstanu, ty jsi to vzala za mě.
1: Minulý týden
0: šlo ti to skvěle, tak se uvidí, jak na tom budu já.
1: Bude ti to skvěle, Míro.
0: Určitě.
1: Určitě.
0: Nejde mi to moc poslední dobou, musím říct teda.
1: A je to těžký poslední dobou.
0: Jsem přetažený.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jedno.

0: Za malou chvíli na Frekvenci 1 krátké zprávy, které budou možná kratší, než si myslíte. Co pak tě zaskočilo?
1: Já chleba k snídani.
0: Chleba, a zaskočilo tě chleba, jo?
1: To mě takhle občas zaskočí.
0: Že budou prokašlené zprávy.
1: Jo.
0: Aspoň bude hezký počasí dneska. Teploty do 32 stupňů. No dobře, a k tomu hodně sluníčka, což potěší ty, kteří míří k vodě, naopak ti, kteří mají zahrádku a potřebovali by trošku zalévat přírodu obecně, tak ty to zas až tolik nepotěší.
1: Ty musí počkat na pondělí, v pondělí by mělo pršet.
0: No to se uvidí. Teď už jsou to ale slíbené zprávy, Lucka Šmídová.
1: Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. O půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. Policisté ve čtvrtek našli v pořádku pohřešovaného handicapovaného 29-letého muže z Prahy. Muž je nemocný, musí užívat léky, až špatně se orientuje v prostoru. Policisté se proto obávali o jeho život.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A v půl deváté se zdržíte na D1.
3: Nesouvislá kolona je na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, od Kivalky až po sjezd na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení obou směrně u exitu Ruzině na dálnici D7. Porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu nepřehlédněte na prvním kilometru D2 na Brno. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Frekvence 1 vám zpříjemňuje páteční ráno, ať se vám hezky vstává, přátelé.
1: Krásné ranko.
0: Tak já jsem, teď jsem tady se člověče zasek. Potřeba jsem napsat slovo vyklad, jako když se ti vyklá židle.
1: Ano.
0: A teď jsem na to koukal a říkám, tam tvrdý nebo měkký?
1: Že ty jsi neměl tu nemotechnickou pomůcku.
0: No já jsem napsal tvrdý logicky, že jo, protože mi přišlo...
1: Jakože klad.
0: No a ono mi to podtrhlo.
1: No.
0: Jo, tak jsem si říkal, počkej, vyklad, zaklad, překlad, asi blbost.
1: Hele.
0: Tak jsem to opravil na měkký. Já jsem takhle dlouho bojoval s vířivkou. Jo.
1: Jasně.
0: Tam se mi taky chtělo psát tvrdý.
1: Tvrdý, jakože no. Podle víru.
0: Hmm. Ale je tam měkký teda, když se vám vyklá židle, jak se vám vyklá s měkkým.
1: No, tak protože je vidět, viset, vyklad. A to je taková pomůcka, jakože si ukazuješ na oči,
0: no.
1: Že vidíš. Vyset, to si ukazuješ na nos, jakože ti tam visí nudle, a vyklad, jakože hejbeš zubem a jakože s ním tak jakoby vykláš.
0: Aha.
1: A vidět, vyset, vyklad se všechno píše s někým i a je to taková pomůcka ze
0: to
1: základní
0: jsem v životě
1: školy.
0: Jestli ty nevisí mi nějaký bulík na nose?
1: Ne, ale opravdu, vidět, vyset, vyklad, to si zapamatujte, máte to všechno v obličeji a všechno se to píše s někým i.
0: Dobře, hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: A Lubka Ponížilová. Mažu stopy.

0: Jdeme do finále, alespoň co se peněz týče. Jdeme do finále. 24.
1: Za všechno vážně, dík. No,
0: no a já jsem tam hrozně dlouho slyšela za všechno vážení. A tam je za všechno vážně dík, no. To je to, co slyšíme v písničkách a přitom to tam je úplně jinak. Ale tak každopádně, co je úplně přesně, jsou peníze. 24,5 tisíce, které pro vás máme dneska v posledním slově.
1: Jsem si to musel najít. Jej.
0: Ty jo. To je napínavý.
2: Tak už jdeme na finále. Poslední
1: kolo. Nahoru super song.
0: To je super.
1: A to bylo na začátku nebo na konci?
0: Na konci.
1: Na konci, jo. Tak ty proto já mám z toho depresi, když to slyším.
0: Protože tam se zpívá jdeme do finále, že jo? To nemůže být na začátku.
1: No, ale já vždycky, mě se ta písnička hrozně líbí, ale vždycky, když ji slyším, tak se mi začne stahovat žaludek. Nedávali to v neděli večer nebo tak něco?
0: Jakože už jsi viděl ty školní úkoly a všechno.
1: No, stoprocentně.
0: Potěš tě.
1: S hlasem i bez, to je super. Kdo byl ten bez, to by mě zajímalo.
0: No, někdo, kdo byl politicky činej, řekla bych tenkrát v té době.
1: Tak vás moc zdravíme z Frekvence 1.

0: Páteční ráno, Frekvence 1 s vámi. Lubka teď tady říkala, zatímco hrála písnička, říká, tak poslední dvě zastávky. A mně se vybavilo ve vlaku, když si zmášneš to tlačítko, příští zastávka pod Bořany, zastavíme.
1: Přesně tak. Jo? A další zastávka, konečná, Kristýna.
0: Hrádek nad Nisou. Tak, to jsou tedy poslední dvě zastávky letošních radiokempů Frekvence 1. Pokud jste zatím nestihli, tak máte ještě možnost.
1: Přesně tak. Petr Bende na jednom, na druhém Marpo a na obou naši kolegové Jana s Vojtou.
0: No a samozřejmě standardní odpolední program od 2 hodin, odpoledne plné soutěží, opékání, špekáčku a tak dále. Je toho opravdu hodně. A ještě jedno pro jistotu připomínáme, je to zadarmo. Tak si to užijte. Těšíme se na vás.

0: Krásné páteční ráno, ještě ty slibované peníze. My tady mluvíme o penězích a pak to v podstatě necháme tak profičet.
1: No hlavně ty mluvíš pořád o penězích, žena.
0: Ale já si myslím, že jsem ještě celkem skromná žena. Já bych ti přála takový ty ženy, víš?
1: Ne, takový se mě vyhýbaj, protože zase vidíš ty kapsy prázdný, jedna je díra.
0: Jasně. Trik je to dobrý, Míro, ale myslím, že to nefunguje. 24,5 tisíce pro vás máme právě teď na čísle 257 400 999.
2: Poslední slovo.
3: A neb, řekněte to za celebritu.
1: Tak přátelé, pojďme na to. Teď 6 minut před 9 hodinou na čísle 257 400 a 3 devítky. Uvidíme, kdo tam. Hezké ráno. Koho tam máme?
4: Dobrý den, Monika z Prahy.
1: Mončo, tak máme tady větu od Petry Hřebíčkové. Ta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak co?
4: Lego.
1: Lego zkusíte, zkusme Lego. Hrajeme o 24,5 tisíce korun.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Ne. Chápu, že i tohle se nabízí, ale není to Lego.
4: Nevadí.
1: Mějte se krásně, naslyšenou, hezký víkend.
4: Taky, naschranou.
1: Tak my přihodíme tady 500, to znamená 25 tisíc korun ve hře dnes dopoledne.
2: Poslední slovo.
3: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Hezké ráno, přijeme, je tu Miloš.
1: Hezké ráno.
0: Miloš, připraven na dnešní kvíz?
1: No, dneska to bude těžký. Myslím si, že to bude těžší, protože dneska k tomu se za chvilku dostaneme, je to o atraktivní ceny.
0: Jo, tak o to těší, to logicky musí, aby jsme to nevyhráli my, protože my se velmi pravidelně umisťujeme,
1: na hrotu.
0: Tak se těšíme.

0: Každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 9 hodin, frekvence 1, zprávy.
5: Lucie Šmídová je připravila. Hezké ráno.
6: Pěkné ráno. Příslušník bezpečnostních sborů rozbíjel v Praze auta. I v horkých dnech chodí Češi do sauny. Teniska Syniaková vybojovala další titul. Příslušník některého z bezpečnostních sborů rozbíjel minulý týden v Pařížské ulici v centru Prahy auta. Generální inspekce bezpečnostních sborů nyní hledá případné svědky a také další poškozené. Mluvčí inspekce nechtěl kvůli vyšetřování upřesnit, ve kterém ze sborů podezřelý muž pracuje. Sauny i v tropických vedrech navštěvují v Česku stovky lidí. Jde zejména o stálé zákazníky. Podle lékařů ale saunování v těchto vedrech není vhodné pro kardiaky. V sobotu na některých místech Česka podle Českého hydrometeorologického ústavu se teplota bude opět pohybovat kolem 35 stupňů Celsia. Více lidí by mohlo mít zdarma očkování proti klíšťové encefalitidě. Pojišťovny by ho totiž mohly hradit i lidem mladším 50 let.
7: Skoro u poloviny pacientů se po půl roce objevují neurologické potíže. Změna by tak mohla uspořit i 650 milionů korun na nemocenské. Proočkovaná je teď polovina populace. Národní strategie cílí na 3/4. Lidé pod 50 let v očkovacím centru zaplatí 1100 korun. Pojišťovny by ale vakcínu mohly hradit i mladším dospělým. V prvních 5 letech by to k vakcinaci mohlo motivovat až 172 tisíc dosud neočkovaných. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: V červenci si vzalo více lidí hypotéku. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za více jak 40 miliard korun. Ve srovnání s loňským rokem to je nárůst o 7%. Tenistka Kateřina Syniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Turnaj prošly bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americký pár 6-3, 6-4.
4: Frekvence 1.
8: Počasí.
6: Máme před sebou horký den, k tomu bude většinou slunečno, teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26.
8: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Držíte se na D1.
9: Nesouvislá kolona je stále na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, od Ostrovačic až po sjezd na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení obousměrně u exitu Ruzině na dálnici D7 a porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu nepřehlédněte na prvním kilometru D2 na Brno. 10 minut naberete u exitu Ořech na Pražském okruhu směrem na Modlatice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Zprávy končí, Miloš Pokorný připraven.
10: Tak teď už zcela oficiálně hezké ráno, máme páteček, máme pátek, Alan má dneska svátek, jednomu Alanovi jsem právě popřál privátní zprávu. No a už jsme to říkali, přátelé, dneska kvíz Zíček se střelte Miloše je o ceny, o velmi atraktivní ceny. Za chviličku se na to podíváme, co s námi dneska můžete na Frekvenci 1 vyhrát. Dáme music a pak se na to vrhneme. Hezké ráno.
4: Miloš Pokorný na Frekvenci 1. Radio Terminátor.

0: my jsme tady společně s mým drahým kolegou a pojďme prozradit mě s Mírou, jak to bude dneska vypadat.
1: Krásně to bude.
0: Bude to hvězdný.
1: Ano, dneska 9 otázek, výjimečně známe téma tedy.
0: Ano.
1: Téma na jiné planetě.
0: To bude těžký dneska, já to cítím.
1: Vesmírný ceny, ale k tomu taky nabízíme. Vítěz získá, přátelé, astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun.
0: To je první místo.
1: Druhé místo čeká speciální edice brněnského vesmírného oblečení, inspirována spojením vesmíru a jeho moravského folkloru.
0: To by mě hodně zajímalo.
1: Já jsem dokonce slyšel, jsou tam ponožky na měsíc.
0: Ano.
1: Nemusíš prát, sundávat nic.

0: prostě ponožky na měsíc dobře, vesmírný. Dobře. A třetí nejlepší tak soutěžící
1: si... To bude vesmírný potom.
0: ...si odnese 4 vstupenky do brněnského planetária a právě tyhle vesmírné ponožky.
1: Ano. A to všechno je právě společně s Hvězdárnou a Planetáriem Brno. Jako partner vlastně dnešního kvízíčku. Je tak. To tak.
0: Nasosejte, přátelé, rychle ještě nějaké dokumenty vesmírné.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady něco už nastudovali a nakonec jako, to bude úplně o něčem jiným.
1: Takhle ono to bude samozřejmě úplně jedno, pochopitelně. My vám ještě po půl dáme takový manuálek, pokud byste to zkoušeli dneska poprvé. No a pak už to bude na vás, ale ve 9:45 bude registrace, to znamená, už teď se můžete podívat na www.frekvence1.cz, tam je moje fotografie báječná, u toho se střelte Miloše. Tam se zaregistrujete třeba jako Alan, když má dneska svátek, a pak už hrajete s náma, chcete jakékoliv chytré zařízení. A pokud by to z jakéhokoliv důvodu nešlo, nevadí, můžete hrát si pro sami, tak sami pro sebe jako jen tak.
0: Já jsem dneska ve formě, vlastně jsem ti chtěl říct, jsi zmínil toho Alana, tak já jsem tady ráno mluvil o Alanu Valdovi, ano. Že můj velmi oblíbený herec,
1: vele
0: oblíbený seriál Mesh, no, a řekl jsem, že tam hrál BJ, což čímž jsem teda potvrdil, jaký jsem idiot, a strhla se vlna připomínek a kritiky, že hrál Hokeyho samozřejmě, no, ano, a jsem nějak zamotal. Ano,
1: ale jako musím říct, že Mesh byl a do dneška
0: nadčasový, výborný.
1: Nadčasový, kultovní a navíc takhle vtipně pojmout vlastně seriál, který je z války vlastně. Není úplně jednoduchý a jim se to teda povedlo neskutečně. Takže Alan Alda dneska slaví taky svátek. Tak třeba nás poslouchá. Frek.

0: pořád snažím se v rychlosti navázat na naše vesmírné téma a dívat se na nějaké informace, ale jak ty jsi říkal, ono to asi bude úplně zbytečný.
1: Já tady taky studuju jako největší planetu, nejvzdálenější a tak, ale nakonec ano. To bude nějaká kravina.
0: Co jsi říkal, kolik je planet?
1: Osm. A Pluto už se nepočítá.
0: Proč?
1: No, oni ho nějak vyšoupli.
0: Oni vyšoupli
1: Pluta. Ale kdo chvíli stál, stojí pořád opodál, nebo jak to je, to je přesně jeho případ.
0: Tak.
1: No chudák.
0: No, takhle to asi bude v tom kvízu. Která planeta nepatří?
1: Jasně, osm. Sakra.
0: A už to asi.
1: Takhle to bude. No. Pojďme se radši nepřipravovat.
0: Ne, nebudeme. Pojďme to nechat.
1: Spontánně, pěkně.
0: Spontánně.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

0: Tak vždycky, když čtu takový ty tutový typy, kdo bude novým Jamesem Bondem 007, tak si říkám, tak asi už je to hotový. Vím, že půl roku zpátky se už objevilo nějaký jméno, dvě jména, jakože hotovo.
1: Nevolali ti zase.
0: Já jsem tam měl nějaký nepřijatý.
1: No,
0: nepřijatý, jo. Jako James Bond pro seniory, myslíš?
1: Mm-hmm,
0: jo,
1: no,
0: taková tak jako speciální verze.
1: Předvolba Hollywood.
0: Přesně, tak. Předvolba Hollywood. No a teď tady máme dalšího favorita, a to je skotský herec Jack Lowden, kterého tak jako úplně nemůžu říct, že znám, ale je tady takový jako výsek jeho obličeje z nějakého večírku a to je mi trošku povědomí, ale jinak vlastně jako nevím, kam bych ho zařadil. A je to vlastně nový favorit na Agenta 007. To, že to je Scott, je skvělý, protože si myslím, že by to měl být Angličan. A takový ty typy, co byly ještě před půl rokem, tak ty už zase prý neplatí. Je to zvláštní, jako
1: tak. Samozřejmě. Třeba se ještě ozvou.
0: Já si teď o to víc budu hlídat.
1: 323 telefon. Je předvolba. Koukám v Los Angeles.
0: Dám si na to pozor. No tak možná, že máme nového Jamesa Bonda 007, uvidíme. Takže Jack Lowden, skotský herec, je teď jako údajně teda ten správný a ten pravý. No. Tak. Kolik jsi říkal tu
2: předvolbu? Jste si podobný.
1: Jo. No. Jak jsi to říkal, Jack?
0: Jack Lowden. Lowden. Já jako musím říct, že možná trošku je...
1: Jo, ale ten ksicht znám.
0: Znáš?
1: No, to jste někde znáš.
0: Nepočíval jsi mu peníze náhodou?
1: Dobře. Nemám, ale...
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
1: Co pak bys ráda?
2: Mikrofon.
1: Jo, mikrofon bys chtěla. To je tohle,
2: zkus
1: to. To už zní líp, viď?
2: Hezké dopoledne u krátkých zpráv. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Končí vládní prázdniny, začíná horká fáze kampaně před volbami do třetiny senátu a obcí. Policisté v Ústí nad Labem dnes nad ránem zastavili 26-letého muže, který jel bez pneumatiky po rávku. Dechová zkouška ukázala téměř 2,5 promile alkoholu.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: Se zdržením počítejte u Brna a také u pražského letiště.
5: Nesouvislá kolona je stále na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, od Ostrovačic až po sjezd na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení obousměrně u exitu Ruzině na dálnici D7. A porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu nepřehlédněte na prvním kilometru D2 na Brno. 10 minut naberete u exitu Ořech na pražském okruhu směrem na Modletice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Tak pane kolego, za 7 minut se otevírá naše registrační místnost, náš obývák, a vy se můžete zaregistrovat na dnešní speciální, pojďme si to říct, speciální kvízíček se Střelte Miloše, protože tady máme dneska partnera, kterým je,
1: přátelé, hvězdárna a planetárium Brno.
0: Brno,
1: krásný ceny pro vás máme, pro první tři.
0: Ano.
1: Ta hlavní cena je dalekohled v astronomické hodnotě.
0: Ano,
1: astronomický,
0: ano,
1: jak jinak.
0: Ano.
1: No, potom pro vás máme nějakou edici brněnského vesmírného oblečení.
0: Mě zajímají ty ponožky k tomu, že jo.
1: Přesně, v rámci jeho moravského folkloru, ještě tohle se všechno dá snoubit dohromady. No a třetí soutěžící si odnese 4 vstupenky do brněnského planetária a vesmírné ponožky.
0: Krása.
1: Za chvilku, takže vám držíme palce. My vám to nevyfouknem, si myslím, ty první tři místa.
0: My ani nemůžeme.
1: To by bylo, ale zrovna, kdybychom dneska vyhráli, že jo?
0: Ale jak bychom se rozdělili ten vesmírný komplet.
1: Ty vado. No,
0: složitý.
1: Každý jednu ponožku?
0: Asi tak. A že bychom to šérov půjčovali? No, dobře.
1: Přátelé, takže ještě jednou připomínáme www.frekvence1.cz. Kvíz se Střel Miloše začíná zhruba za nějakých 5 až 7 minut.
0: Přesně tak.
1: Registrujte se, hrajeme o krásné ceny, těšíme se na to. Dnešní téma jasný, bude vesmírný.
0: Přesně tak. Držíme vám už teď palce, a kdo to ještě neskusil, pojďte to zkusit třeba dneska, když je to navíc o ceny.

0: Sestřel Miloše.
1: Tak přátelé, je to tady, je to tady. I já vím dneska téma, takže dneska se není vůbec na co vymlouvat, ale obávám se, že to bude prostě těžký. Ale je to
2: oceny. Neboj se.
1: Je to oceny.
2: Pojďme ještě jednou zmínit, že opravdu hrajeme dneska o krásné ceny. Vítěz získá astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Druhé místo čeká speciální edice brněnského oblečení. A třetí jsou tam ponožky a vstupenky do brněnského planetária, protože hvězdárna a planetárium Brno.
1: Partnerem dnešního výzdičku. No tak tesky.
2: Začínáme za 23 vteřin. Registrace na www.frekvence1.cz.
1: No.
2: A téma tedy vesmírné.
1: Vesmírné téma.
2: Ale tisícovka tam bude.
1: Tam bude. Hezký.
2: Kdo je odborník na vesmír, tak bude mít možná jako výhodu. Je to otázka samozřejmě. Jsme se s Milošem připravovali teda velmi poctivě, učili jsme se dneska. Tak začínáme, přátelé. Ve kterém filmu se astronauti vydají červí dírou hledat nový domov pro lidstvo? Interstellar, Apollo 13, Gravitace.
1: Apollo 13 to nebude.
2: Já vím úplně přesně, ale zase jsem se v odpovědi. No.
1: Fakt jo. Tak moment.
2: A teď si vlastně nevím, tu červí díru, to vím, to je jasné. No, je blbě, to Interstellar, no.
1: No tak moment, ale já to měl dobře.
2: A přeskočilo ti to.
1: Cože?
2: Jarko, řekni to nahlas.
1: Co jsem nezmáč? Já to prej nezmáč, já dal jsem Interstellar.
2: Animovaná postavička Pluto od Walta Disneyho je medvěd, pes anebo robot.
1: Ježiš, to je jasný. Jak nezmáč? Tak ale já to vím a...
2: Jo, takhle to je blbý, já přemýšlím, co to má společného s vesmírem.
1: No, Pluto.
2: A on se jmenuje Pluto.
1: No, Pluto. Tak já dám Interstellar. A jako není mi to uznáno?
2: No, divný teda.
1: To je fakt skvělý.
2: Je to pes teda mimochodem.
1: No je to pes, Pluto je pes.
2: Pluto je pes.
1: Velký uši taky. Dobře, tak to jsem zklamaný.
2: Pojďme na to, hrajeme krásné ceny. 1080 hráčů. Jaké národnosti je zpěvák Bruno Mars? Ježiš, to jsou teda otázky.
1: Ano.
2: Já se tady připravuju, co já vím.
1: Ty blázne,
2: Kolumbiec, Španěl nebo Američan?
1: Nevím. Bude chyták určitě, ale...
2: Já tady studuju ty, kolik je planet v naší soustavě a on je tam Bruno Mars.
1: No.
2: To jsem nečekal, já jsem věděl, přesně jsem říkal,
1: mám to dobře, takový... a klik jsem to a odklik jsem to, Američan je to,
2: Američan.
1: Samozřejmě.
2: Mm-hmm.
1: No, a mohl jsem jí všechny tři dobře.
2: Jo. 520. umístění jsem ti chtěl říct teda.
1: No já to vidím, nemusíš
2: Kvadros vidět. Na prvním, no. Filip je král na druhým.
1: No.
2: Která planeta nese jméno římského boha války? Jesus Christ. To nevím. Neptun, Merkur, Mars, jo. Tak to nevím. Římský boha, bůh války?
1: No, jako, bůh moře, ale ten Neptun, ale...
2: No právě, no. Tak ten, já si myslím, Merkur je stavebnice, zas to taky nebude. Mars, člověče.
1: No. Tak já dal Merkur. No.
2: Co si hulo za socíku? Marsky nebyly.
1: Protože to Neptun to být nemůže.
2: Hele, bacha, hraje se o ceny a první tři místa jsou chlapy najednou. Vždycky jsou tam ženský.
1: Vždycky, to? Je to pravda.
2: Která herečka se objevila v filmu E.T. Mimozemšťan z roku 1982?
1: Vím, Drew okamžitě Barrymore, dávám.
2: Cameron Diaz, René Zellweger.
1: Vím, na 100%.
2: Jo, tak tohle zase já na 100%
1: nevím. Dětská hvězdička pak měla problémy s drogama a s alkáčem a tak dále, ale vylízala se z toho holka.
2: Sama, jo.
1: Tak, Drew Barrymore.
2: Drew Barrymore.
1: Ano, to jsem věděl. Tak kde jsem já mohl být, kdyby by bylo uznáno?
2: Ona hrála toho E.T.ho teda, jo? Nebo...
1: No, to si řekneme po vysílání.
2: 1120 hráčů, Kvadros, Radmila a Jerry, to jsou první místa. Pojďme dál. Která fiktivní postava žije na planetě B612? Nevím. Malý princ, Thor a Superman.
1: Já to vím.
2: Tak tohle nevím.
1: Já to vím.
2: Ty to víš, jo?
1: Samozřejmě.
2: Zajímavý. Od kdy
1: a to? Jsem to kliknul.
2: Jo, takže to bez Superman, ano, to je jasný.
1: No.
2: To jste si blízký.
1: Ježiši, je to oblbě. Ježišmarja.
2: Je to malý princ.
1: To vůbec
2: nevím. Měl se zeptat Lišky, ty vole.
1: Pavla Lišky. Dobře. Ježiš, já to dám.
2: No, stálo tě to 200 míst, kamaráde. Letošním hitem festivalu Planet Brno byl Gigalon, model největší planety sluneční soustavy. Jak se tato planeta jmenuje? Je to Uran, Jupiter a nebo Saturn? Tohle je úplně jasný, kouknu na ní a vidím.
1: Jo.
2: No, to má ten modrý flek nahoře.
1: Jo.
2: A hnědý z boku. Takže?
1: Mám to dobře, Jupiter.
2: Jupiter,
1: Miloši, jasně. Dobře.
2: Hezky jsi to udělal. Hezky zachránil jsi to.
1: Zachránil jsem to, jup, ano.
2: Kde
1: já mohl bejt?
2: Počkej, takže...
1: Kde já mohl bejt?
2: Pojďme na to, Timmy na prvním místě, hrajeme o krásný ceny. Kdo režíroval remake sci-fi filmu Planeta opět z roku 2000?
1: Remake, jo. Ty bázně.
2: Počkej, ale to nevím teda.
1: Planeta,
2: Steven Spielberg, ne, Tim Burton, ne. Christopher Nolan? To nevím. Já si myslím, že to je Steven Spielberg teda, ale pro jistotu jsem dal Christophera Nolana.
1: A mám to dobře, Tim Burton. Jo! Jo!
2: Je to nějaká kreslená postavička z nějakého vánočního filmu.
1: A já jsem až taky dobrý. Víš, jako ne.
2: To jsem teda pokazil, mě to stálo 30 míst,
1: člověče. Já, kdybych býval klik, no nic.
2: No jo. Pod jakým názvem přespíval těžký pokontr hit? Vínus, to nevím. To nevíš ani ty, viď? Vnady, Paisy, Scatman. Scatman to není, Paisy to nejsou. To vůbec nevím. Zpívali jste to vy vůbec, Miloši?
1: Já vůbec, já se nepamatuju, ale bez legrace.
2: Tak bez legrace. Pacha, přátelé, teď se něco prozradilo, jo?
1: No.
2: Vnady. No, tak protože to nebyl hit.
1: Ne, tak jako Paisy a Scatman to nebyl, to jsem věděl určitě. No, 301. místo.
2: Vylučovací metodou. V tomhle věku to je hned. No,
1: nebo kdyby mi bylo uznáno, kde já mohl dneska bejt. No nic, tak pojďme si říct, kdo se umisťuje. Vyfotíme to, takže třetí místo Raja, druhé místo Dubičko.
2: Aha.
1: Dubičko. A první je Beruška.
2: Beruška.
1: Takže Beruška má dalekohled.
2: Je to tak.
1: Dubičko má ty kosmický hadry.
2: Jasně.
1: Speciální teda naprosto. A třetí místo, tam jsou ty ponožky na měsíc.
2: Jasně. A čtyři vstupenky.
1: A ještě Hvězdárna a Planetárium Brno. Děkujeme tomuto partnerovi.
2: Krásný to bylo.
1: Dnešně bylo to krásný. A já, kde já mohl být?
2: No, kdybych já nepokazil toho Tima Bartna, nebo co to bylo?
1: To já jsem všechno věděl.
2: Tak jsem mohl být skoro první, člověče.
1: Skoro já taky,
2: no. Jsi 301.
1: Ale to vždycky dobrý, na nás nachystají takový jako pasti, aby jsme asi jako nemohli tolik vyniknout.
2: Já nevím, Já byl 25. Já jsem docela vynik dneska.
1: Cože? Vše, no.
2: Že jsem byl 25. Že jsem docela vynik.
1: Já srandu.
2: Se pojď podívat.
1: Ty jsi byl 25.
2: A to jsem pokazil jednu otázku. Kdybych ji nepokazil, tak mám fusekle, kámo.
1: To je smysl za náladu. Přátelé, mějte se hezky, přeju vám krásný víkend, budu se na vás těšit v pondělí mezi 9. a 10. hodinu a samozřejmě zase v pátek. Ono to uteče, že to vždycky říkáme kvízíček, takže už se na vás teď těším. Užijte si sobotu, neděli, pokud jste na dovolených prázdninách, o to víc. A pokud u toho bude Frekvence 1, budeme velmi rádi. Sestřel Miloše.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jacob. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: Jdeme na ně, přejeme hezké dopoledne, Lucie Šmídová je připravena.
12: Dobré dopoledne, stále více lidí řeší pokousání od netopírů. Kratší letní prázdniny jsou zřejmě ve hře. Letový provoz pražského letiště se odpoledne vrátí na hlavní runway. Ordinace lékařů plní případy pokousaných lidí od netopírů. Jde o případy, kdy zvíře vletí do pokoje a lidé se ho snaží odchytit. Podle záchranných stanic bude navíc netopírů ještě více. V následujících týdnech totiž budou migrovat. Prevencí jsou sítě do oken a zavřená okna na chodbách velkých obytných domů. O víkendu rtuť teploměru opět vyšplhá vysoko. Naměříme až 630 stupňů. Hlavně v neděli by se měly přidat i bouřky. Navíc trvá do odvolání výstraha před rizikem vzniku požárů po celé našem území. Řekla to Petra Sýkrová z Českého hydrometeorologického ústavu.
13: V důsledku déletrvajícího sucha, rostoucích teplot a u víkendu i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
12: Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejvíc suchým od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůř než loňský. Délka letních prázdnin je aktuální téma lidí na sociálních sítích. Ministr školství Robert Plaga totiž rozproudil debatu o tom, jestli mají 2měsíční letní prázdniny smysl. Termín v červenci a v srpnu mají žáci jednotně už od roku 1925. Podle příspěvku ministr uvažuje, že by se dlouhé volno mohlo přesunout do více do průběhu roku. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Druhá etapa modernizace začala na konci března. Fotbalisté Hradce Králové v odvětě třetího předkola Evropské ligy prohráli v Istanbulu 0-1. Stejným poměrem před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. Utkání rozhodlo ve 40. minutě Václav Černý.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
12: Od rána je slunečno, také celý den bude jasno a horko. Nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 32. Na severovýchodě území naměří kolem 26.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
12: Zdržíte se u Brna a také u pražského letiště.
14: Nesouvislá kolona je stále na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, od Ostrovačic až po sjezd na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení obousměrně u exitu Ruzině na dálnici D7. A porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu nepřehlédněte na prvním kilometru D2 na Brno. 10 minut naberete u exitu Ořech na Pražském okruhu směrem na Modletice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
12: A po zprávách už je tady to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
11: Tak ještě jednou krásný pátek, konečně pátek máme, Lucinko. Hmm. Ty zprávy, no ve dvou případech trošku bizár, teda pro mě musím říct. Pochopil jsem, že tady máme netopírské migranty.
12: Ano.
11: A nemáme odchytávat.
12: Ne, vůbec.
11: A proč ten Okamura s tím něco neudělal? Teď tady máme migranty. No.
12: Tak, ono jich bude ještě víc těch netopírů.
11: Jo, to se bude jako rozmnožovat.
12: No teď právě budou migrovat.
11: Teď budou migrovat. Hmm. A odkud to nalítává, jako?
12: No tak různě se zvenčí. Otevřeš okno a přiletí.
11: Já myslel, třeba.
12: Já vím, co jsi myslel. Já nevím.
11: Ze které země, nebo jako, to není to úplně normální, ne? Že bychom tady měli netopíry přece. Já jsem třeba nepotkal ještě
12: ale
11: ani jednoho.
12: Jo, večer jdeš na procházku, tak kolem tebe prolítávají netopíře, no jistě.
11: Tak jenom v zoo zatím, no tak.
12: Ale ne tak v zoo, normálně venku v přírodě.
11: Teď se to bude zhoršovat, tak třeba budu potkávat taky. No nic, a pak další věc, která mě zaujala, prázdniny už nebudou klasicky červenec, srpen, ale budou v průběhu roku, nebo?
12: No tak by to prý mohlo být.
11: O tom se jedná.
12: Teď se tak vyjádřil ministr školství, no.
11: Tak. Jo, tak to jsem zvědav teda. Nebudeš mít děti?

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého.

0: typoval rok?
1: 2002. Gratulujeme.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách,

0: To nejlepší z muziky na frekvenci 1 pro všechny happy people, to znamená pro vás, pro naše posluchače Prince Ital Joe a Marky Mark. Máme pár minut před 10:30 dopoledne, za chviličku nás čeká narozeninové okénko, to znamená, vy už můžete teď posílat SMSky k narozeninám na 736 300 444. Napište, kdo z vašich milovaných přátel a kamarádů slaví dnes pátek 14. srpna narozeniny, jak se jmenuje ten dotyčný a hlavně, co mu chcete vzkázat. A taky se nezapomeňte podepsat, to se občas stává, to by byla škoda. Tak nám napište, můžete využít i aplikaci Frekvence 1, no a za chvilku na to vlítneme. Budeme přát k narozeninám do té doby Orange Blue, Kate Tran nebo taky Poetika.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď se podíváme ještě rychle, jak to v pátek dopoledne vypadá na cestách.
2: Nesouvislou kolonu stále evidujeme na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Prahy, od Ostravačic až po sjezd na Břeclav. A obousměrně se přibrzdíte u exitu Ruzině na dálnici D7 kvůli dopravnímu omezení. A 10 minut naberete také u exitu Ořech na Pražském okruhu směrem na Modletice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

Happy, happy, jak dva grepy, pojďme přát k narozeninám, tak je dneska v pátek 14. srpna tady u nás na Frekvenci 1. Dámy a pánové, samozřejmě všechno nejlepší, hlavně a úplně na prvním místě přeji své milované mamince, protože dnes opravdu 14. srpna slaví narozeniny, takže milá maminko, nevím, jestli posloucháš, hlavně zdraví a boží požehnání. Volat mamince nebudu, protože je v práci, je plná jako včelka, i takhle v důchodu, ano, prostě někdo to zdravotnictví musí dělat dobře, přátelé. Takže všechno nejlepší. Teď, co se týká vašich SMS-ek, je jich tady požehraně, takže pojďme pěkně postupně. Já tady zkusím vytočit jedno telefonní číslo, které jste mi poslali, na jakésiho bráchu, jeho jméno jste tady ani nenapsali, což je škoda, a tady ten brácha pravděpodobně je asi na brigádě, takže nejste si úplně jistí, jestli nám zvedne ten telefon, ale každopádně dneska slaví 18. narozeniny. Je to mladík, tak zkusíme ho překvapit, pokud nám to nezvedne, tak tu SMS-ku přečteme a pojedeme dál, protože jak říkám, je tady teda požehnaně těch vašich zpráv. Tak, hele, ať pěkně maká na mladá kolena. No, já se podívám na tu zprávu. Napsali jste Míšo, tak je tady oslovení. Takže, pokud nás poslouchá Michal, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 18. narozeninám. Ať do dospělosti vkročíš správnou nohou a ať se ti ve všem daří. Ať máš kolem sebe jenom ty správné lidi, kteří tě budou podporovat. Dělej věci, co tě baví a hlavně zůstaň takový, jaký jsi. Máme tě moc rádi. Krásná zpráva. A to přeje maminka, tatínek a taky ségra Kačka, moc děkuju, Schindlerová. Tak všechno nejlepší. 18. narozeniny. Ani nevíš, Michale, jak ti tady závidím. Pojďme dál, mám tady další zprávu. Dneska slaví taky Jirka Sloukal, má 52 let. Přejeme hlavně zdraví, štěstí a taky radost pejska, kterého si nedávno pořídil, tak tomu přeji rodiče, Jirko, všechno nejlepší k narozeninám. Taky jsem zaznamenal tady vlastně na mém Instagramu nějakou zprávu, ale pište to pro příště na naší SMS bránu. Jo, na 736 300 444. Nicméně, já ji aspoň přečtu. Ahoj Robine, rádi bychom já a taky pět kolegů popřáli všechno nejlepší ke kulatým narozeninám naší lektorce z dopravního vzdělávacího institutu, která nás 2 měsíce úžasně učila, abychom se mohli stát, pozor, vlak vedoucími a průvodčími u národního dopravce. Všechno nejlepší přeje Lukáš a taky další Lukáš, Vojta, Kristýna a Michal a ta dáma, která slaví dneska narozeniny, ta lektorka, se jmenuje Tereza. Terezo, všechno nejlepší. Ještě, že si to ty kluky všechno naučila, vysvětlila jim, a nejenom kluky, ale vidím tady vlastně podepsanou i Kristýnu, že jo? Takže se pravděpodobně budeme potkávat ve vlaku, díky tobě, Terezo. Tak přejeme všechno nej. Mám tady samozřejmě ještě další přání. Hanka to nevydržela, chce popřát své kamarádce už k zítřejším narozeninám. Tak já to přečtu. Ahoj Robine, zítra slaví kamarádka Zuzka 61. narozeniny. Přeji hlavně hodně zdraví, taky štěstí, spokojenosti. Já tě pořád takové sluníčko jako doposud a doufám, že nám to brzy vyjde na kafe, napsala Hanka. A pak ještě poslední přání, a to není vůbec narozeninové, ale je moc hezké. Krásné páteční dopoledne. Nemáme úplně narozeninové přání, ale rádi bychom vaším prostřednictvím pozdravili Marušku a Mirka Staňkovi z Přílep, pozor, kteří dneska slaví 50. výročí svatby. Všechno nej. Ať vám to vydrží ještě dalších 50 let. Přátelé, tohle je opravdu moc hezké. Takže klobouk dolů, přejeme oběma pevné zdraví a jim to jejich láskyplné pošťuchování ještě dlouho vydrží. Pusu posílá konkrétně Kája, Týnka, Mára, Míša, Sýma, Mirek a taky Pavlína. Vás je, panečku, tak já doufám, že Maruška a Mirek Staňkovi z Přílep poslouchají teď rádio. Moc hezká zpráva. A slaví taky Sarah Brightman, což je vlastně zpěvačka. A já vám pustím takovou malou ochutnávku písničky, kterou naspívala s panem Bočelim.

Andre Bocelli a taky Sarah, nebo chcete-li Sarah Brightman, která dneska slaví narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší, tohle je moc hezká ukázka, pojďme nechat dohrát do konce.

0: Tak tohle jsou Bee Gees. Tohle je to nejlepší z muziky a za dvě minuty budou taky zprávy. Ostraváci budou zprávy. A po zprávách bude taky to nejlepší z muziky Happy Endy. Ale mám hodně rád Mika. A nebo Bruce Springsteen přijde. Za minutu a půl další zprávy, hezký pátek.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
10: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Tak pojďme na to, Ondřej Albrecht je zde.
11: Já přeju hezké dopoledne, pomalu, ale jistě začíná horká kampaň před říjnovými volbami do obecních a městských zastupitelstev. Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. No a s kolonou počítejte na dálnici D1 u Brna od Prahy. Vládní prázdniny pomalu končí a začíná horká kampaň před říjnovými volbami do obecních a městských zastupitelstev, ale také třetiny Senátu. Premiér Andrej Babiš dnes s ministrem práce Alešem Juchelkou vyrazí do Chvrýdku Místku. Politolog Lukáš Jelínek řekl, že strany se potřebují otestovat popularitu skoro rok po sněmovních volbách. Frekvenci jednak ke kampani řekl.
12: Strany opozice, středopravicové opozice jsou silné především ve velkoměstech, v Praze nebo v Brně. Víme, že hnutí ANO naopak má výrazné pozice ve středně velkých a menších městech. No a společně se potom utkají o města krajská a statutární.
11: Komunální volby nás letos čekají 9. a 10. října. Úřady v Česku odebrali loni z rodiny 3616 dětí. Počet se meziročně zvedl o téměř 300, tedy asi 8%. Každý rok soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání nebo překážkám v péči rozhodnou o odebírání více než 3000 chlapců a děvčat. Vyplývá to z ročního výkazu o ochraně dětí. Vedení plánuje změnu péče o ohrožené děti. Do pár let chce zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by postup po republice sjednotil. Podle expertů většině odebírání dokáže zabránit intenzivní podpora sociálních pracovníků, kteří dočasně dochází do domácnosti. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do ruskem vyvolané války na Ukrajině. Pro milovníky pohybu dnes startuje už po 15. ČES Lipno Sport Festival. Letos se navíc přidá novinka, a to závod Lipno Hybrid Run. Jde o kombinaci běhu se silovým tréninkem. Na start se postaví i atletka Lucie Neumannová, dcera olympioničky Kateřiny Neumannové. A ta v našem ranním vysílání u Lubky s Mírou prozradila, jestli se tohoto závodu zúčastní také.
13: Já to asi nepoběžím, protože jsem po zranění, takže tam určitě budu tam, budu všem fandit a běžet to nechci, protože vím, že bych se strhla a pak bych nejspíš si zase něco udělala s nohou, takže musím začít postupně. Mě čeká kolo. Já pojedu cyklistický závod, protože já jsem, jak jsem říkala, po zranění, takže teprve teďkom začínám s během. Takže hned závod běžet nemůžu, ale budu tam vlastně celou dobu a budu všem fandit u těch závodů.
11: Akce Česlipno Sport Festival potrvá do 23. srpna.
10: Frekvence 1.
1: Počasí.
11: Teploty dnes budou kolem 28 až 33 stupňů Celsia. Na severovýchodě Česka bude o něco chladněji. Vát bude slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr a většinu dne bude jasno.
1: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Kolona je před Brnem, aktuálně do ní vyjedete na 178. kilometru a vyjedete z ní na 196. kilometru. Hustý provoz ale panuje i za Brnem až po 210. kilometr. Celkem je tam zdržení zhruba na 20 až 25 minut. A s kolonou počítejte i v opačném směru mezi 201. a 196. kilometrem zhruba na 10 minut. Aktuálně je ještě taky hlášen silný provoz na Pražském okruhu od 22. po 16. kilometr směrem k D1. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Robin Sobek.
0: Je to tak, pokračuje páteční dopoledne, 4 minuty po 11. Mám tady narozeninové opozdělce, ale ty zprávy, musím říct, jsou natolik hezké, že si je přečteme už za pár minut. Byla by škoda, kdyby se nedostali tam, kam by se dostat měli. Takže k tomu se ještě vrátíme. A co vás čeká především v 11:30 poslední slovo o 25 000 korun? Protože já jsem ten bank kontroloval ještě před chviličkou, abych měl správné informace a opravdu už jste nazbírali společnými silami do banku posledního slova 25 000, takže držíme palce, třeba to klapne za bezmála půl hodiny a samozřejmě pustíme větu herečky Petry Hřebíčkové, která mimo jiné prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku. Pokud správně doplníte tuto větu, peníze budou vaše a taky se podíváme na výlet s kolegou Tomášem Fílou. Je to nabušené, tak pojďme teď hrát to nejlepší z muziky Labuš, Mika, tak Jana K.
1: Z muziky a Robin Sobek.

že jsem jednou chtěla víc.

0: nejlepší z muziky Jella Bush a Be My Lover. A to minutu po 11:15 dopoledne na frekvenci 1 za chviličku třeba Bruce Springsteen, Whitney Houston nebo taky Xindl X. Ale teď jsem sliboval ještě takhle zpětně opožděně dvě narozeninová přání. To první zní takto: ahoj Robine, před 2 lety jsme spolu založili takovou tradici, že přeješ mé manželce Janě Pernické z Ostravy a zároveň našemu vnoučkovi Matyáškovi z Jičína k dnešním společným narozeninám. Loni i předloni si jim volal a přál v živém rozhovoru. No, vidíš, to je krásné. Tentokrát budu rád alespoň za přečtení přání. Tak já doufám, milí drazí, že posloucháte, hlavně vy, kteří slavíte ty narozeniny, to znamená milá Janíčko a Maty, přeji vám jen a jen to nejlepší, super dnešní oslavu a hlavně, ať jste oba moc hodní, váš děda Marcel. Teda, dětku, ty jsi to napsal hezky. Marceli. Takže ještě jednou díky. I když teda máme asi půl hodiny po narozeninových oslavách tady v našem éteru, ale tak hele, pozdě, ale přece, jak se říká. A pak tady mám ještě jednu SMSku, která je moc hezká. Milý Robine, prosím ještě o přání mému dědečkovi Toníkovi Novotnému, a teď se podržte, dámy a pánové, Toník Novotný dneska má 89 let, všechno nejlepší, Tondo! 89 let. Přejeme hlavně hodně zdraví, ať si užije ten dnešní narozeninový den a ať to pořádně rozjede. A když to teda pořádně rozjede, a já doufám, že vás na to bude víc, jo, na tu party, na to rozjíždění, tak to uslyší celý Dalečín. Tak pokud Dalečín poslouchá, připravte se, bude to dneska velké. A tuhle tu zprávu poslala Dituška s rodinou, taky Dita a Mirek a Verča s rodinou. Je vás poměrně dost, tak my zdravíme Toníka a Tondo. Až tam bude ta 90, jo, tak si zavoláme příští rok. Navíc máte narozeniny ve stejný den jako moje maminka a to je teda hezká náhoda. Nic, za chviličku poslední slovo, budeme hrát o 25 000 korun, tak se připravte. 257-400-999 je číslo, jsem k nám do studia Frekvence 1.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: To nejlepší z muziky Born in the USA je taky Bruce Springsteen zpestřil páteční dopoledne na frekvenci na páteček jako korálek. Ha, dámy a pánové, pojďme ještě nechat dohrát tuhle tu krásnou píseň a pak budeme hrát tak akorát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Ano, a ta chvíle je zde právě teď. 257-400-999, volejte frekvenci 1 v případě, že chcete správně, podotýkám správně, doplnit větu herečky Petry Hřebíčkové, která mimo jiné prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku. Tak, ale je zapotřebí tu větu doplnit správně, abyste 25 tisíc korun mohli vyhrát právě dneska v pátek 14. srpna. Od dnes je směr víkend. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne, tady Romana z Prahy.
0: Romano z Prahy. Tak co na to říkáte, že jste se dovolala? Po jak dlouhé době vlastně?
3: No, jsem překvapená, no, po 2 měsících.
0: 2 měsíce, Jsou tady jiné rekordy, třeba i 2 roky. Takže jste na tom ještě dobře, Romano.
3: Ale ještě jsem nikdy neuhodla.
0: A ještě jste nikdy netrefila a nesestřelila poslední slovo. Tak třeba dneska bude ten den. Den D. Tak, já držím palce, připravena na hru, jdeme na to.
3: Ano.
0: Tady je věta.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: zkušenosti.
0: Tak pojďme zkusit, Romano, co udělá slovo zkušenosti.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Tak. Musím říct, Romano, že teď máte obrovskou zkušenost. Zkušenost neúspěchu. Co se dá dělat? Ale zase jste si zahrála, ne?
3: Tak si hodíme.
0: Tak si hodíme, přesně. Pojďme to natunit. Máme tam 25 500 teď aktuálně a pokračovat se bude v 16:30 odpoledne, tak držím palce, abyste se dovolala dřív než za 2 měsíce. Mějte se krásně.
3: Budu to zkoušet, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No a my se 5 minut po 12:30 podíváme také na páteční dopolední dopravu.
5: 10-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 23. a 18. kilometrem. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 177. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s malým zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky Genesis na frekvenci 1 ve 3 čtvrtě na 12 dopoledne. Připomínám, že dneska se náš kolega Tomáš Fíla vydal do autocentra AAA auto v Chomutově, aby udělal radost třem našim posluchačům voucherem na zapůjčení vozu s plnou nádrží na celý víkend. A my už Tomáše máme taky na telefonu, aby nám zprostředkoval atmosféru přímo z místa, tak povídej Tome, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, zdravíme z Chomutova, z AAA auto, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači a ti už nás tady vyhlíželi od brány, mávali na mě, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak, prozraďte nám, jak se jmenujete, protože radost je tady veliká, to je jednoznačný.
3: Dana.
4: Jirka.
5: Míra.
1: No my vás samozřejmě zdravíme a pozor, vy jste si přišli pro fakt vymazlenou výhru. Získáváte auto na víkend s plnou nádrží. To auto si můžete vybrat a máte na to celý rok. Co tomu říkáte? Máte radost?
3: Perfektní.
4: Já jsem velice spokojen.
5: Boží.
1: No a to my jsme samozřejmě taky, takže my k tomu ještě samozřejmě musíme udělat jeden krok a to je předat vám ten voucher. Tady je...
3: Děkuji moc, hurá!
1: Jeden máme i pro vás.
4: Děkuji moc krát.
1: No a samozřejmě do třetice pro vás.
5: To je super!
1: Tak jste to slyšeli sami a jenom prozraďte, už tušíte třeba, které auto byste si půjčili, jaká auta se vám líbí?
5: Mně se líbí třeba Mercedes.
6: No tak to si myslím, že není špatná volba, co vy?
4: Já jsem zastal si Fordu.
6: No tak o to jsme ještě raději, i my ním jezdíme. No a co vy?
3: A já bezpečný SUVčko.
1: Bezpečně SUVčko. Tak, v Chomutově už mají jasno. Slyšeli jste to sami a my vám všem přejeme hezké odpoledne. Tak ahoj!
2: Ahoj!
0: Ahoj! Zdravíme celou partu a především teda výherce. Danu, Jirku a taky Míru. Slyšeli jste to? Ten jejich výběr mají vkus. Mercedes, Ford a taky bezpečné SUVčko. Vlastně už mají vybráno. Takže obrovská gratulace, já ještě připomenu. A to zásadní věc. Připomínám jednu z výhod nákupů v AAA auto. Vybraný vůz si můžete 3 dny v klidu vyzkoušet a pokud vám nebude vyhovovat, máte možnost ho až do 60 dnů vyměnit za jiný.

0: No a za chviličku, za minutu si dáme taky další zprávy. Přejeme hezké odpoledne.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Je to tak, my jsme připraveni na frekvenci 1, stejně tak je Ondřej Albrecht.
3: Já přeju hezké poledne. Asi 300 českých občanů bylo evakuováno v souvislosti s požárem u chorvatského letoviska Omiš. Téměř 8% kontrolovaných prodejců alkoholu a tabáku umožnilo nákup také nezletilým. A zdržíte se na pražském okruhu, ale taky na D1. Přibližně 300 českých občanů bylo evakuováno v souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš. Frekvence 1 to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge a přidal podrobnosti.
4: Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány.
3: Část turistů oblast podle mluvčího opustila individuálně. Další se nachází v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky. Betonový povrch části pražského okruhu mezi sjezdem u Vestce a napojením na D1 u Modletic je zhruba v polovině své technické 30-leté životnosti. Silničáři ho opraví speciální technologií. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl ji popsal.
5: Nesnižujeme tloušťku té cementobetonové desky, zbrousíme to, vysanujeme tam, kde vznikaly nějaký trhlinky, povrch takzvaně penetrujeme speciální pryskyřičnou směsí, která jednak zajistí skutečně to prodloužení životnosti, snížení hlučnosti a dramaticky se tady opět obnoví a zlepší tedy protismykové vlastnosti.
3: Ještě doplním, že práce na úseku, kterým běžně za 24 hodin projede až 100 000 vozidel, jsou rozdělené do 6 etap a potrvají do 18. října. Téměř 8% kontrolovaných prodejců alkoholu a tabáku umožnilo ve druhém čtvrtletí podle zjištění České obchodní inspekce nákup alkoholu mladistvým. Z 1902 provedených kontrol inspektoři odhalili z tohoto pochybení u 148 kontrol. Mírně méně než před rokem, vyplývá to z informací, které dnes sdílel mluvčí František Kotrba. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Jakub, Jan Kirške, Miroslav Knedla, Barbora Janíčková a Barbora Semanová postoupila na plavecké mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále. V olympijském bazénu v Paříži vyhráli výkonem 3:23:41 úvodní rozplavbu a vylepšili český rekord. Semanová po čtvrtečním triumfu na 200 metrů volný způsob tak bude usilovat o další medaily.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Čeká nás opět tropický den, teploměr ukáže 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27. Bude většinou jasno, víkend bude taktéž ještě tropický s teplotami, místy kolem až 36 stupňů Celsia. V pondělí by se už ale mělo ochladit a měl by dorazit také déšť.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A jdeme ještě na silnice. Se zdržením počítejte na dálnici D1 před Brnem. Aktuálně do kolony od Prahy vjedete už na 170. kilometru. Po pojížděť v ní budete až na 206. kilometr. Celkem tam necháte přes půl hodiny. Na 10 minut je potom kolona při příjezdu do Brna po dálnici D2 na posledních 10 kilometrech. No a se zdržením ještě stále počítejte taky na pražském okruhu, a to konkrétně za sjezdem z D5 ve směru na D1. Necháte tam zhruba půl hodiny. Aktuálně jsou ještě kolony taky na dálnici D4. Odjezdu z Prahy na posledních 10 kilometrech. Tak šťastnou cestou pokračuje Robin Sobek.
2: Tak opatrně, hlavně a dobře dojete do cíle. 3 minuty po 12. hezké poledne přejeme. My se podíváme za fotbalem, taky přijde Petr Jablonský, anebo za pár minut bude i filmový odborník a k obědu opět budeme servírovat dvě ukázky z českých filmů. Do té doby Robbie Williams, Helena Zeťová nebo Rihanna, Calvin Harris, to nejlepší z muziky.
6: Z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Náš oblíbený filmový odborník je zde. Máme čtvrt na jednu odpoledne a k obědu budeme servírovat opět dvě pěkně vypečené ukázky z československých snímků. Tak volejte 257-400-999. Dneska vás vezmu do 60. a zároveň do 80. let. Tak jo, budeme cestovat v čase. Pojďme na to 257-400-999. Ptám se, kdo je tam. Hezké odpoledne, kdo se dovolal?
3: Dobré odpoledne. Tady Eva z Jižní Moravy.
2: Eva z Jižní Moravy, tak já zdravím na Jižní Moravu. Evo, jak tam máte? Krásně? Asi jo, že jo?
3: Horko.
2: Horko. No. Tak užívejte, užívejte, protože po víkendu se to má změnit a bude deštivo, no, takže pojďme si užít toho slunečka ještě a pojďme si teď užít filmového odborníka, já mám tady parádní ukázku, hned tu první, připravená na hru, jdeme na to?
3: Jdeme na to.
2: Jdeme na to, to je slovo do pranice teda, vy jste nažhavená, Evo, na Jižní Moravě z toho sluníčka úplně asi, takže... Pouštím ukázku, která zní takto.
4: Tohle všechno, co tady vidíte, to přetavíme na ušlechtilou ocel. A z té oceli naděláme traktory, kterými zvoráme naše pole. Uděláme víc praček, aby jsme si vyprali ty naše umazané montérky. Tohle jsou naši brigádníci, vesměs buržoázního původu. Ty taky přetavíme na novýho člověka.
2: Miluji hlas pana Rudolfa Rušinského.
3: No, nevím, jestli to řeknu správně. Skřivánci na niti.
2: Skřivánci na niti, to jste teda, Evo, řekla správně. Protože tohle opravdu je tenhle ten nádherný snímek a musím říct, jo, že tohle režíroval Jiří Menzel vlastně v roce 1969. Předpokládám, že jste viděla ten film.
3: Jednu, ale na mě působí strašně represivně, takže vždyckrát ho nedám.
2: No, si o to vypnete v půlce vždycky, když to dávají.
3: Ne, já prostě, co na mě působí depresivně, řekne, je to hezké, ale vždyckrát ne.
2: A víte co, a my tady píšou československá komedie normálně, když si zadám Skřivánci na niti.
3: No, tak každý má u nich smysl pro humor, ale ona je tam ta... Ta realita, jo, a možná to bylo ještě horší.
2: Jo, možná to je vlastně tím, že ano, že s tou číší taková ta jako realita, no. Tak to vás možná malinko děsí. No každopádně, Rudolf Hrušinský hlavní roli taky vlastně měl Brodský, Václav Neckář si tam taky zahrál, Jitka Zelenková, ne Zelenková, ježíš, Zelenohorská, Jaroslav Satoranský a tak dále, takže tam je opravdu výčet.
3: A ta Urbánková tam hrála,
2: tam je...
3: Věra Ferbocová. A dokonce ta byla nalíčená, protože nenalíčená nechtěla hrát.
2: Jo, no ale vidíte, na to, že to na vás působí depresivně a vlastně jste to pomalu ani nedokoukala, tak znáte...
3: Já jsem to dokoukala
2: a pak už nikdy nepustila. Ale to máte jako znalosti teda hezké, protože to je pravda. Naďa Urbánková tam hrála, Věra Křesadlová tam hrála a jak říkám, spousta skvělých dalších herců a hereček. No nic, pojďme dál, pojďme se posunout z roku 1969 teď do roku 1985 a poslouchejte pozorně. Dneska vlastně to všechno bude mít takový ten nádech. Nechci říkat depresivní, to ani náhodou, to ne, ale takový ten nádech.
5: Pane profesore, máte tam návštěvu.
6: Kdo to je?
5: Nevím, prý je s vámi domluvený.
6: Dobrý den.
7: Zdravím tě, sudru profesore.
6: Doktor Voráček, tady jsem přinesl ty snímky.
7: S tím jste měl přijít nahoru. Sekretářka vám neřekla. Před chvílí jsme vypisovali termíny.
6: To je inženýr Kabušický, kulturní ataše.
7: Mediální víře z Plotenky. Domluvte se s primářem Rumlem, má operační deník. Naschledanou.
2: Tak, Evičko, pokud na vás první ukázka a vůbec celý ten snímek působil depresivně, pak nevím, jak byste nazvala tohleto možná jako československý horor.
3: Horor?
2: Ne, to není horor. To je jenom taková nadsázka, protože se snažím přijít na to, že v prvním případě, jestli jste československou komedii nazvala prostě depresivním snímkem, tak tohle je československé drama, Evo.
3: Drama.
2: Československé drama, ale já už to přirovnávám k hororu vašima očima.
3: s ním to jak z nějakého bytovědecké nebo špitalové prostředí.
2: No a musím říct, že na to jdete dobře. Pouštím časomíru. No. Zůstaňte u toho prostředí.
3: Prostředí.
2: Jsme ve špitále, Evo.
3: V 85. roku ve špitále. Ježišmarja, tam se muselo něco operovat, nějaké ruky, nohy nebo nějaký pokus dělat.
2: Hlavní postavou příběhu je starý lékař, špičkový neurochirurg, stojící před náročnou a téměř beznadějnou operací malého pacienta Víti Uzla. Kterému říkají uzlík.
3: Není to s těma včelama.
2: Přestože jeho mozkový nádor označil lékaři za příliš pokročilý pro úspěšnou operaci, on se rozhodl operovat. Během pár hodin, které do operace zbývají, můžeme nahlédnout do profesorových vzpomínek, seznámit se s jeho minulostí, soukromím a tak dále, nebudu vyprávět celý děj toho filmu, takže...
3: Já asi tuším, ale...
2: No, ale...
3: Návod je fakt úplně špitlý.
2: Tak, bohužel, časoměra vypršela už asi před půl hodinou, ale stále jsem tomu dával šanci. Evičko, stačilo říct jenom dvě slova a těmi slovy jsou skalpel, prosím.
3: Ano, ale já mám pocit, že jsem kdysi viděla kůštěk a řekla jsem, toto fakt nedám.
2: No, je mi to jasný, tohle pro vás musí být horor, to jsem říkal v úvodu.
3: Ano, říkám, mám pocit, že jsem to nikdy neviděla celé,
2: no,
3: protože...
2: No jasně, že ne, to byste byla pod stolem. Teď pokud československou komedii jste tam nazvala vlastně takovou depkařinou, že jo, viděla jste to jednou, tohle je československé drama, Evičko, pro vás to musí být horor, to jsem říkal na začátku, takže já tomu rozumím. Tak, ale nicméně dobrý výkon ve filmovém odborníkovi, pojďme si říct, že jste poloviční filmová odbornice a budeme hrát komu dneska?
3: No, já teda nevím, jestli poslouchá, ale třeba někdo známý poslouchá. Já bych chtěla kamarádovi do Litovle, on dělá na dráha, jmenuje se Augustín Skvácel a má dneska i narozeniny.
2: Augustíne, tak všechno nejlepší k narozeninám. Teda to jste, Evo, měla napsat dopoledne dneska, ale nevadí.
3: Byla v Litovli na nádraží.
2: Na nádraží?
3: U dráhy. Dobře. U nádraží v Litovli.
2: Dobře, tak zdravíme do Litovle k nádraží. Augustína, vy se mějte parádně, zase někdy zavolejte a přejeme parádní víkend na Jižní Moravě. Naschledanou.
0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každé

0: Tohle jsou Midnight Oil, hrajeme to nejlepší z muziky na frekvenci 1 minutu po půl jedné odpoledne, za chvilku se podíváme za sportem, budeme probírat pěkně podrobně fotbal se sportákem Alešem Svobodou. Do té doby třeba ještě Sarah Connor nebo opět Raviček, taky se aktuálně podíváme na cesty, ale teď si dáme na frekvenci 1 to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského. Tady je...
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1. S kým pak mluvím?
2: Dobrý den, tady Ondra u telefonu.
1: Ondro, zdravím. Odkud voláte, Ondro?
2: Z Chomutova.
1: Z Chomutova, výborně. Tak zdravím na sever a ptám se rovnou, s kým byste si rád pohovořil?
2: Panem Babišem Andrejem.
3: Ano, tady jsem. Dobrý den. Ondra. Dobrý den, Ondro.
2: Pane, mám také dotaz. Proč jste zrušili zastropování pohonných hmot?
3: No, tak normálně, tak samozřejmě my jsme to chtěli jim to ukázat, jak se to dělá, teď už musí sami, no. Já nebudem vodit takovou, za tu ručičku pořád, já nebudem vodit takovou, to musí sami, my jsme ukázali, jak se to dělá, jak se dělají stropy a teď už musí sami, no.
2: Já si spíš myslím, že se vám to zrušení zastropování hodí, protože vydíráte vyšší DPHčko a spotřební daň taky.
3: No, tak to já nevím.
2: Takže se vám to asi hodí, ne, s paní Alenou,
3: no,
2: nebo?
3: No, myslím, to byste se musel zeptat Alenky, to já nevím, ale no, tak jako samozřejmě, že když se něco hodí nám, tak se to hodí i našim občanům. A to plně dobré. My děláme to nejlepší pro občany, no.
2: Se to hodí hlavně vám, myslím.
3: No, tak prosím vás, vám se to taky může hodit. Tak já nevím, tak si můžete třeba na pumpe, tak si můžete třeba polít litrem nafty, no a hned budete vonět něčím drahým, no.
2: Já si právě myslím, že to byl takovej čach na lidi, že to na 3 měsíce zastropujeme, pak to pustíme, zavřeme jim pusti, jak jsme něco udělali a tím to skončilo. A už budeme jenom hrabat.
3: No, jste nějaký moc chytrý, ne? No a může za to Fiala, protože on tenkrát taky to nechtěl zastropovat. A my jsme říkali, zastropuj to. A potom to zastropoval, jo? Takže za to vlastně může Fiala, no.
2: A nějaký důvod zrušení zastropování podle vás?
3: No, tak říkám, už musí sami, bohužel. My už jim to ukazovat nebudeme.
2: Můžu ještě jednu otázku?
3: No, rychle, já musím na oběd.
2: Ohledně zrušení těch 9. tříd, to vymyslel vy konkrétně, nebo kdo to vymyslel?
3: Tak samozřejmě já s Alenkou hlavně, která má taky 8 tříd základky, já taky, takže to je důkaz, že to jde, a tak jsme na to, takže když tady může v této zemi být samozřejmě premiér, který si myslí, že kráva si vyrábí mléko v žaludku, tak je to jedno, ne?
2: Tak vám děkuju za pokec.
3: Není záč. No vidíte, jsme spolu mluvili dlouho. Minimálně kolik? Ježišmarja, to se budu muset půjčet. Já to spočítám, to si řekneme jindy. Tak naschledanou.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy, frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D5 na prvním kilometru z Plzně na Prahu. V místě nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh, počítejte se zdržením přes půl hodiny. A dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 na 196. kilometru z Vyškova na Prahu. V místě se tvoří kolona, ve které budete popojíždět okolo 15 minut již od 202. kilometru. A z opatrnosti projíždějte také na Pražském okruhu. Na 25. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda. Voda nákladního vozidla s osobním od dálnice D1 ve směru na letiště. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
7: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: taková pohodová píseň Stand By Me a For The Cause na frekvenci 1. Máme 1:15 odpoledne a jdeme na fotbalové hřiště, na fotbalový trávník. Ano, budeme se věnovat fotbalu, řeč bude o kvalifikaci o evropské poháry, nebo taky o první české fotbalové lize. Podrobnosti pro nás připravil sporták Aleš Svoboda, hezké páteční odpoledne, vítej.
1: Hezké odpoledne všem.
0: Výhru a postup zapsal v boji o evropské poháry Jablonec, který v odvětě třetího předkola konferenční ligy vyhrál v Rize nad tamním klubem RFS 2-1. Na cestě do ligové fáze soutěže ho nyní čekají Skotští Rangers, tak jak těžká prověrka to bude?
1: Nejprve ještě k utkání v Rize Jablonec kromě postupu pomohl i koeficientu, děčil za to efektivitě v první půli v zakončení a potom brankáři Hanušovi. Lotyšský tým byl podle očekávání aktivnější než v Jablonci, ale zkušený gólman na Severočechy hodně podržel. No a Rangers je to samozřejmě silnější a také o dost bohatší klub než Jablonec s dobrými individualitami. Jablonec bude ve dvojzápase za outsidera, ale v mých očích rozhodně není bez šance.
0: No, tak uvidíme, jak se s tím poperou. Hradec Králové prohrál v Istanbulu s Bešiktašem 0-1 a po domácí prohře se stejným výsledkem si Evropskou ligu nezahraje. Ale šanci na evropské poháry v této sezóně pořád má. Tak co pro ně musí ještě udělat?
1: Dostaneme se k tomu. Já bych ještě vyzdvihnul rád to, jak se Hradec herně s Bešiktašem popasoval. Venku měl sice turecký tým větší převahu než v Hradci a hradečtí ani neměli tolik šancí jako doma, ale herně se byli víc než statečně. No a šancím na Evropu Hradec teď padá do playoff o konferenční ligu a narazí na řecký Panathinaikos, tedy další silný, další velký tým a postoupit bude nesmírně náročné, byť proti Bešiktaši Hradec ukázal, že rozhodně není třeba skládat zbraně předem.
0: A teď pojďme od poháru k lize. O víkendu se hraje čtvrté kolo první fotbalové ligy. Tak které zápasy přitahují největší pozornost?
1: Je jich víc, bude to hodně zajímavé kolo, hodně se bude sledovat reakce Sparty na dvě soutěžní porážky za sebou, navíc dorazí na Letnou Teplice, které rozdělili skvěle a mají 7 bodů a pod tlakem bude vedle Sparty i Plzeň, ta zatím lize nevyhrála a pokud by se to nepovedlo ani proti Zlínu, tak už by se asi stalo to, že by se v Plzni měnil trenér. No a zajímavou podívanou nabídne duel Liberce se Sláví. V domácím dresu nastoupí ex-slávistický obránce Bořil, který se Sláví v létě nerozešel úplně v dobrém, má na sešívané pivku a v tom zápase se bude chtít hodně ukázat a může se stát, že to bude Slávě dospolet.
0: Sparta, Teplice, Plzeň, Zlín, Liberec, Slávě, přátelé, chytřejší budeme po víkendu. Budeme se těšit na další sportovní novinky s Alešem Svobodou. Tobě krásné páteční odpoledne, hezký víkend a v pondělí naslyšenou.
1: Budu se těšit, naslyšenou.

0: To nejlepší z muziky Glock na frekvenci 1 za chviličku 13. hodina. To znamená další zprávy a po nich si dáme třeba kapelu Tým. A nebo taky Nick Kamen. A zprávy už za chviličku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 Kč. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
10: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
11: 13 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Pojďme na zprávy, hezké odpoledne, připravený Ondřej Albrecht.
12: Hezké odpoledne. Armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. 2000 lidí minimálně utekli z letoviska Omiš nedaleko Splitu kvůli požárům. A zdržíte se na dálnici D1, ale také na pražském okruhu u D5. Armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna to řekl dnes novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků.
13: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%. My každý měsíc vyhodnocujeme ten proces, tohle byla už 14. přísaha v letošním roce, s tím, že největší objemy personálu přichází na podzim, když mladí lidé ukončí školy.
12: Premiér Andrej Babiš dnes ve Vyškově uvedl, že armáda má zajištěno financování na úrovni 2% HDP a že vláda rozpočet na příští rok schválí do konce září. Policie zatkla v červenci na Pardubicku 4 kurýry, kteří podle kriminalistů pomáhali kyberpodvodníkům získávat od jejich obětí peníze. Za 20 dnů si od podvedených lidí vyzvedli celkem 1,5 milionu korun. 2 muži skončili ve vazbě, další 2 jsou na svobodě stíháni. Všem hrozí až 6leté vězení. Chorvatští hasiči od dnešní noci zasahují proti rozsáhlému požáru, který ohrožuje známé přímořské letovisko Omiš, nedaleko Splitu. Před ohněm muselo utéct nejméně 2000 lidí, píší místní média. 7 lidí v nemocnicích bojuje o život. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že evakuováno bylo několik set českých turistů. Hasiči proti požáru stále zasahují. Situace se ve srovnání s nocí zlepšila. Podle médií se několik desítek lidí zranilo. Oběty na životech zatím hlášené nejsou. Velký požár je hlášen i jižněji, na poloostrově Pelješac. Pivotka Emma Čechová si cení premiérového vítězství v anketě o nejlepší českou basketbalistku roku. Na sobotním slavnostním vyhlášení v Mariánských Lázních 22-letá rodačka z Bruselu chyběla kvůli angažmá v WNBA. V rozhovoru pro web České basketbalové federace hráčka Minnesota uvedla, že se po zranění kolena, kvůli kterému přišla o téměř celou debutovou sezónu v zámořské soutěži i o zářijové mistrovství světa, chce vrátit silnější a lepší.
11: Frekvence 1.
1: Počasí.
12: A pojďme ještě na počasí. Taky dnes nás čekají opět tropické teploty. Bude 28 až 33 stupňů Celsia, jen na severovýchodě Česka bude o něco chladněji. O víkendu pak čekáme hodnoty na teploměru až kolem 35 až 6 stupňů Celsia. Opět bude slunečno a jasno. V pondělí by teoreticky do Česka mohl dorazit déšť.
1: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: Na D5 se stále zdržíte na posledních 5 kilometrech před Prahou, kde se stala dopravní nehoda a pomalu se tam rozjíždí kolona, která ale zasahuje až dál na Pražský okruh po nějaký 16. kilometr, kde necháte zhruba celkem asi 25 minut v koloně. Ta už se tvoří taky za Prahou, na 15. až 25. kilometru směrem na Brno. Je to aktuálně na 10 až 15 minut a před Brnem je kolona, která začíná už kousek za náměstí nad Oslavou a táhne se až na 210. kilometr D1. Necháte tam zhruba 25 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Pokračuje Robin Sobek.
0: Za letního horkého počasí mohli dneska lidé v centru Prahy na Karlově mostě potkat běžkaře a místo obvyklé dlažby vidět skutečný sníh. Proč tomu tak bylo? To si řekneme za chviličku. Do té doby Duran Duran, Adele, taky Verona. Pojďme hrát to nejlepší z muziky a popřát krásné páteční odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Duran Duran. Na frekvenci 1 máme čtvrt na 2 odpoledne. Sliboval jsem, že prozradím takové malé tajemství. A to ten fakt, že za toho dnešního letního horkého počasí mohli dneska lidé v centru Prahy na Karlově mostě potkat běžkaře a místo obvyklé dlažby vidět skutečný sníh. Vypadá to na hezký páteční výstřel nebo blázinec, ale ne. Odstartovala registrace, přátelé, do 60. ročníku jizerské 50. A musím říct, že teda stylově, dokonce jeden z organizátorů se nechal slyšet, že neví, jestli je něco stylovějšího, než navést sníh na Karlův most. Těžko říct. Na Karlův most organizátoři přivezli ten sníh brzy ráno, a to ze 4 pražských zimních stadionů. No a organizátoři jizerské 50. vytvořili tuhletu parádu ze 3,5 tuny sněhu a symbolickým závodem na ní dneska v 8:30 ráno zahájili registraci, jak bylo řečeno, na jubilejní 60. ročník závodu, který se uskuteční přesně za půl roku, tedy 14. února 2027. Na tu připravenou stopu se dneska postavili například i mistr světa a olympijský medailista v běhu na lyžích Martin Koukal, taky tam byla olympijská účastnice a elitní závodnice jizerské 50. Sandra Šecová, mistr světa v boxu Lukáš Konečný se dostavil taky dnes na Karlův most, anebo olympijský medailista v šermu Jiří Beran. Ti všichni se dneska zaběžkovali na Karlově mostě. Běžky si mohli vyzkoušet i kolem jdoucí. Třeba jste tam šli okolo, těžko říct. Organizátoři připravili desítky starších párů, oni sehnali dokonce retro běžky, takové staré, aby se prostě mohli zničit, protože se báli, že po těch dlažebních kostkách to nebude úplně ideální v případě, že třeba nějaký kolemjdoucí nebo řekněme běžkář amatér z toho navazeného sněhu prostě sjede na dlažební kostky. No, tak takhle to pojali. Opravdu kdokoliv se mohl zapůjčit, k tomu dokonce i nějaké oblečení, i startovní čísla, takže jste si opravdu mohli dneska na Karlově mostě připadat jako na závodech, jako na jizerské 50. Myslím, že tohle je opravdu dobrá jako legrace. Na místě si s nich užívali také děti, které se tam logicky koulovaly, anebo si zkoušeli právě to běžkování. Akci přihlíželi taky desítky lidí a u stopy se zastavovali logicky turisté, kteří si na sněhu pořizovali fotografie. Takže dneska v centru naší matičky Prahy velká paráda.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: A nejlepší z muziky, tohle je Madonna na Frekvenci 1. Ještě jsem vás dneska vůbec nezval na náš rádio Kemp Frekvenci 1, který bude předposlední, a to už ve středu po víkendu. Tak se tam podíváme už za chviličku. Teď mám ale na chlu přesně 13.30, co mě zaujalo. Tak to je ten fakt, že jednomu cyklistovi v Plzni včera odpoledne vybuchla za jízdy baterie do elektrokola, kterou si vezl v batohu, přátelé. Nevím, jestli jste to zaznamenali někde na sítích, nebo to je jedno kde, jestli jste o tom třeba slyšeli, on s vážnými popáleninami skončil v nemocnici a případem se zabývají vlastně kriminalisté. Kdybych měl tady citovat slova svědkyně, tak budou znít asi takto. Viděli jsme, jak vychází z ubytovny s batohem na zádech, sedl si na kolo a asi po 30 metrech mu ze zad vyšlehl asi 2 metry vysoký plamen. Spadl na zem a snažil se za sebe strhnout hořící oblečení, pak jsme ho polévali studenou vodou, dokud nepřijala záchranka. Naprosto šílený scénář, jak z nějakého filmu. Samozřejmě pozor, tohle není opravdu jediný případ, kdy někde takhle bouchla baterie. Takže když si to vezmete suma sumárum, člověk zaplatí neskutečné vlastně peníze za elektrokolo, potažmo i za tu baterku, která není úplně jako levná, a pak tahle ta radost, to je síla. No nic, tím můžu lehce navázat také na aktuální dopravu, když už jsem zmínil tu dopravu tím elektrokolem, takže opatrně nejenom na elektrokole, ale taky za volanty.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Hlavně dobře dojďte do cíle.
2: Dvě dopravní nehody komplikují provoz na dálnici D5 z Plzně na Prahu. První nehoda vás zdrží na 4. kilometru, která blokuje levý jízdní pruh, a druhá nehoda se došetřuje na 1. kilometru. Aktuální zdržení je okolo 20 minut, popojíždět budete od 5. kilometru. A s 10-minutovým zdržením počítejte na pražském okruhu od letiště ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, popojíždět budete mezi 23. a 19. kilometrem. A vyslá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 175. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky je Promise Myself a taky Nick Cayman na frekvenci 1 ve 3 čtvrtě na 2 odpoledne. Tak já vás pozvu ještě, než se pro dnešek budeme loučit, na další a vlastně už předposlední rádiokem Frekvence 1, který bude po víkendu ve středu 19. srpna v kempu pod Bořany, který najdete v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště. Takže pokud budete mít cestu okolo, určitě vyražte, protože to opět bude stát za to. Mimochodem, do konce letošních rádiokempů zbývají jenom 2 zastávky, takže už není zas tak z čeho vybírat. Takže buď dorazíte do Podbořan 19. srpna nebo 26. potom do kempu Kristýna, nechte si to projít hlavou, ale každopádně, kdybyste vyrazili už ve středu za námi, no, tak se logicky zase opět můžete podívat, jak vzniká takové živé vysílání s tím, že o 2 odpoledne se na vás bude těšit Jana Kníčková, Vojta Efler a večer 7 rozezní kemp

budete skákat jako do peřin, budete rozhýbávat pomalu jistě své stíny, protože doufám, že počasí nás nebude zlobit příští týden, i když je pravda, že má přijít malé ochlazení a taky by mělo někdy zapršet. Ale uvidíme, jak to všechno bude vypadat s tím počasím ve středu. Každopádně, když rozhýbete své stíny, tak to bude jenom dobře a nebude to jenom samozřejmě o této písni, ale třeba si dáme i Nad horu svítá.

No a než Petr Bende vystoupí v 19 hodin, tak na vás budou čekat opět soutěže o hodnotné ceny, taky táborák, špekáčky, kelímky štěstí. Samozřejmě i tentokrát bude závěrečná afterparty. Ještě jednou připomínám, už vás čekají opravdu jenom dvě zastávky v rámci rádiokempů Frekvence 1 Podbořany a Kemp Kristýna. Takže pokud budete mít opravdu čas 19. srpna ve středu, tak to vemte do kempu Podbořany, abyste se mohli užít tu skvělou atmosféru. Nejenom s Petrem. Milé a svý v košili bílé ty svý. A ode mne je to pro dnešek úplně všechno. Mějte se, smějte se docela, ještě to nejlepší z muziky a odpoledne určitě taky Jana s Vojtou a já se budu těšit po víkendu v pondělí na startu zase nového pracovního týdne už v 10 dopoledne.

0: 14. hodina je tady, vy posloucháte Rádio Frekvence 1 a my po 14. hodině zahrajeme muziku od třeba Maila, nebo bude Mail Smith. Taky Šalom. A nebo Sophie B. Hawkins. A budou zprávy za chvilku.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix, buďte in.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má pro nás Ondra a Obrek. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mohlo dorazit v pondělí. Předtím nás ale čeká tropický víkend. Úřady ve Varšavě museli evakuovat 4000 lidí kvůli nálezu nevybuchlé munice. No a zdržíte se na Pražském okruhu i dálnici D1. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou třicítkou. Podrobnosti k výstraze řekl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
3: Vedro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu i energetiku, současně ale představuje zátěž pro lidský organismus. Očkování proti klišťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let, napsal to dnes web České televize.
5: Skoro u poloviny pacientů se po půl roce objevují neurologické potíže. Změna by tak mohla uspořit i 650 milionů korun na nemocenské. Proočkovaná je teď polovina populace. Národní strategie cílí na 3/4. Lidé pod 50 let v očkovacím centru zaplatí 1100 korun. Pojišťovny by ale vakcínu mohly hradit i mladším dospělým. V prvních 5 letech by to k vakcinaci mohlo motivovat až 172 tisíc dosud neočkovaných. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Úřady ve Varšavě na dnešek nařídily evakuaci asi 4 tisíc lidí z okolí staveniště v centru města, kde ve čtvrtek řidič bagru objevil 4 nevybuchlé nálože, pocházející asi z druhé světové války. Evakuace se týká okruhu 300 až 400 metrů od místa nálezu. Nachází se tam obytné domy i kancelářské komplexy. Na místo přijeli ženisté, kteří nálože zajistí. Evakuace je plánovaná do odpoledne. Fanoušky fotbalu čeká nabitý víkend. Fotbalisté Slavie vyhráli úvodní 3 zápasy ligové sezóny a ve čtvrtém kole zkusí udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Bez ztráty bodu zůstává i Jablonec, který si ale utkání proti Bohemians nechal kvůli účasti v závěrečném předkole poháru odložit, stejně jako Hradec Králové duel v Brně proti Zborovce. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci ligy mistrů přivítá Teplice a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Jak už bylo řečeno, tak nás čeká tropický víkend. Taky dnes budou teploty od 28 do 33 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji. Bude většinou jasno, o víkendu bude ještě o něco jasněji. V pondělí by už ale mohly dorazit deště.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona asi na 20 minut je za Prahou, ve směru na Brno, na D1 mezi 9. a 25. kilometrem. Zhruba na půl hodiny je potom kolona na dálnici D1 před Brnem. Začíná na 174. kilometru, vyjedete z ní až za Brnem na 210. kilometru. Aktuálně je zdržení i na D2 při příjezdu do Brna od 5. kilometru asi na 1/4 hodiny. No a zhruba na půl hodiny se potom zdržíte na dálnici D4 při výjezdu z Prahy mezi 2. a 10. kilometrem kvůli stavbě mostu. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
6: Krátce po 14. v pátek 14. srpna.
2: Je tu pátek, opět pátek, zase pátek, všechny nás bolí za krkem, že jo, protože no. Furt čumíme do té oblohy.
6: Ano. A nebo nás bolí v krku, protože furt žereme nanuky, protože už je zase vedro. A dneska je prosím pěkně den krémového nanuku.
2: Krémový nanuk.
6: No.
2: Nejlepší nanuk krémový je za mě Míša.
6: Já ho taky miluji.
2: A nebo ledňáček, takový no, ten malinký. No, a ten je moc malinký.
6: No a ten mě jako nějak chuťově nebaví, ale nedávno jsem si Míšu koupil.
2: Nebo oni teďka dělají takový prostě různý příchutě. No, přijde mi to trošku zbytečný.
6: Ne, prostě klasika, no, tvarohovej Míša.
2: Jako. Jsem do toho kousla a teď na mě vyplivilo něco prostě meruňkovýho. No. Tak na to koukám z příchutí meruňky, no, proč?
6: Ne, normální,
2: proč
6: klasický.
2: Proč to dělají, prostě,
6: to hele, tak jako chtějí si rozšířit portfolio, že jo?
2: To je asi jako, když přijdeš do kavárny a chceš croissant a oni ti řeknou, máme jenom Nutellou. Proč máte jenom s Nutellou?
6: No, protože...
2: protože prostě...
6: Mám aby zbyla Nutella, tak jsme to tam narvali.
2: Tak ještě, že vám nezbylo něco jiného. Třeba paštika.
1: Jana Kníž.

0: Páteční vysílání. Posloucháte Radio Frekvence 1. Pojďme se věnovat něčemu zajímavému.
1: Ano, něčemu velmi zajímavému, skoro bych řekla, že obtěžujícímu.
0: Já mám za sebou
1: týden mimořádně nabitý telefonáty s obchodními nabídkami.
0: Jo, co ti nabízejí?
1: Opravdu jako celý týden. Srovnávač cen a jedna energetická společnost.
0: Protože to generátor, který nabízí tvoje číslo, ty jsi se někde upsal, ty jsi někde dal vyloženě prostě souhlas s tím, aby tě každý den obtěžoval.
1: No na Facebook jsem to, napsal jsem to tam, volejte mi to, víš. Prosím tě, proč bych jim jako dával. Spíš mi...
0: Nech ti to tvrdí, ne?
1: To, že občas jako takhle zavolají, já jim řeknu, nezlobte se, nemám zájem, nebo nezlobte se, teď o tom s váma nebudu mluvit a už mě prosím nekontaktujte, v pořádku. Ale je jedna energetická společnost, a to jsem tady chtěl říct. A je to společnost, nebudu říkat značku a každý se dovtípí, je to společnost, kterou z většiny vlastní stát. Takže asi všichni víme, která to je energetická společnost.
0: A mají pro tebe nějakou nabídku, která se neodmítá?
1: Zavolaj, vy to jako zvednete a tam se ozve, vyčkejte na spojení s operátorem. Tak to típneš a přijde ti SMSka. Dobrý den, volali jsme vám kvůli nabídce energií, pokud nemůžete mluvit, zkusíme to později. To se třeba stane v 9:30 dopoledne. A v jednu odpoledne už to nevydržíte. Ten telefon zvednete, když vám to zase volá. A já jsem na tu slečnu, moc se jí omlouvám, pokud nás teda jako poslouchá. Já jsem na ní byl hrubej a řekl jsem jí, prosím vás, když vám to 4x vytípnu, proč mi voláte po 5?
0: Já to mám v popisu práce.
1: Ne, pozor, víš, co mi řekla? Já nevím, kolikrát jsme vám volali to.

0: generuje automat, jo. A prostě dokud to nezvednete, tak on volá. Mm, Já jsem si říkal, to je ale jako blbě nastavený. Jestli třeba, milý státe, já chápu, že chcete peníze, jo? I za služby.
1: Pozor, Vojtovi naběhla žíla.
0: Ale tohle teda ne. Havlíček, kde je?

0: odpoledne. Pojďme k něčemu veselejšímu.
1: Já tady mám takový zajímavý příspěvek, jo. Asi všichni žijete sociálníma sítěma, že jo, občas vám prostě ten algoritmus nabízí zajímavosti, který buď lajknete nebo nelajknete, a já tady narazila na jeden příspěvek, který mě zaujal, a je to příspěvek o tom, který posty, respektive ty příspěvky na Instagramu, jsou nejvíc lajknutý.
0: No.
1: Mají prostě rekordní počet lajků, jo. A vlastně mi to přijde hrozně absurdní, protože ty se furt snažíš, aby fotka byla hezká, aby ty jsi tam vypadal dobře, aby to bylo kreativní.
0: Aby to mělo dosah, když ti to má něco přinést, že jo.
1: Jo, hele, třeba 32 milionů lajků, Cristiano Ronaldo přestupuje do tady nějakého nového klubu, drží tady dres, jo. Messi slaví vítězství.
0: No.
1: Má to milion lajků, 34 milionů lajků, poslední příspěvek. To je nějaký takový temný, to nebudu říkat. Messi se vrací na stadion Camp Nou, 36 milionů lajků, blablabla.
0: Jsou samý sportovci?
1: No, jako Messi sbírá dost, jo, Messi mu se daří. Ale pozor, víš, co má úplně rekordně nejvíc rekordně lajků?
0: No.
1: Jako teď se posaďte, protože vejce. Prostě vejce.
0: Obyčejný vejce, jo.
1: 60 milionů lajků.
0: To je hustý, no. Já jsem dal taky ve středu fotku. Efler na Vranovský přehradě. Smazal jí. Takže ani jeden.
1: Protože Instagram odmítá nahá těla.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Půlové zprávy před námi na frekvenci 1. Po půlových zprávách si řekneme něco zajímavého, ale otázka je, jestli to bude pravdivé.
1: Ano, máme tady pro vás příběh, tedy pravdu nebo blábol, naše rubriku. Nenechte si to ujít.
2: Hezké odpoledne. Požár u chorvatského letoviska Omiš na Jadranském pobřeží je podle hasičů jedním z nejhorších v historii země. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. V bojích o postup do finále na mistrovství Evropy v Birminghamu dnes neuspěla žádná z trojice českých oštěpařek. V kvalifikaci vypadly také oba tyčkaři a rozběhy byly konečnou pro obě čtvrtkařské štafety. Ekonomika Evropské unie vzrostla ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci podle sezóně přepočtu údajů o 0,5%. Tempo růstu zrychlilo o 0,1% v prvním kvartálu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Za Prahu je kolona na dálnici D1, aktuálně od 9. po 25. kilometr. Zdržíte se v ní zhruba 20 až 25 minut. Před Brnem potom ta kolona pokračuje stále od 180. až po 210. kilometr. Teď v ní necháte zhruba kolem půl hodiny. Necháte taky 15 minut na dálnici D2 při příjezdu do Brna. Kolona je už od nějakého 5. kilometru. No a se zdržením počítejte stále taky na dálnici D4 při odjezdu z Prahy od 3. po 10. kilometr. Je to aktuálně na víc než 20 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1 každý všední den tady v rámci našeho odpoledního vysílání nabízí příběhy. Ty příběhy jsou většinou hodně zajímavý, jsou většinou hodně neuvěřitelný, no ale ten závěr, ten je vždycky jako s otazníkem.
0: No jestli je to pravda anebo blábol, takže za chvilku další příběh a další hádanka.

0: je Frekvence 1 a tohle je buď pravda, anebo blábol.
1: Mám tady příběh, který je skutečně neuvěřitelný. Jo. Prosím vás, je to příběh o ženě, která přežila potopení lodi a téměř 2 dny na moři. To všechno zvládla proto, protože se držela obrovské mořské želvy. Ona si teda původně myslela, tak že celou...
0: Kolena hledá se Nemo, ne?
1: Počkej. Ona si původně myslela, že objímá barel s olejem.
0: Aha.
1: Prostě evidentně to jako nerozeznala. No a... Mysleli si to i ty záchranáři.
0: To muselo vypadat na té lodi.
1: Kteří tam zachraňovali. Až teda zblízka zjistili, že ta želva je živá a že ji celou tu dobu držela nad hladinou. Takže tahle žena prostě vydržela v moři, už jsem to asi zmínila, zmíním to znova, 2 dny, respektive na moři, díky želvě. Je to vlastně jeden z nejpodivodnějších příběhů katastrofy, která se stala. Ona přežila s celkem 277 lidí.
0: Jo.
1: Jako jediná.
0: Takže ji zachránila želva, ona s ní potom přistála někde na opuštěném ostrově a želva jí posloužila, byla polívka.
1: Ne, ale vůbec ne. Oni zachránili z toho moře.
0: Jo.
1: No, prostě 2 dny na moři přijeli záchranáři, říkali si, hele, tamhle ta ženská něčeho se drží, to bude asi barel, a celou tu dobu se držela želvy.
0: Ale já bych tomu i věřil, oni ty želvy mají docela tah na branku, že jo, mají docela sílu, přece jenom jsou tady asi 750 let, nebo jak dlouho žijou tady ty velký karety a podobný.
1: Takže?
0: Jo, já si myslím, že to klidně může být pravda.
1: Tak se podržte, přátelé. Je to příběh, který se skutečně stal. Mm-hmm. Ta žena se jmenuje Candelaria Villanueva.
0: Mm-hmm.
1: A je to skutečně příběh o potopení lodi, který, nebo tady tu tragédii přežila skutečně ona jako jediná, a to proto, protože ji zachránila želva. Bylo to v roce 1974.
0: No, teď jsem říkal, že je
1: stalo
0: to pravda.
1: To.
0: Já bych tomu
1: to opravdu,
0: hledá se na moje dokument v podstatě, že jo? Tam je taky zachránili želvy.
1: No, přesně.
0: No.
1: A tam to, jako tam každý to zvířátko je přesně takový, jako popisuje ten příběh. Jo.
0: No jasně.
1: No.
0: A ryba je kámošné žrádlo. No. Píšermen 42 valaby vojse dny.

0: Na frekvenci 1 míříme za naším kolegou. Kolega Tomáš Fíla je totiž i v pátek odpoledne takzvaně v terénu.
1: No ale dneska se nevydal na výlet. Dneska se vydal do autocentra AAA Auto v Chomutově a tam přidal 3 vouchery na zapůjčení vozu s plnou nádrží na celý víkend vám, našim posluchačům.
0: No a my teď Toma zdravíme na telefonu a ptáme se, jak dnešní dopoledne probíhalo. Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne Jani. Ahoj Vojto, zdravíme z Chomutova, kam jsme dnes dorazili do AAA Auto za našimi posluchači a ti už nás tady vyhlíželi od brány. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: O, radosti je tady spousty. A jak se jmenují? Dobrý den.
4: Dana.
5: Jirka. Mirek.
2: Dana, Jirka a Mirek jsou tady společně s námi a získáváte voucher, který vás opravňuje k tomu zapůjčit si vůz na celý víkend s plnou nádrží a to úplně zadarmo, auto dle vlastního výběru. Co tomu říkáte?
4: Je to super.
5: Já jsem velice spokojen.
6: Paráda.
2: Tak to jsme rádi. A jaká auta máte rádi? Jaká auta se vám líbí?
4: SUVčko.
5: Já jsem příznivcem Fordu.
6: A já Megoura.
2: No tak tady už mají i naprosto jasno a teď to nejdůležitější. Tady máte vouchery, na základě kterých si svoji výhru vyzvenete. Tady je?
4: Hurá, děkuju.
2: Jeden máme i pro vás.
5: Super, paráda.
2: No a do třetice všeho dobrýho, jeden i pro vás.
6: Je to boží, děkuji.
2: Tak jste to slyšeli sami, spousty radosti jsme dnes přivezli do Chomutova. No a my se opět uslyšíme v pondělí. Tak se mějte krásně a do té doby ahoj a hezký den.
3: Ahoj.
0: Ještě dodáme, že v AAA Auto můžete využít program Swap, díky kterému můžete svůj stávající vůz vyměnit za jiný a k tomu získat bonus až 50 000 korun.
1: Samozřejmostí je také 100% garance původu vozidel a možnost výhodného financování na míru.

Páteční hlavní večerní film nabídne na televizi Seznam o 20 hodin a 10 minut westernovou komedii Lucky Luke s Terencem Hillem v hlavní roli. Slavný komiksový hrdina Šťastný Luke se vydává nastolit pořádek do malého městečka na divokém západě. Místním se ale jeho metoda moc nelíbí. Luke pověsí šerifskou hvězdu na hřebík a chystá se místní nevděčníky vytrestat svým odchodem. V tu chvíli ale městečko přepadnou proslulí bratři Daltonovi. Očekávejte klasické přestřelky, honičky, svérázné padouchy a typický humor Terence Hilla. Milovníci akčních filmů si přijdou na své i po 22. hodině. Televize Seznam uvede thriller Pohyblivý terč, ve kterém se Dolph Lundgren představí jako snajper číslo jedna, který nesplní rozkaz. Politička, kterou měl za cíl, vezme náhle do ruky dítě z davu a on odmítne vystřelit. Základna tak snajprovi číslo dva dává rozkaz jedničku zabít. Začíná boj na život a na smrt, a to nejen mezi oběma snajpry. V sobotu večer pokračují ve dvojité porci profesionálové. Už ve 20:10 Bodí, Doyle a Cowley znovu vyrážejí do ulic, aby čelili nebezpečným zločincům. Legendární britský seriál nabídne napětí, automobilové honičky i typický britský humor, který z něj udělal televizní klasiku. Neděli uzavře francouzská kriminálka Stíny smrti, Vražda na útesu. Je nalezen mrtvý muž, který spadl ze slavných přímořských útesů v Normandii. Policie objeví dopis s výhruškami, což ji vede k domněnce, že nevyšetřují sebevraždu, ale vraždu. Jaké je vlastně tajemství mrtvého muže? To se pokusí zjistit dva vyšetřovatelé. V roli jednoho z nich uvidíte slavnou českou modelku Adriánu Sklenaříkovou. Terence Hill, Dolph Lundgren, profesionálové i francouzská kriminálka Stíny smrti. Víkend na televizi Seznam nabídne humor, akci i napětí.

0: za chvilku.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
8: 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
9: Je tu s nimi Ondra Albrecht, dneska odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Policie při prohledávání oblasti letoviska Omiš, které zasáhl požár, nalezla mrtvé tělo. Středeční zatmění slunce zaměstnalo i pražské oční pohotovosti a se zdržením počítejte na dálnici D1. Policie při prohledávání oblastí u chorvatského letoviska Omiš, které zasáhl v noci požár, nalezla mrtvé tělo, píší média. Po jedné osobě se dál pátrá. Podle chorvatských úřadů před obřím požárem z oblasti v noci uteklo přes 2000 lidí. Jak frekvenci 1 potvrdil mluvčí Českého ministerstva zahraničí Adam Čerge, bylo mezi nimi i 300 Čechů.
11: Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány.
10: Část turistů oblast podle něj opustila individuálně. Další se nachází v evakuačních centrech. Na místě je i český konzul, který je v kontaktu s místními úřady. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky. Velitel zasahujících hasičů označil současný požár za nejhorší v historii celého Chorvatska. Středeční zatmění slunce zaměstnalo i pražské oční pohotovosti. Obrátilo se na ně několik lidí, kteří se během úkazu dívali do slunce bez ochranných brýlí a následně si stěžovali na zhoršené vidění nebo podrážděný očí. U vyšetřených pacientů se naštěstí trvalé poškození sítnice nepotvrdilo. Lékaři ale připomínají, že následky se můžou projevit i po několika hodinách, například rozmazaným viděním nebo tmavou skvrnou před okem. Rusko dnes odmítlo myšlenku příměří s Ukrajinou v Černém moři s argumentem, že nevidí důvod pro polovičatá opatření, která by nabídla druhé straně oddech, uvádí agentura Reuters. Rusko i Ukrajina v posledních týdnech zesílili útoky proti obchodním lodím v Černém moři, což vedlo k růstu cen obilí na světovém trhu. Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude ode dneška pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se budou snažit využít Stříteského absence hlavně Filip Mareš a Jan Kopecký a zvýšit šance na svůj titul. Pořadatelé přichystali pro posádky trať s 13 zkouškami o celkové délce 206 km. 55. ročník rally odstartuje tradičně podvečer městskou rychlostní zkouškou.
8: Frekvence 1.
1: Počasí.
10: Teploty v noci budou kolem 15 až 10 stupňů Celsia, v údolích kolem 7 stupňů. Bude opět jasno nebo skoro jasno. Zítra bude opět jasno nebo skoro jasno. Teploty v sobotu budou až na 36 stupňů Celsia, v neděli až na 37 stupňů Celsia. V pondělí by ale mělo přijít ochlazení.
1: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: Kolona za Prahou se příliš nezmenšila, na D1 se v ní zdržíte zhruba půl hodinku mezi 9. a 25. kilometrem, prakticky už od sjezdu k Pražskému okruhu anebo napojení z Pražského okruhu. Ve směru na Brno potom čekejte ještě jednu kolonu, a to před Brnem na 176. kilometru, ta se potom táhne až na 210. kilometr směrem na Vyškov. Aktuálně je to zhruba na 3/4 hodiny, v opačném směru Brnem projedete se zpožděním asi 10 minut. A aktuálně je hlášená kolona stále taky z D4, kde se opravuje most. Při odjezdu z Prahy tam necháte asi půl hodiny mezi 2. a 10. kilometrem. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Jana Knížková a Vojta Efler.
9: Posloucháte Radio Frekvence 1 v pátek. No, já si myslím, že to je kolikátej pátek před koncem prázdnin. Ne, já vás tím nechci.
0: Celý červenec s tím otravuju já. Jakmile s tím přestanu, tak s tím začne Knížková.
9: Hele, vždycky si vzpomínám, že moje babička, jo, babička vždycky říká, už se vám to krátí. A říkala tuhle větu a hrozně mi tím pila krev.
0: No.
9: Hrozně mi to jako vytáčelo. Už se vám to krátí. Už jenom dva pátky. No,
0: to bylo nehezký.
9: Miláčkové tenhle a pak už jenom dva.
0: Ne, takhle, jako už se vám to krátí, je nehezká věta, ale víš, teda věta je brutální.
9: Ne.
0: Těšíš se do školy?

0: Frekvence jedna dělá radost. Právě teď jdeme jednomu z vás telefonovat a proplácet účtenku. Komu voláme?
1: Zavoláme Petře do Berouna.
2: Frekvence jedna platí za vás.
3: Právě teď.
0: Tak ještě, aby nám to Petra vzala, protože my chceme darovat peníze, respektive vracet peníze.
1: Vracet peníze. A myslím si, že to bude, jakoby, pokud se to povede, velmi, velmi jakoby příjemná vratka.
0: Je to hodně? No, těch peněz,
1: hodně, docela dost peněz na to, co vlastně si Petra koupila, jo. Protože já jsem si schválně googloval, kolik taková věc běžně stojí. A to, co si Petra koupila, bude zřejmě z nějaké prémiové řady, protože normální cena se pohybuje třeba o polovinu až o dvě třetiny níž.
0: Jako jsou lidi, no. To je třeba můj kluk, který má jako obrovský talent v tom, si z tří věcí vybrat vždycky tu nejdražší.
1: No, prostě. To má i náš syn. Má po manželce.
0: No tak Petro, vemte to, ale mě jako někdy fakt překvapuje, víte, jako, no. Že prostě jedna věc a oni ti to nabídnou dobře ve třech nějakých jako verzích, lepší, je. Horší.
1: A nebo třeba je to úplně stejný a má to jinou barvu.
0: Přesně.
1: Ale já chci zrovna tuhle barvu.
0: A má to tenhle brand,
1: a ono to stojí prostě o polovinu víc najednou.
0: A co to je teda?
1: Je to prosím pěkně dámská cyklistická helma.
0: Helma, no, ale pozor, tyjo, no. Tak u toho by se asi nemělo úplně šetřit.
1: No a právě, jako normálně, když se podíváte na cyklistické helmy, tak jsou to třeba ceny od nějakých 5 do 800, ale tahle je za 1 400 korun, jo. Jako.
0: A to já mám ale taky.
1: Jo.
0: Já mám taky asi za 1 400.
1: Už to od něj chytla, no. Prostě.
0: Takhle, kupovali von. To já dělám tak jako fikaně, když si něco lepšího.
1: To je škoda, Petro, 1 409 korun za krásnou cyklistickou helmu.
0: Tak to se nedá nic dělat, protože pravidla jsou jasná. Musíte ten telefon vzít.

0: jít a odpovědět nám na tu otázku, no, pokud se tak nestane. Tak.
1: Prostě když voláme z frekvence 1, sesednu z kola a zvednu telefon.
0: Pro příště.
2: Léto. V rytmu frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1 při pátku. Hezké odpoledne.
1: Ty už to říkal, dneska je takový pěkný den.
0: No.
1: Den na nuku.
0: Krémového na nuku.
1: Krémového na nuku.
0: Krémového na nuku.
1: Já mám moc ráda na nuky.
0: No.
1: Já mám ráda na nuky na klacku.
0: Cucna kládě v čokoládě. Pozor, to byl i film.
1: Fakt?
0: Cucna kládě v čokoládě.
1: A to je nějaký porno, ne?
0: Ne, ne.
1: Dobře. No tak jako animák to nebude.
0: To bylo bez čokolády, ale... Byl film a teďko vlastně přišla do kin, že odbočuju, jo. Nová, jako velmi podobná verze nebo podobný příběh, jo. Byl to film o vražedné zmrzlině, aha, takový béčkový horor, jo.
1: Že kdo jí slízal, umřel.
0: Ne, se změnil ve vraždící monstrum. A teď přišel do kin, teďko na začátku srpna to přišlo do kin a já mám v plánu, že možná, když budu mít chuť si udělat jako nějaký bizarní večer, tak se na to budu podívat.
1: To je, užij se si večírek u braku.
0: Ne, film, který se jmenuje Zmrzlinář. Natočil ho režisér Eli Roth, který třeba hrál v Hadebných panchartech. Jo, jako, a natočil tady u nás, respektive u nás, ale odehrávalo se to, tak říkajíc na Slovensku, ty horory Hostel.
1: Jo, to jsem viděla.
0: Jak tam porcovali turisty,
1: ty,
0: jo. Tak tohle je film o tom, že do malého ospalého amerického městečka přijede zmrzlinové auto, pán ve zmrzlinovém autě beze slova s úsměvem dětem rozdá zmrzlinu a díky tomu se z dětí stanou vraždící bestie, který likvidují učitele a rodiče.
1: Tak výborný, takže na film už nemusíte.
0: No.
1: Ale, počkej, já bych od toho vraždění...
0: Film končí slovy, pokud nezemřeli, žijí do dnes.
1: Pokud není zmrzlina v mrazáku. Ne, pojďme k té zmrzlině, k těm nanukům. No. Už ten název, ten nanuk, mně se to jako hrozně líbí. My jsme teda vždycky používali ledňák než nanuk. Jo? Nanuk jsme moc nepoužívali. Ale my jsme se dneska vás chtěli zeptat, co nebo který nanuk či ledňák máte nejraději. Tak a teď jsme se dostali k otázce, která nás bude provázet dnešní tři vstupy.
0: No. Což máte dohromady téměř 6 minut.
1: Tak jo, který nanuk či ledňák máte nejraději?
0: Pojďte nám napsat Instagram, Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo 736 300 444.
0: Případně namluvit hlasovou zprávu do aplikace Frekvence 1.
1: A nebo taky na Facebook.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Jsou před námi po půlových zprávách, jak jste zvyklí, předpověď počasí.
1: Ano, Ada.
0: A Dáša.
1: Já jsem chtěla říct, no Dáša, ty tam furt skáče ta Havlova. A ta ještě do počasí nedělá.
0: Hele, to není může
1: jako
0: vejít.
1: Přesně. No,
0: co, tak jednou
1: jako...
0: pověsí prvenství na hřebík, že jo?
1: Jednou pověsí hřebík na Dášu a bude díra na trhu. Takže za chviličku.
0: Oni nás zavřou.
1: Nezavřou. Za chvilku to bude taky o počasí.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Campy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
5: Hezké odpoledne. Kvůli suchu dnes Jihlavský vodoprávní úřad zakázal odebírat vodu z toku a nádrží na území obce s rozšířenou působností. Lidé ji nemůžou používat například na zalévání, na pouštění bazénu nebo mytí aut. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Představuje podle ní nepřiměřený zásah do svobody projevu. Provoz na letišti v Katánii zůstane zablokovaný minimálně do sobotního rána kvůli aktivitám sopky Etny. Letiště je kvůli erupci zastavené od začátku týdne a společnost označuje současnou situaci za nejhorší za 20 let.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Kolona na více než půl hodiny vás stále potká na dálnici D1. Začíná už na 9. kilometru v úrovni Pražského okruhu a táhne se až po 25. kilometr. Zdržíte se taky na objízdných trasách. Případně pokud pokračujete dál na České Budějovice po silnici 3, tak průjezd Benešovem je taky komplikovanější a zdržíte se asi 15 minut. Další komplikovaná situace je před Brnem, a to v obou dvou směrech. Ve směru od Vyškova je zdržení zhruba na 15 minut. Ve směru od Prahy ale kolona začíná už na 169. kilometru a táhne se až na 210. kilometr. Necháte tam zhruba kolem 15 až 25 minut. A pozor také na silnici 50, pokud právě teď projíždíte ve směru od Slavkova dál na Buchlovské kopce, stala se tam dopravní nehoda. Je tam kyvadlový provoz pouze jedním pruhem u obce Bučovice. Aktuálně na místě kolona, která sahá až ke Slavkovu. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
1: Ondra mě tady přemluvil, že prej by si taky chtěl říct tuhle rubriku, tak já jsem jsme se mu rozhodli splnit jeho přání, že nám teda počasí řekne místo Dáši a Dáše bude večer v pátečním vysílání.
5: Dobře, tak děkuju.
1: Tak je to tvoje, můžeš si užít svých kolik, dám ti 20 vteřin slávy.
5: Dobře, tak přátelé, pokud máte doma ještě plavky, které jste nevytáhli, víkend k tomu naprosto vybízí, protože
1: jako
5: bude
1: myslím,
5: opět slunečný
1: a letní. Málo kdo má dva plavky, které ještě nevytáhli. No, dobrý.
5: 36 stupňů bude v sobotu a v neděli půjdeme ještě o jeden stupeň nahoru až 37, ale zdá se, že všechny ty modlitby za déšť byly vyslyšeny a v pondělí by se mělo ochladit a mělo by začít pršet. Tak si užijeme ještě poslední sluneční víkend na další tři dny.
1: Posloucháte Radio Frekvence 1, dnes 14. srpen, den nanuků. Jak už tady Vojta samozřejmě vypíchnul, musí to být nanuk krémový, ale pro dnešní naše tady frekventiácký povídání to nehraje roli.
0: Jako zvládneme i sorbet.
1: Já to mám moc ráda. No, no. Jako ty mrože, co teď dělají, takový ty sorbetový, no. Jo, takový ty jahodový, to je vyloženě jako jak se tomu říká?
0: Tříšť.
1: No, a to ti je tak dobrý.
0: Já to mám taky rád, ale já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak se dělávaly jahodový dřeně.
1: Jo, já vím. No,
0: v takovém papírovém kelímku to bylo.
1: A byly jahodový, byly jahodový.
0: Byly jahodový a bylo to strašlivě dobrý.
1: A oni je dělají do teďka.
0: Jo.
1: Je to na můj vkus
0: je to moc
1: menší. Je to maličko.
0: Třikrát dražší. A jahodu, aby to pohledalo, že
1: jo? No, a mě musíš to lžičku furt.
0: Ale já si pamatuju, že potom...
1: Jazykem to nevylíš. Jak kdo?
0: No.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, je pátek a zítra je sobota.
1: A zítra v sobotu budete také poslouchat Radio Frekvence 1, protože od 19 hodin začíná zlatý hřeb celého týdne, to je česká hitparáda Frekvence 1.
0: Ano, hitparáda je o muzice, to je jasný, jako každá jiná hitparáda. Tady máme 10 songů, pak 2 vypadnuvší a 2 novinky. Mm-hmm. Také je to běžný stav, jako...
1: No a teďko já nevím, protože ty samozřejmě vidíš do těch střev té hitparády daleko jako důkladněji, když ji moderuješ s Mikešem. Tak to, co budeme teďko představovat, je novinka v hitparádě, nebo už
0: ne,
1: to tam nějaký
0: to
1: ten týden je?
0: Hele, je to... My vás vlastně teď na tu hitparádu budeme vlákat jednou písničkou, která to jako novinka nasadila minulý týden.
1: A vystřelila.
0: A vystřelila.
1: No.
0: Ale to jsem teďka šáhla do těch střev trochu víc, ale to nevadí. Prostě UDG.
1: UDG a jejich nový singl Sirény, což je singl, který má připomínat první lásky i staré panelákové časy. Když se řekne staré panelákové časy...
0: Tak si vybavíš?
1: Já si vybavím odpoledne u babičky a u dědy. Sedíme celá rodina kolem toho stolu, je nás 15, to znamená, jak psů, všichni přes sebe řvou. A babička se slovy... Berte si pohárky. Přinesla takový ty šlehačkový poháry, co dělala do takových těch skleníček na tým noze.
0: Jasně. No. No já když si vybavím panelák, tak já jsem v paneláku nikdy nebydlela, ale měla jsem prvního kluka z paneláku a vždycky, když jsem šla na záchod, tak jsem se strašně styděla. Měla pocit, že tam je všechno slyšet.
1: A kluk voněl u makartému.
0: Tak přátelé, pozvánka k hitparádě, která je pro vás připravená na zítra po 19. hodině. Pojďme si užít UDG a Sirény.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Před námi je podle předpovědí, možná se to změní, ale spíš ne, další tropický víkend. To znamená, že spotřeba zmrzliny bude enormní. Chudinky, kravičky už nemají co dojít. Ne, ale my se dneska s vámi bavíme o tom, jaké nanuky máte nejradši. A prosím pěkně, opravdu držme se těch nanuků, ne kornoutů.
1: Ne, nanuky, na klacku.
0: Prostě na klasický špejle.
1: Hele, no. Já si pamatuju, když jsem byla menší a dostávali se sem takový ty nanuky od Algidy. Mm-hmm. Oni byli docela drahý, že jo?
0: No, oni jsou pořád docela drahý. A Magnum stojí 70
1: pozor,
0: korun.
1: No, ty jsem chtěla o tom mluvit. A Magnum pro mě byla věc, kterou já jsem poprvé ochutnala, když mi bylo třeba, já nevím, 30.
0: Jo.
1: Protože naši mi to prostě nechtěli koupit, že to je drahý a to mi radši koupili za tu cenu třeba dva menší nanuky. No. Já jsem to jako chápala a říkala jsem si, tak já prostě počkám, až si budu vydělávat a teď si ho taky sama nekoupím.
0: No, je to teda jako zbytečně drahý, i když jeden řetězec občas, když má takový...
1: Je docela dobře kopíruje.
0: Ne, když mají takový ty značkový slevy, tak ho tam třeba jako koupí za 25 korun.
1: Za 25? No, to je menší gramáž, jo?
0: Ne, to je úplně jedno, ale prostě je to levný.
1: Je to levný. Já tankuju za 500, že to je jedno.
0: Když si to chce prostě člověk dopřát, tak samozřejmě, když je takováhle akce, tak si to jako dopřeje snáze. Nicméně, podle toho, co nám píšete, tak opravdu jako vedou mezi váma český nanuky, to znamená Míša a Mroš.
1: Jo, Míša a Mroš, to je skvělý, no. To je skvělý. A pak ještě Eskimo.
0: Eskimo.
1: Znáš Eskimo?
0: No Eskimo to je vlastně takový ledňáček pomalu, ne?
1: No, ale ty nemáš ten ledňáček rád.
0: Do kokosova
1: jo.
0: Je Eskimo.
1: No, podle mě taky už si hrajou s různýma příchutěma, jakože si taky můžeš dopřát jako už jako ne kokosovou příchuť, která ti asi evidentně nebaví, to vidím z toho výrazu.
0: Ne, já mám kokosy rád, ale prostě tady ty malý, ty hranatý
1: ale
0: nanuky.
1: Ale jenom na
0: sněhu. Tady ty malý hranatý nanuky.
1: Jsou
0: nikdy,
1: malý.
0: No právě.
1: Řekněme si, že ty si prostě koupíš jeden nanuk, tenhle malej. A to jak? A je to pryč?
0: No to v podstatě vdechnete, že
1: no,
0: jo? To
1: ani zatímco jako... třeba když máš toho Míšu, to uděláš.
0: No a trvá to aspoň o 5 vteřin déle. A to se vždycky počítá.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: 16. hodina před námi na frekvenci jedna další skvělá muzika. Co vám budeme hrát?
1: Dua Lipa bude. Taky ten Šár. A nebo Vohnout. A budou zprávy za chvilku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
11: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.
13: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: 16 hodin a minutka k tomu. Ondra Albrecht připraven. Hezké odpoledne.
14: Je to tak, jsem tu. Dobré odpoledne. Armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Pro milovníky pohybu dnes startuje už po 15. ČES Lipno Sport Festival a zdržíte se na dálnici D1 na několika místech. Armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna to dnes řekl novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků.
15: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%. My každý měsíc vyhodnocujeme ten proces, tohle byla už 14. přísaha v letošním roce, s tím, že největší objemy personálu přichází na podzim, když mladí lidé ukončí školy.
14: Ještě doplním, že premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že armáda má zajištěno financování na úrovni 2% HDP a že vláda rozpočet na příští rok schválí do konce září. Hygienici v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali 121 letních táborů a 5 samostatných stravovacích zařízení využívaných táborníky. Uložili celkem 4 sankce za 14 000 korun, jak informovala mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí. Dosud zaznamenali jen jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v té době omezovalo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině. Pro milovníky pohybu dnes startuje už po 15. ČES Lipno Sport Festival. Letos se navíc přidá novinka, a to závod Lipno Hybrid Run. Jde o kombinaci běhu se silovým tréninkem. Na start se postaví i atletka Lucie Neumannová. Ta v našem ranním vysílání u Lubky s Mírou prozradila, jestli se tohoto závodu konkrétně zúčastní také.
16: Já to asi nepoběžím, protože jsem po zranění, takže tam určitě budu tam, budu všem fandit a běžet to nechci, protože vím, že bych se strhla a pak bych nejspíš si zase něco udělala s nohou, takže musím začít postupně. Mě čeká kolo. Já pojedu cyklistický závod, protože já jsem, jak jsem říkala, po zranění, takže teprve teďkom začínám s během. Takže hned závod běžet nemůžu, ale budu tam vlastně celou dobu a budu všem fandit u těch závodů.
14: ČES Lipno Sport Festival potrvá do 23. srpna.
13: Frekvence 1. Počasí.
14: Pojďme na počasí. 28 až 33 stupňů Celsia, místy až 36 stupňů Celsia jsou předpokládané teploty pro sobotu. Bude opět jasno a slunečno. V neděli potom poskočí až na 37 stupňů Celsia. Opět bude jasno a slunečno, ale na severu a severozápadě už by se mělo začít postupně zatahovat a v pondělí by mohlo dorazit ochlazení.
13: Frekvence 1. Doprava.
14: Za Prahou je tradiční páteční kolona, a to mezi 9. a 25. kilometrem, prakticky už za sjezdem na Pražský okruh. Necháte tam aktuálně přes půl hodiny. Objízdné trasy jsou poměrně také plné. Na půl hodiny je potom taky kolona na dálnici D4 ve směru z Prahy na 10 kilometrech za Prahou, kde se opravuje most. No a víc než půl hodiny vás potom zdrží kolona u Brna na dálnici D1. Začíná už na 178. kilometru a vyjedete z ní až na 209. Pozor taky ještě stále za Slavkovem ve směru na Bučovice. Vyšetřuje se tam dopravní nehoda, v obou dvou směrech se tvoří kolony a na místě si jezdí pouze kyvadlově, po dopravu tam řídí policisté. Tak šťastnou cestu, teď ještě jednou Jana a Vojta.
0: I po 16. přejeme hezké odpoledne z Frekvence 1 při pátku. Nanuky jsou téma, které vás evidentně baví.
17: Jo, tak je to něco, co si prostě podle mě každý jako dopřeje.
0: No, ale pozor, já jsem se třeba díval i na statistiku, jaké nanuky jsou nejprodávanější nebo nejžádanější u nás tady v Česku. A jsou to ty české.
17: No, to je dobře.
0: Ale nejenom Míša a Mroša, třeba Pegas, to jsou taky jako český nanuky.
17: To je česká,
0: který se vyrábí u nás.
17: No a to mi právě přijde zrovna ten Pegas, taková jako trošku kopírka toho Magnumu.
0: No, je to o 2/3 levnější.
17: A je to asi dobrý, ne? Je to jedno, hlavně je to studený prostě. No, a pak nám tady ještě dokonce píšete, že si doma sami vyrábíte nanuky.
0: No,
17: a já jsem to i viděla.
0: A to jsou jako dřeně, nebo opravdu jo, jako šleháte smetanu a vanilku do toho drtíte?
17: Moje segra jednou to tak dělala, oni totiž jak mají ty plantáže z jahodama, tak prostě byl přebytek jeho, tak začali dělat ty nanuky.
0: No.
17: Na to už jsou takový ty formičky,
0: no, jasně.
17: I ty klacíky můžeš mít. A normálně přesně ty jahody, tu dřeň vlastně obohatíš tou smetanou.
0: Jo.
17: A děláš z toho jako smetanový nanuk.
0: Jo, no. Ale to mi zase přijde jako škoda tu dřeň, jako ne...
17: Prznit tu.
0: Kazit smetanu. Prostě chuť toho ovoce samozřejmě a na,
17: ale
0: půl,
17: je
0: kila,
17: sytější,
0: a jako... na půl kila jahod, kilo cukru. Ale jsou to vitamíny, že?
17: Pořád jsou tam, jako to smetana vitamín nezabije, neboj se.

0: posloucháte.
1: Ty začínáš, promiň.
0: Já začínám. Tak já začínám. Posloucháte Radio Frekvence 1?
1: No.
0: Bavíme se o cucu na kládě.
1: O nanocích. Já jsem vám tady chtěl vyjevit příběh jedné mé známé, která...
0: Se dusila kláckem na kládě.
1: Zhotla nanuk...
0: I s kláckem.
1: Příliš. No, takhle.
0: S dříbkem.
1: My jedeme bomby poslední dobu. Takhle, ona...
0: Mluví o nanuku.
1: Mně to přijde zábavný. Ne, já jsem chtěl jako hovořit o tom, o dívce, která jako se svým partnerem měli cukrárnu a začali vyrábět vlastní nanuky.
0: Jo, o tom jsme mluvili před chvilkou, takže nějaký speciální nanuk.
1: No, ale oni to jako normálně i distribuovali, i takový ty jako ty rozvozy potravin jim je distribuovali.
0: Aha.
1: A já jsem si od nich jsme si objednali každý jeden nanuk. Ten nanuk stál třeba 130 korun, jako nebylo to úplně jako levný.
0: To je dražší než ten Magnum.
1: No, ale byla to ruční výroba, oni garantovali ruční výrobu, že opravdu ten nanuk jako...
0: Tam byly ještě prsty. Rozumím.
1: Čokoládová poleva není s mandlema a s nechtama, že jo? Ne, byly strašně dobrý.
0: Jo, byly. Došly nechty.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1. Jak se do rádia volá, tak se z rádia ozývá. Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit? Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit? Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte? Stáhněte si aplikaci Frekvence 1. Nahrajte vzkaz. A už jsme v kontaktu. Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který...

0: Zprávy před námi na frekvenci 1 a po půlových zprávách vaše oblíbená hra o peníze.
1: Poslední slovo na vás čeká. Můžete se už teď chystat, vy už se chystáte, my to tady vidíme, protože telefony tady blikají, no tak se na to vrhneme po zprávách.
2: Hezké odpoledne. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním okolo rekultivace hnědouhelných dolů. Kvůli podmínkám rekultivace lomu ČSA vede spor Severní energetická a ministerstvo životního prostředí. Rusko dnes odmítlo myšlenku příměří s Ukrajinou v Černém moři s argumentem, že nevidí důvod pro polovičatá řešení, která by nabídla druhé straně oddech, napsala to agentura Reuters. A fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky Brno nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně hrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále se připravte na komplikace na dálnici D1. Kolona za Prahou je stále na 25 až 30 minut od 9. po 25. kilometr. Stejně jako je to na půl hodiny na dálnici D4 při odjezdu z Prahy od 2. po 10. kilometr. No a stále se nezmenšila ani kolona v Brně na dálnici D1. Při průjezdu od Prahy dál na Moravu na Vyškov budete potřebovat minimálně půl hodiny navíc. Kolona začíná už na 178. kilometru, končí na 210. a ještě stále se vyšetřuje dopravní nehoda před Bučovicemi mezi Slavkovem a Bučovicemi. Aktuálně tam zdržení asi na 10 minut. Dopravu řídí policie. Tak šťastnou cestu.
1: Přátelé, volejte 257-409-99, to je číslo sem k nám a vy ho potřebujete a potřebujete se dovolat, abyste
0: uhodli poslední slovo a vyhráli peníze. O nic jiného nejde. Stay.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se nám dovolal? Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Eva z Rušek.
2: Zdravíme, Evi. Tak máme tady pro vás takovou pěknou sumičku. Peněz docela dost, myslím, že by se šikli. Je tady 25 500 korun. Tak jdeme na to? Jste připravená se svým tipem?
3: Zkusím.
2: Tak držíme pěsti. Tohle je věta, kterou pronesla Petra Hřebíčková. Potřebujeme jedno jediné slovo.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak tipujte.
3: Dceru.
2: Dceru. Pojďme zkusit, jestli je toto slovo, které hledáme.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Není. Není to dcera. Ale děkujeme za pokus. A mějte se moc hezký víkend.
3: Vy taky.
2: Naslyšenou. Na 25 500 a 500 k tomu. V pondělí s Lubkou a Smírou budete hrát o 26 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: A je to tady zas a znova.
1: Ano, nekončíme, jedeme dál. Ještě dva radiokempy před námi, ten nejbližší už příští středu.
0: Bys byl dobrý na kolotoči.
1: Kupujte žetonky, prodloužená jízda, Petr Bende.
0: Nekončíme, jedeme dál. No. Petr Bende, ano, teď jsi to prozradil. Petr Bende je totiž ten další, který s námi vyrazí na radiokemp. A není to poprvý.
1: Ano, ale nebude to probenděný čas, jako to jsem vám chtěl říct, protože koncerty Petra Bende jsou vždycky hrozně hezký. On je hrozně autentický, když hraje. Já jsem ho teda viděl několikrát, když hraje, a je to hrozně fajn.
0: Ale já jsem ho nikdy neviděla hrát.
1: Ne?
0: Já se na to vlastně strašně těším, protože co tak vím, tak on hodně sáhnul po takovým tom trampařským módu.
1: No, teď, a nedávno jsme se o tom tady bavili v rádiu, že country umírá.
0: Jo, no? Vidíš to? Vidíš, jo. Takže Petr Bende dorazí a věříme, že bude u stánku, nale.
1: Proto se vás takže do Podbořan ešusy a malinový listí sebou uvaříme si čaj.
0: Ale určitě bude tato. Já budu chodit o špičkách. To je dobré, ne? To musí prostě, to znají všichni, to budou zpívat všichni.
1: No a pozor, a Petr Bende, jako kromě toho, že dělá takovouhle muziku a vrací se třeba i do takových těch trampařských
0: časů
1: hudebně, tak on třeba pomáhá i jako zachraňovat památky díky té hudbě.
0: Ježiš, no. Fakt jo.
1: No. Pokud si ho teda nepletu s Petrem Kolářem, jeden z nich to dělá.
0: Tak prostě. Je Petr jako Petr. Každopádně bude s námi na radiokempu. Hele, Podbořany jsou kousek od Klášterce, takže já doufám, že všichni z Klášterce budou Podbořany.
1: Hele, to si včera říkala, už to vyhlásili v rozhlase.
0: Ještě ne.
1: Hele, já to zařídím v Ostrově a v Jáchymově, to je kousek.
0: Ale máte to opravdu kousek, ze Žadce, no. To kousek. Dorazte za námi, bude to opravdu velká legrace, zase počasí objednaný, snad nám do toho nehodí rosnička a vidle.
1: A nebo Dáša.
0: Což je to samý. Takže přátelé, udělejte si čas, vyrazte za námi, je to předposlední radiokemp.
1: Těšíme se na vás příští středu.

0: Frekvence 1, 17. před námi, velké hlavy nachystány a ty pro vás budou mít spoustu skvělé muziky, třeba tuhle.
1: I Will Sleep a Carly Rae Jepsen. Taky Kygo. Bude. A nebo třeba Michael Jackson.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
8: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
9: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Honza Molka připraven, má je pro nás právě teď.
11: Připraven, hezké odpoledne, ochlazení přijde v pondělí, začaly chodské slavnosti a fotbalový Hradec si odkládá další zápas. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou 30. Podrobnosti k výstraze říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
12: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
11: Vedro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům a všechny nedostatky byly napraveny. V Domažlicích začal 72. ročník chodských slavností. Jeden z největších a nejstarších národopisných festivalů v Česku, spojený s Vavřineckou poutí, navštěvují 10 000 lidí z Chocka, Česka i zahraničí. Akce nabídne na 50 pořadů. Připomene také výročí místního etnografa a skladatele Jindřicha Jindřicha, končí 16. srpna. Letos se změnil formát zahájení na pódiu u brány na náměstí, říká starosta Stanislav Antoš.
13: To zahájení bývalo v podobě toho, že uvedl první pořad starosta a předal slovo moderátorovi. A teď to bude s tím, že tam budou nastoupení starostové z historických chodských vsí, z těch 11 chodských vsí. Potom je novinkou, že bude v sobotu večer taneční zábava pod Chodským hradem, že si budou moct lidi zatancovat. A pak ještě na pozemku po bývalé nemocnici, tak tam je takovej jako food festival.
11: Největšími taháky jsou dnešní koncert Vlasty Redla s kapelou od 20 hodin, v sobotu Dudácké Štandrle s Konrádyho muzikou od 23 a v neděli od 14:30 závěrečný takzvaný klenotnicový pořad chodských národopisných souborů a muzik z jejich hosty nazvaný To vy jste ten skládač. Hasiči zasahují proti rozsáhlému požáru, který ohrožuje chorvatské přímořské letovisko Omiš nedaleko Splitu. Jde o jeden z nejhorších požárů v historii Chorvatska, uvedl podle médií šéf hasičů Slavko Tucaković. Evakuovalo se přes 2000 lidí. Fotbalisté Hradce si po utkání na hřišti zbrojovky nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas pátého kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven.
9: Frekvence 1.
3: Počasí.
11: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28.
3: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
14: Z opatrností projíždějte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 2,5 kilometru došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A se zdržením okolo půl hodiny počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete v koloně popojíždět mezi 11. až 24. kilometrem z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
11: Tolik zprávy po 17. hodině na Frekvenci 1. Velké hlavy.
15: Velké hlavy, zdraví z Frekvence 1.
16: Věděli jste, že predlohou pre postavu vlka v seriáli Jen počkej zající bol chuligán, který predbehol výtvarníka Rusakova vo frontě v Zelenině?
10: Je, to je dobrý.
16: To je co?
15: A dělal si v té frontě selfiečka?
16: No to.
15: Kamera? Rusakov. Režie? Koťanočkin.
9: Velké hlavy, Frekvence 1.
16: Kdo z vás zvládne povedať slovo leporelo trikrát za sebou a rýchlo?
10: Leporelo, leporelo, leporelo.
15: Leporelo, leporelo, leporelo.
17: Tak já si to dám taky. Repolelo, repolelo, repolelo.
16: Mám pre vás nějaké knihy so zaujímavým názvom a vy doplníte ten názov. Takže
17: to mám rád.
16: 10 rád nájomného vraha, jak...
10: Utopit doktora Vrátila.
17: Jak se zbavit sousedů.
16: 10 rad nájemného vraha. Jak vyčistit
17: komín.
16: Kvartýr.
10: Kvartýr.
16: Rozumíš potom.
15: Taky od jo, to od nájemného vraha, no, to je dobrý, ale
10: to je dobrý,
15: hlavně na skvrny, že jo.
16: Další. Lukáš Pavlásek napísal takovou knihu, která se volá Rýmuje se to. Ve tmě jako vranci jdou...
17: Proti mě kanci.
16: Nie.
10: Tři bratranci.
16: Tři, áno, tři. Ale je tam jedno slovo, které se velmi často nepoužívá, je taká zkomolenina.
10: Tři.
16: Ve tmě jako vranci jdou...
15: Tři milí znanci.
16: Tak já vám
17: tak to... Tak máme.
16: Možná, ne.
10: To je pěkná dětská no, kniha.
15: Tak tam chybíš jenom ty, bobáka.
16: Takže posledná možnost. Ve tmě jako vranci jdou tři po...
15: Podělanci.
10: Počů.
17: Počůranci.
10: Počůranci.
16: Tak je to správně.
15: Počkej, já jsem zapomněl, že je to dětská kniha. No.

0: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Existuje asi 30 krajín, kde sa platí dolárom a vy budete tipovať, či hovorím pravdu alebo nie. Takže jamajský dolar existuje?
2: Ne.
3: Áno.
1: Existuje.
2: Jo.
1: Fidžijský dolar existuje?
2: Ne.
3: Áno.
2: Jo.
1: Áno. Mikeš, jak mu to ide, že?
2: Počkej, to ne.
4: Takhle, počkejte, co řekne Mikeš a řekněte opak.
1: Mikeši, zimbabský dolar?
3: Ten ne, ten neexistuje.
1: Existuje.
3: Taky jo.
1: Fakticky, existuje. Kambodžský dolar?
3: Tak to už neexistuje.
4: No, já si myslím, že jo.
1: Tam je to také akože napolo. Akože áno, existuje, ale oni majú vlastnú menu Real, sa to volá, ale tá sa používa iba v drobných. Takže skutočne ofiko je tam kambodžský dolár. Azerbajdžanský dolár.
2: Tak to ne, vôbec.
4: To už si zapřeháňal.
1: To už som si trošku no. Manat. Platia manatom. Aha. A to je všetko.
2: A ja vám niečo řeknu.
4: Ale zase oni, kdeže si to říkal, že to mají?
1: Azerbajdžan.
4: No. Tam na to mají. No. Mám na to.
2: A slovenský dolár, ale víte, to je taky pěkný. Víte, proč jako tomu říkají vůbec dolar?
3: Proč?
2: No, to je z českého tolar.
3: Tolar! No, to je pravda.
2: Aha.
3: Teda.

0: české ženy jsou šikovné.
1: Jsou.
0: Říká se to český žen?
1: Ano, je, je.
0: Takže každá umí něco.
1: No, ještě, že tak.
2: Dej pokoj.
3: A když neumí něco, tak umí nic, ale hezky.
0: Přesně tak. A my to problém?
2: Hned. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. V roku 1919 saista Anna Matoušková stala prvou ženou v Československu, která, jakože v něčem byla prvá.
2: Kolika ty roce?
1: 1919.
3: Podle mě, která se omluvila muži s tím, že yeah. Ano, máš pravdu.
0: Která si vzala tepláky. Yeah.
1: Uvažujte tak, že vlastně rok bylo Československo, hej.
3: A politička.
1: Ona, no, ale akože jaká politička?
3: Vysoká.
0: Komunální.
1: Jani.
3: Než byla komunistická.
1: Stala Anna Matoušková se stala prvou ženou, vykonavatelkou funkce starostky. V obci v historii Československa.
0: A jmenovala se ta obec jak?
2: No, ta už neexistuje.
1: Vědomice u Roudnice nad Labem.
2: Od roku 1920 je pryč.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinášíme.

0: Ryby. Nachystám vám ryby.
1: Máte ale... rádi ryby?
0: No já mám.
2: Já nesnáším ryby.
0: Fakt? To
2: jako nic, kromě krevet, nedám nic.
0: Ne. A co ti vadí, ten smrad?
1: Ty, smrad. Ani lososa nedáš, jo?
2: Ne, vůbec.
1: Ani tuňáka nedáš.
2: Hustý,
0: jako losos je výborný.
2: Jako kdybych jedl bahno.
1: Nebo pstruha.
2: Ne. Takhle já si dám radši řízek.
3: Zkusil jsi ho někdy umejt?
2: No, umeju se.
1: Probereme to za chvilku.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Z opatrností projíždějte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 2,5 kilometru došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A se zdržením okolo půl hodiny počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete v koloně popojíždět mezi 11. až 24. kilometrem z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
3: Pojďme si dát ryby.
0: Si predstavte, že niektoré ryby sa dožijú až veku 400 rokov.
1: No, to je pravda.
0: Viete, o ktorej rybe hovorím, že 400
3: rokov? Žralo, tu, ktorou nesežereš.
0: No,
1: ta, co nemá toho. Ta, co nemá, jak sa mi říká, ale... Ta, co nemá. No,
2: Blutve.
1: Ale, ta, co nemá predátor, nebo respektíve toho. Ta, co nemá.
0: Ty, ale je to žralok.
1: Je to žralok.
0: Ktorý konkrétne žralok?
2: Bílý.
1: Jak se říká?
0: Gronsky.
1: No, nemá co? Nemá...
2: No, nemá to manželku, proto to je tolik, ale...
1: Prostě, jak je to slovo? Přirozenýho...
2: Predátora.
0: Predátora.
3: Čili manželku.

0: Takhle všichni viděli Bolka a Lolka, ne?
1: Jo.
0: Že jo. To dneska by mě zajímalo, jako co to měli za vztah. Jako
1: Velké hlavy,
0: frekvence 1. A představte si, že už je to přes 60 let, co se to začalo dávat.
2: No a víte, jaké oni mají priezvisko, lebo Bolek a Lolek, to je známe, oni jsou bratě, ale jaké bylo to druhé jméno?
0: Počkej, oni byli co, Maďaři nebo Poláci?
1: Kačinští.
3: Kačinští, no.
2: Vďaka Bohu, ani raz v tom seriálu to jméno vzpomenuté nebylo.
3: Nebylo důležité, no. Totiž se ti chtěla říct.
2: Ale kolko polských měst má ulicu Bolka a Lolka?
1: Jedno.
3: Žádné.
1: Varšava.
2: Peť.
3: Ale v Polsku.
2: A dokonce...
4: Počkej, nevím, v Česku, že by někde nějaké...
0: Počkej, a je jako ulice Bolka a třeba vedle je ulice Lolka, nebo je ulice Bolka a Lolka.
2: A dokonce Poliaci ten seriál natolko milovali, že 5 rokov potom, čo vyšiel, tak sa začali sťažovať, že im vadí, že tam nie je žiadne dievča.
3: Ježiši.
2: No.
3: Takže tam byla?
2: Pridali tam tú slečnu a viete, ako sa volala?
1: Tam byla aká holka.
2: No, bola.
3: No a to sme už potom my nevideli.
2: Taká pravá Tola.
3: Tola.
1: Ja znám polský film, ktorý vy si nemôžete pamätať.
3: A to bola ich co?
2: Kamarádka.
1: Ten se jmenoval Táňa a dva pistolníci.
2: Jo.
1: A bylo to taky polský.
0: Podle mě nejlepší sex mise.

tady je Richard Krajčov z kapely Krištof. Já vám chci popřát krásné léto plné zážitků, na které budete dlouho vzpomínat. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor a tady vám teď na Frekvenci 1 posílám jeden náš hit.

0: než plán.
1: Víte, co dělal Baťa?
2: Boty.
1: No, dobrý.
3: To v prvom radě.
0: Mohli se potkat.
4: 150 let Tomáš Baťa.
3: Mohl Tomáš Baťa vyskúšať legendárne české botasky?
4: To už ne. Ten první Tomáš Baťa asi ne.
1: Ten, co se zabil v letadle, aha, myslíš? Aha. To nemoh.
2: To asi ne, no. To asi nemohl.
3: On
2: to
3: sekal. No.
2: Jestliže mu je 150.
1: To totiž sekal.
3: On zomrel v roku 1932 a prvé botasky přišly v roku 1949.
4: Takže ano.
1: Počkej, to jsem si myslel, že později teda.
2: A měli jste někdy své botasky?
3: Ani raz.
2: Ne.
1: Jo, bylo, jo. Ta, za mýho mládí to bylo luxusní zboží a strašně drahý. To jako mě Tangino neměl.

0: tři.
1: Tak tedy jdeme do finále. Tarapara. No a jdeme na to, budeme ty si vyprávět něco na
2: závěr. No, pojď.
1: Muž vzal manželku do pěkné restaurace, když chtěli začít jíst, žena řekla.
0: Ty hele, Karle, neměli bychom se nejdřív pomodlit?
3: Ne, to není nutné.
0: No ale doma se vždycky před jídlem modlíme.
3: To jo, ale tenhle kuchař ví, co dělá.
0: Mějte se krásně, ahoj.
2: Dovido podopy.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
6: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněčka.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo má Honza Homolka, hezký podvečer.
7: Hezký podvečer, Putin chce kolaps NATO i Unie, stále hrozí riziko požáru a Slavia bude hájit 100% bilanci v Liberci. Cíl ruského vůdce Vladimíra Putina na rok 2026 je, aby skolabovalo NATO i Evropská unie. Informoval deník The New York Times, podle jeho zdrojů to Putin řekl za zavřenými dveřmi na setkání s nejvyššími představiteli Kremlu. Deník navíc doplnil, že Putin stále chce dobít jich Ukrajiny, skrz který by následně pohltil kromě již okupovaného Podněstří také zbytek Moldavska. Z jehož území by útočil dále na státy Evropské unie. O víkendu rtuť teploměru opět vyšplhá vysoko. Naměříme až 36 stupňů. Hlavně v neděli by se měly přidat i bouřky. Navíc trvá do odvolání výstraha před rizikem vzniku požáru na celém našem území, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: V důsledku déletrvajícího sucha, rostoucích teplot a o víkendu i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
7: Letošní rok meteorologové zatím řadí k nejvíc suchým od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůř než loňský. Zrušení devátých tříd základních škol by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci z několika organizací. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí dětem a mladším 15 let, informuje agentura AFP. Francouzská obdoba ústavního soudu uvedla, že opatření představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Fotbalisté Slavie vyhráli úvodní 3 ligové zápasy a ve čtvrtém kole zkusí udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Bez ztráty bodu zůstává také Jablonec, který si ale utkání proti Bohemce nechal kvůli účasti v závěrečném předkole poháru odložit, stejně jako Hradec. Duel v Brně proti Zborovce. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 25.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
9: Z opatrností projíždějte na dálnici D10 ve směru na Turnov. Na 41. a půltém kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo 2 hodin. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
7: Tolik zprávy po 18. hodině na frekvenci 1. S vámi jedna z nejhezčích moderátorek ve střední Evropě, Jana Knížková.
10: Teda, co za to budeš potřebovat?
7: Vůbec nic, ale já to chtěl využít, protože ti jako slovo většinou nepředávám.
10: A to je pravda. 18. hodina je za námi, dneska pátek 14. srpna, tento hlas už asi znáte, je tady o 14. a bude tady s vámi až do 23. hodiny. Ondra Kubala má dovolenou, to asi všichni víme, on si vlastně pravidelně každý prázdniny bere celý srpen volno a samozřejmě zasloužený. Takže dneska, protože jsme si ty jeho šechtičky tak jako rozházeli, tak dneska to připadlo na mě, takže dnes pátek 14. srpna od 18. do 23. hodin tady budeme společně spolu. Zdravím vás, Jana Knížková. No a co já pro vás mám? Samozřejmě nepřijdete o nic, co Ondra normálně nabízí. V téhle hodině se zaměříme na počasí. S Dagmar Honcovou probereme, jaké počasí bude o víkendu. Taky se spojíme s kolegou Mírou Michálkem, který pro nás bude mít doporučení, co se týče výletů. No a aby těch pozvání a výletů a doporučení nebylo málo, tak já mám jedno takové pozvání na Borůvko Braní. Ten název, ježiš, Borůvko Braní. Oni teda prý trošku stavěj, možná... stavěj. Takže asi to není úplně dobrý sport, ale každopádně třeba borůvkový knedlíky. Kde si je budete moc dopřát a kde pro vás budou mít další jiný borůvkový speciality a borůvkový atrakce, tak o tom bude v téhle hodině řeč. Tak to pojďme odpálit. Po 18. hodině zdraví Jana Knížková. Přeju vám všem pohodový večer. No a ať už děláte cokoliv, tak zůstávejte s námi.

0: Na frekvenci 1 pojďme za naším kolegou Mírou Michálkem, to je takový vymetač všech koutů republiky a já ho mám na telefonu. A zdravím, Míro, ahoj, hezký páteční večer.
1: Ale dobrý večer, vůbec jsem se děsil, co řekneš u toho vymetání všech.
0: Tak myslím, ano, vymetání krásně.

0: výborných míst v České republice a ty jsi takový vlastně jako doporučovatel, protože ty to tam nejdřív objedeš, abys nám pak řekl, jaký to tam je.
1: No taky, a opět to nevylepšila, ale dobře, nechme to už takový. Já jenom připadu, že my máme teďka aktuální vlastně díl podcastu, který se snažíme vždycky každý týden směřovat na ta místa, kam jezdíme v rámci Radiokempu Frekvence 1. Tentokrát, pokud se nepletu, tak míříte do Podbořan.
0: Přesně tak, příští týden ve středu Podbořany a my jsme v rámci toho našeho posledního podcastu, respektive té epizody, nalákali do Žatce. My jsme tam mluvili o jedné takové unikátnosti, já to asi možná trošku nastíním, aby lidi věděli a sám jako buď to potvrdíš nebo vyvrátíš, že tam je trošku nádech cimrmanovství.
1: Jo, ty myslíš toho, ten hrob toho úplně nejstaršího pivaře přímo na náměstí.
0: Tak to řekni, jak jsi strapnil.
1: Přátelé, když pojedete do Žatce, tak přímo na náměstí najdete hrob nejstaršího pivaře na světě. Já, jestli si to pamatuju dobře, tak to byly možná nějaký 3-4 tisíciletí snad dokonce, nebo století před naším letopočtem. A oni tam našli kostru, která v ruce držela hliněnou nádobu o obsahu vlastně 0,5 necelých, k tomu měla destičku na tom 7 vripu a v té nádobě dokonce našli stopy piva. Takže usoudili, že je to vlastně nejstarší pivař na světě. Udělali mu tam hrob, pamětní desku, jsou k tomu všude jako hromady článků, takže já jsem si tam k tomu točil video, povídal jsem o tom na Instagramu a pak jsem zjistil, že ten hrob odkryli 1. dubna. Jo? A už bylo pozdě.
0: Už bylo natočeno.
1: Kompletně celou republikou, takže bacha na to, je to velká nachytávka, ale působí vlastně relativně. Když jsi milovník piva, tak se natkneš a řekneš, že tak tady se to celý stalo. Věrohodně, no je to tak, ale samozřejmě to město je prockaný pivem vlastně a celým tím pivařstvím úplně strašně moc. Všude okolo je chmel, je tam muzeum a chrám chmele, který je krásný, stojí za návštěvu, je tam pivní orloj, je tam několik pivovarů a je tam nejmenší chmelnice v Evropě, která je přímo na tom náměstí, je tam toho strašně moc a to město stojí rozhodně za návštěvu. Takže pokud za námi pojedete do Podbořan, tak si dejte den navíc a stavte se v Žatci.
0: Děkuji za povídání. A ahoj.
1: Dobře. A ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Léto v rytmu Frekvence 1. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Na frekvenci jedno se pojďme věnovat počasí. Máme na telefonu Dagmar Honcovou, kterou moc zdravím. Hezký večer vlastně, já jsem zvyklá vysílat odpoledne, tak mi tam skáče to odpoledne. Hezký večer.
1: Hezký večer, zdravím vás.
0: Tak pojďme se věnovat tomu, co nás čeká. My už jsme naznačili, že ten víkend, co je před námi, bude dost náročný, co se teplot týká.
1: Je to tak, on k nám totiž od jihu proniká velmi teplý vzduch a tak se nejvyšší odpolední teploty budou v sobotu zastavovat na 36, v neděli až na 37 stupních Celsia. A v hlavní roli bude takzvaná pocitová teplota, protože zejména v neděli očekáváme i vysokou vlhkost vzduchu, tím pádem se naše pocitová teplota ještě zvýší a šplhat se bude až ke 40 stupňům.
0: Jú, ale je tady takový náznak, že by snad po víkendu mohlo přijít nějaký drobný ochlazení a snad i déšť?
1: Přesně tak, je to tam, je tam totiž vlnící se studená fronta, která počasí na západě našeho území, to znamená na Karlovarsku a Ústecku, začne ovlivňovat už během noci z neděle na pondělí. A v pondělí by mělo zapršet konečně na celém území Česka, místy očekáváme i silné bouřky.
0: A co se těch dešťů týká, očekávají se nějaké vydatnější deště, nebo to bude jenom takový jako zalití, sprchnutí?
1: Zahradní deštíček, ale dobře i za něj. Vypadá to, že v pondělí spadne nejčastěji od 5 do 20 litrů na metr čtvereční, alespoň nebudeme muset do středy zalévat. A pak to vypadá, že i ten příští týden přinese přece jenom občasný déšť nebo dešťové přehánky. Ale to extrémní sucho na území Česka tyto srážky rozhodně nezlepší.
0: Nezachrání. Tak alespoň vám popřiju krásný večer, ať už děláte cokoliv. Děkuji za informace ohledně počasí a budeme se těšit po víkendu.
1: Krásný večer i vám a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Léto. V rytmu frekvence 1.

Posloucháte Rádio Frekvence 1, máme pátek, před námi víkend. Jestliže si ten víkend chcete udělat tak trošku zajímavější, tak trošku možná borůvkovější, tak můžete vyrazit na borůvkové hody. Právě o tom 3. srpnovém víkendu naplánujte výlet do Malé Morávky a Karlova pod Pradědem. Tady se totiž uskuteční, a pozor, už 25. ročník oblíbených borůvkových hodů. Místní restaurace a podniky nabízejí speciální borůvková menu v čele s tradičními, a to je jasný, borůvkovými knedlíky. Chybět nebudou různé stánky, dobroty z těchto fialových plodů, co nejdou vyprat, pokud si tím zašpiníte tričko. Všichni to známe. No a nemusí zůstat jenom u jídla. V okolí si totiž můžete udělat pěší nebo cyklistický výlet. V obecním parku bude připravený program s živou hudbou a různé soutěže. Mezi jednotlivými místy bude taky jezdit bezplatný borůvkový autobus. No a pokud se nechcete vydat autem, můžete dorazit, pozor, speciálním vlakem. V sobotu 15. srpna, tedy zítra, vyrazí z Ostravy borůvkový rychlík. Já myslím, že ideální tip na výlet, tak si to nenechte ujít. Borůvkové hody, výlet do Malé Morávky a Karlova pod Praděnem. A nechte si chutnat.

Frekvence 1 je vám společníkem taky v pátek večer. Blíží se nám 19. hodina, no a my po té 19. hodině, přátelé, budeme hrát takzvaně za odměnu. To je taková rubrika, kterou tady nevím, jak moc dlouho jí máme. Každopádně si lidé hodně oblíbili. Je to vlastně jaký protipol toho, co tady mají kolegové na Evropě 2. Ty mají totiž song za trest. Já myslím, že za odměnu zní líp, takže my budeme hrát někomu z vás, respektive někdo z vás se dovolá a my budeme hrát podle jeho gusta to, co chce poslat někomu jinému za odměnu. Je to úplně jednoduchý, po 19. hodině se na to vrhneme. Teď pro vás máme skvělou muziku do té 19. a taky přání hezkého večera.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Hezký večer, ochlazení přijde v pondělí. 300 Čechů evakuovali v Chorvatsku a fotbalový Hradec si odkládá další zápas. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou třicítku. Podrobnosti k výstraze říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
3: Vetro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus. Před požárem u chorvatského letoviska Omiš uteklo přes 2000 lidí. 7 zraněných bojuje v nemocnici ve Splitu o život, informují tamní média. Přibližně 300 českých občanů bylo evakuováno. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge a přidává podrobnosti.
5: Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány.
3: Část turistů oblast podle mluvčího opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázal účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům a všechny nedostatky byly napraveny. Luigi Mangione, podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny United Healthcare, Briana Thompsona u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto muže pronásledoval s cílem ho zabít. Doznáním viny se Mangione vyhne federálnímu procesu. V němž čelil obvinění z pronásledování, jenž mělo za následek smrt. Mohlo by mu také umožnit požádat o zamítnutí obvinění z vraždy ve státním procesu. Fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven. A jak už padlo o víkendu, čekáme horko. Bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Jdeme na dopravu a tu nám řekne Vlaďka na frekvenci 1.
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Na 53,5 kilometru se vyšetřuje v dopravním omezení dopravní nehoda dvou osobních vozidel s motorkou. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 184. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A se zdržením okolo 15 minut počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde se v koloně zdržíte mezi 17. až 24. kilometrem z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
3: Tolik zprávy a na frekvenci 1 s vámi po 19. hodině. Jana Knížková.
7: 19. hodina, pár minut k tomu. Jana Knížková vás zdraví, přeju pohodový páteční večer. No a přátelé, za chviličku, tedy nějak kolem té 7:30, budeme hrát za odměnu. Tady už teď promýšlejte, komu byste chtěli nechat zahrát. A hlavně za co? Jako třeba, že vám dobře uvařil, nebo že vám vyžehlila, nebo že vás vzal na dovolenou, nebo prostě za cokoliv, že jo. Určitě máte ve svém okolí někoho, komu byste chtěli nechat zahrát nějakou tu písničku a tu šanci dostanete kolem 7:30. tak se na to přichystejme, my se na to budeme taky chystat. No a každopádně pro vás máme spoustu skvělé muziky, která vám bude ten páteční večer naplňovat a občasňovat vás už v následujících minutách. Tak třeba Enrique Iglesias, bude taky Pink, anebo No Man.

0: Na Frekvenci 1 chystáme kapelu No Name. Kapela No Name tady u nás už nějaký ten pátek má rubriku 30 let, 30 hitů. Tak už z toho je jasný, že 30 let kluci hrajou, za 30 let vytvořili a složili, nahráli spoustu muziky, spoustu písniček. No a my vám budeme jednu, nebo respektive Igor Tymko, vám tu jednu bude přibližovat o něco víc, protože vlastně v každé té rubrice k písničkám, které vznikly, říká podrobnosti, možná informace, které jste nikdy nikde neslyšeli, ani v bulváru, tak se zaměříme teď společně s Igorem Tymkou na písničku Žili a zajímá nás, za jakých okolností tahle písnička vznikla.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, jsem Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím něco o pesničke Žili. Táto pieseň je tzv. Náš otvírák v Českej republike. Je to pieseň z roku 2001, na základe ktorej české a moravské publikum spoznalo kapelu No Name. Samotný námet piesne vznikol po veľkom citovom sklamaní, kedy mňa podviedla frajerka a môjho brata Romana tiež podviedla frajerka. Horšie je, že bratová frajerka ho podviedla so mnou. Ups, stáva sa. Podľa reakcií poslucháčov, pesnička Žili mnohým v živote pomohla, nakoľko je to v podstate recept, ako sa vyrovnať s rozchodom. Nuž tak teda, ak sme pomohli, tak potešenie je na našej strane.

když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Páteční song za odměnu. Na frekvenci 1.
1: Na frekvenci 1, přátelé, hrajeme za odměnu. Taková nová, hezká, ne, já to vlastně nevím, jestli je nová. Každopádně je to moc pěkná rubrika, kdy někdo z vás zavolá sem k nám a přeje si písničku pro někoho ve svém okolí. Ať je to třeba, já nevím, rodinný příslušník, manžel, partner, milenec, milenka, prostě kdokoliv. Tak kdo pak se k nám dovolal? Nechci navádět. Dobrý den, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady Pavlína.
1: Pavlínu zdravíme. A do jakého kouta republiky, odkud voláte?
2: Volám z Litoměřic.
1: Z Litoměřic, tak jo? Tak je to na vás. Teď budeme hrát podle vašeho gusta, respektive podle gusta toho, komu chcete nechat zahrát. A to je kdo? Komu chcete nechat poslat písničku?
2: Tak chtěla bych poslat mamce a ona teďka grilluje, takže si myslím, že se to bude hodit.
1: Jo, ty se majit, jo. A co tam hážou na grill?
2: No, tak všechno, cuketu ze zahrádky a nějaký masa.
1: Jo, cukety, jo, téma cuketa, to je jako mě každý rve cuketu prostě, prostě no, se přecuketová.
2: Mě taky právě.
1: Každý léto je to stejný. No tak a mamka poslouchá?
2: Mamka poslouchá určitě.
1: Tak... Aha. Tak nějakou, jaká by udělala radost?
2: No mně by se líbilo, kdybyste tam měli Angel Ochagiho.
1: Angel od Shaggyho, tak já to tady zkusím najít a máme to tady. No tak posíláme mamince ke grilovačce a asi celý partičce, celý rodince, všichni si budou dneska pošmakovávat na cuketě.
2: Určitě.
1: Tak jo, posíláme, přeju krásný večer, ať se daří, pozdravujte maminku.
2: Tak děkujem.
1: Naslyšenou.

Páteční večer tady na Frekvenci 1 patří taky muzice. Ondra Kubala běžně během svého vysílání pouští a nabízí muziku, kterou možná ještě ani moc neznáte a trochu víc přibližuje. No a před námi je Bebe Rexha a David Guetta, tahle dvojice. Ty se potkávají a to společně u písničky, která se jmenuje Sad Girls. Funguje jim to naprosto skvěle. Potvrzuje to i fakt, že skladba už 7 týdnů patří mezi 50 nejhranějších hitů v českých a moravských rádiích. Pro Bebe Rexhu je Bad Girl zároveň druhým singlem z jejího čtvrtého alba Dirty Blonde, které vyšlo v polovině června. No a s Davidem Guettou už navíc mají společnou historii, protože v roce 2022 zabodovali s předělávkou legendárního hitu Blue, tedy Da Buddy od Eiffel 65, určitě znáte. No a ještě předtím spolu vydali skladby třeba Hey Mama nebo Say My Name, takže se zdá, že tihle dva přesně vědí jak na sebe a že jim to skvěle funguje a že jim to opravdu skvěle funguje, si teď můžete poslechnout v písničce Sad Girls.

20. hodina se blíží, vy posloucháte Radio Frekvence 1 i po té 20. hodině bude řeč o muzice, tentokrát se zaměříme na písničku Stay. Leony a Callum Scott jsou ti, kteří se o ní postarali, ale to všechno až kolem té 20:30. No a taky si připomeneme Radiocamp, protože Radiocamp je něco, čím tady na Frekvenci 1 žijeme a vy žijete s námi, což je moc dobře, tak se nechte na ten další, který je před námi, pozvat v té následující hodině.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus 1 za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Putin chce kolaps, NATO i Unie. Stále hrozí riziko požáru a Slavia bude hájet 100% bilanci v Liberci. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Cíl ruského vůdce Vladimira Putina na rok 2026 je, aby skolabovalo NATO i Evropská unie. Informuje deník The New York Times. Podle jehož zdrojů to Putin řekl za zavřenými dveřmi na setkání s nejvyššími představiteli Kremlu. Deník navíc doplnil, že Putin stále chce dobít jih Ukrajiny, skrz který by následně pohltil kromě již okupovaného Podněstří také zbytek Moldavska, z jehož území by útočil dále na státy Evropské unie. Po víkendu rtuť teploměru opět vyšplhá vysoko, naměříme až 36 stupňů. Hlavně v neděli by se měly přidat také bouřky. Trvá do odvolání, je také výstraha před rizikem vzniku požáru na celém našem území, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V důsledku déle trvajícího sucha, rostoucích teplot a o víkendu i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
2: Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejvíc suchým od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Zrušení devátých tříd základek by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci z několika organizací. V pražské Libni nedaleko Palmovky prasklo vodovodní potrubí. Ulicemi se valilo větší množství vody. Na místě zasahovali policisté a také hasiči. Havárie by neměla mít vliv na zásobování pitnou vodou. Tisíce španělských a marockých příslušníků bezpečnostních složek posílili hranice Ceuty a Melilly s Marokem. Úřady se pro tento krok rozhodly poté, co se na sociálních sítích začaly šířit příspěvky, které navrhovaly, aby se v sobotu 15. srpna opakovala událost z konce července, kdy do Ceuty vtrhlo asi 72 tisíc marockých migrantů. Fotbalisté Slávie vyhráli úvodní 3 zápasy ligové sezóny a ve čtvrtém kole zkusí udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Bez ztráty bodu zůstává také Jablonec, který si utkání proti Bohemce nechal kvůli účasti v závěrečném předkole poháru odložit, stejně jako Hradec. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6-0 a 6-2 postoupila do druhého kola. Jak už padlo, víkend bude horký, sobota jasná nebo skoro jasná, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
4: 8 hodina večerní je za námi, vy posloucháte Radio Frekvence 1. Za chvíli zamíříme na Radiokemp, ten další, který je před námi, bude v Podbořanech. Kdo tam zahraje, co se tam bude dít, co se bude pít, co se bude jíst, kdo s kým co bude mít a nebo nebude mít. Tak to všechno se dozvíte, protože všechny tyhle podrobnosti pro vás chystám. Tak si to rozhodně nenechte ujít, užívejte skvělého pátečního večera, ať už děláte cokoliv. Klidně, kdybyste třeba měli chuť mi napsat, co takhle při pátku večer děláte, tak samozřejmě můžete. Já vám budu posílat už za chvilku třeba Justina Timberlakea anebo Kristýnu.

0: Tuhle znělku musíte znát úplně naspaměť, protože tahle znělka zní vlastně celé dva měsíce. Radio Campy v plném proudu, vlastně, dalo by se možná říct, že už jsme trošku za proudem, protože už jsou před námi pouze dva a ten následující, tedy v tom příštím týdnu ve středu, bude v Podbořanech na místním koupališti, kde se uvidíme s Vojtou, bude tam moje maličkost, bude tam Ondra Albrecht, bude tam Tomáš Fíla, taky za námi dorazí a bude s námi zprávy mít Lucka Šmídová, takže taková pěkná sestavička. No a pokud jste na Radiokempu byli, tak vlastně to, co jsme vám nabídli v těch předchozích, nabídneme i teď. Ten program je vlastně téměř autentický, mění se ale kapely. A to je docela zásadní, protože zatímco minule jsme měli Xindla Xe a předminuli jsme měli třeba Adama Ďuricu, tak tentokrát do Podbořan vezeme Petra Bendeho. A Petr Bende, musím říct, je velký sympaťák. Hlavně člověk, který si podle mě moc užívá, když je to takový jako komornější, když je tam prostě těch lidí jako tak jako, nechci říct málo, ale prostě tak drobet, že to není nic velkého. Už s námi byl a bylo to vždycky fantastický, takže si to rozhodně nenechte ujít. Ve 14 hodin to všechno startuje. Vy máte vlastně možnost, protože se vlastně tohle celé studio překlopí tam právě do toho terénu, tentokrát do Podbořan, tak se třeba i podívat, jak se to rádio dělá, že tam vlastně jenom sedíme jak dva ty dítě a táháme ty šavle a říkáme prostě věci, které nemají, nebo měli by, ale nedávají smysl. Ne, samozřejmě dávají, to trošku zlehčuju. Takže přijeďte za námi do Podbořan tuto středu, tedy ve středu v tom příštím týdnu, já se musím podívat, myslím, že to je 19. to je jasný, 19. srpna. My se na vás moc těšíme, ve 2 hodiny to všechno odstartuje, v 19 hodin je koncert, který budeme samozřejmě i živě přenášet po rádiových vlnách. No a od 20. hodiny do 10. hodiny je potom afterparty s Ondrou Albrechtem a tam je to taky vždycky velká bžunda. Tak se na vás těšíme, udělejte si čas, bude to stát za to, přátelé.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hey,

Přátelé, přidáme je další muzika, o které si řekneme něco málo víc, pár podrobností a tentokrát to bude o písničce Stay. Leony a Callum Scott spojili svoje hlasy právě v téhle novince. Německá zpěvačka Leony si získala fanoušky výrazným hlasem a taky osobitým charismatem. Britský zpěvák Callum Scott zase umí vytvořit písně, které jsou emotivní, ale zároveň se vám rychle dostanou do hlavy, se tady píše. V jejich společné skladbě se oba tyto světy potkávají, stojí to za to. Callum Scott už má za sebou koncert dokonce tady u nás v Praze. Loni v říjnu vystoupil ve vyprodaném O2 Univerzu, kam byl koncert kvůli velkému zájmu přesunut z původně plánovaného Fóra Karlín. A Leony u nás ta zatím nekoncertovala, ale českému publiku se přiblížila alespoň na Slovensku. Začátkem srpna totiž vystoupila na festivalu Love Stream v Bratislavě. No a stálo to za to. Teď si ale pojďme vychutnat jejich společnou novinku Stay tady na Frekvenci 1.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, máme páteční večer a já vám ten páteční večer tak trošku okořením. Okořením humorem. My totiž, ač teda už s mým kolegou Romanem Mikešem nevysíláme na denní bázi, tak ještě pořád máme výzvu, kterou jsme vlastně v rámci našeho vysílání měli. A je to výzva Zkus mě rozesmát, kdy jeden druhého se snažíme rozesmát, anebo vás, ale to teda bohužel není vidět. Každopádně tohle jsme zachovali pro sociální sítě, takže se občas na sociálních sítích, nebo občas tak pravidelně, že v pondělí a ve čtvrtek není občas, objeví fór, který buď posíláte vy sami, nebo si ho vyhledáme my. No a taky ty fóry můžete slýchávat během víkendového vysílání, kdy Verča a Mára občas pro vás mají právě nějaký ten fóreček, anebo taky v ranním vysílání. No a já jsem si říkala, že bych teď takhle v pátek večer jeden ten fór poslala do vašich uší, abych vám trošku zvedla náladu, i když věřím, že teda nálada je skvělá. Každopádně já prostě mám jednoho takového favorita. Z těch všech fórů mám jeden, který je za mě naprosto nejlepší. On už teda sítěma proběhl, je to možná 3 týdny, 4 týdny zpátky, ale já se k němu strašně ráda vracím. Sama si normálně tak jako samožersky najdu svůj profil a tam si vyhledám náš for s Mikešem. A uznejte sami, že je fantastický. Takže já vám teď posílám do vašich uší pro větší rohlík, který věřím, že teda ještě jako je tam a může být ještě větší, teď mám na mysli úsměv na tváři. Takže aby ten večer byl prostě zábavný, vtipný a naprosto okouzlující, tak tady jedna výzva, Zkus mě rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Pojďme na to, máme tady pro vás fóreček v podání Mikeše.
3: Tři chlapy sedějí v hospodě, jo, a povídají si, jak je podvádějí manželky. A ten jeden říká, já si myslím, že ta moje stará, jo, že mě podvádí normálně s truhlářem.
4: Prosím tě.
3: No a máme přijdu domů, jdu do ložnice, takhle odkryju tu peřinu a tam jsou piliny.
4: Ten
3: druhý říká, a co ty?
5: No já si zase myslím teda, že ta moje mě normálně podvádí, prosím tě, s myslivcem.
4: S myslivcem?
5: No s myslivcem, já přijdu domů, jdu do té ložnice, odkryju tu peřinu a tam je jehličí.
3: Oni říká, aha, no. Ten třetí říká, já nevím, no, ale myslím si, že mě ta moje podvádí, prosím tě, s železničářem.
4: Prosím tě, s železničářem.
3: Já přijdu domů do ložnice, odkryju tu peřinu a tam je železničář.
1: Frekvence 1. Zkus mě.

0: je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Ochlazení přijde v pondělí. 300 Čechů evakuovali v Chorvatsku a fotbalový Hradec si odkládá další zápas. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou třicítku. Podrobnosti k výstraze říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
1: Vedro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus. Před požárem u chorvatského letoviska Omiš uteklo přes 2000 lidí. 7 zraněných bojuje v nemocnici ve Splitu o život, informují tamní média. Přibližně 300 českých občanů bylo evakuováno. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge a přidává podrobnosti.
3: Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášené žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány.
1: Část turistů oblast podle mluvčího opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům a všechny nedostatky byly napraveny. Luigi Mancione, podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona, u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto muže pronásledoval s cílem ho zabít. Doznáním viny se Mancione vyhne federálnímu procesu, v němž čelil obvinění z pronásledování, jenž mělo za následek smrt. Mohlo by mu to také umožnit požádat o zamítnutí obvinění z vraždy ve státním procesu. Fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky Brno nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven. A jak už padlo, předpokládáme jasno nebo skoro jasno víkendu. V sobotu nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Hezký víkend s frekvencí 1.
4: 21, Vokobere, pár minut k tomu a já vám přeju pohodový večer. Tady od mikrofonu Rádia Frekvence 1. Jenom pro vysvětlení, Ondra Kubala má dovolenou, užívá si volné dny, celý měsíc si vždycky dopřává. Není se čemu divit, já myslím, že to je úplně ideální stav, když si prostě můžete vzít dovolenou na celý měsíc. Ne? Asi bychom to takhle třeba klidně mohli udělat všichni, ale nevím, jak by to tady vypadalo v rádiu. Takže přátelé, pojďme si užívat skvělou muziku, kterou tady pro vás máme. Po 21. hodině na frekvenci 1 budu plná slibů. Můžu vám slíbit třeba Briana Adamse, taky je připraven. Pozor, Vojtěch Dyk a jeho kapela Dyk. Písnička se jmenuje Loser a o ní si povíme něco málo víc už za chvilku.

Pojďme se, přátelé, teď ještě v pátek večer věnovat muzice, protože jste zvyklí během vysílání Ondry Kubaly dostávat informace o písničkách, které běžně moc nehrajeme a které jsou vlastně tak trošku novější. Vojta Dyk a jeho kapela Dyk mají písničku, která se jmenuje Loser. Já musím teda přiznat, že je to písnička, která byla u nás i v české hitparádě, ale nějak moc dlouho se tam teda jako nevohřála. Nevím proč, přitom je skvělá. No, každopádně tenhle single zajímavý je tím, že Dyk si v něm s nadsázkou pohrává s tím, co se děje, když člověk začne stárnout, svět se kolem něj mění a on najednou zjišťuje, že už nerozumí tomu, co ještě před pár lety považoval za samozřejmé. Místo brblání na mladší generaci si ale radši přizná, že je tak trošku loser a právě v tom je kouzlo celé téhle písničky. Loser je především sebeironická, vtipná písnička o věku, životě, schopnosti udělat si legraci sám ze sebe. Vojta má navíc pořádně nabitý program, na podzim ho totiž čeká Stardance. A to asi si myslím, že jako k televizním obrazovkám spousta očí připne, protože zrovna třeba Vojta, když tančí, tak to prostě bude dobrý, já si myslím. Já mu moc fandím. No a s Jakubem Prachařem připravuje na příští rok koncertní projekt Nedvědi 27 a letos v prosinci vystoupí v Ostravě a pražském O2 Univerzu v rámci projektu Dyk jsou Vánoce. Je toho strašně moc. Vojta je prostě takový vytížený, všeho schopný, což zní blbě, ale prostě talentovaný po všech směrech. Tančí, zpívá, hraje. No, takže si myslím, že je jenom dobře, že tvoří. Každopádně si nenechte ujít, jak už bylo řečeno, Vojtu Dyka ve Stardance, nenechte si ujít projekt Nedvědi 27, nenechte si ujít jeho koncert, který chystá až teda v prosinci, což je za chvilku, a ten bude směřovaný hlavně na ty vánoční svátky. Teď ale pro vás na Frekvenci 1 máme Vojtu Dyka a jeho kapelu Dyk a písničku Loser.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak si myslím, že teď všichni lidi zbystřili, vy co posloucháte Frekvenci 1 pravidelně, protože si říkáte, tahle znělka přece znamená, že mám volat do rádia. Prosím vás, znamená, ale ne v tuhle chvíli, protože já bych teď takhle v páteční večer chtěla připomenout částku, která v posledním slově je. Ona to totiž částka není malá. No, je tam docela dost a čeká to na vás na pondělní ráno, ale možná o celém tom víkendu můžete přemýšlet, cože patří do konce věty právě Petry Hřebíčkové, která je tady aktuálně jako celebrita, co nám namluvila větu. A přátelé, je tam 26 tisíc korun. 26 tisíc korun slovy, 26 tisíc korun českých. Tak, teď tu větu, tu připomenu, třeba vám to bude celý víkend šrotovat a vy to vymyslíte.
3: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak vymýšlejte a v pondělí můžete hned po ránu volat Lubce s Mírou a hrát o 26 tisíc korun, tak držím pěsti.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Přátelé, pátek 14. srpna, zítra je 15. srpna. Koukám na to, že zítra 15. srpna je hned několik mezinárodních dnů, třeba Národní den relaxace, Národní den zpěvu na měsíc, Mezinárodní den energy drinků, nebo takový zajímavý den miluji kovboje a kovbojky, to je taky den, který se slaví. Tak jsem si říkala, jestli se třeba v rámci tady těch dnů nekoná nějaká akce, která by s tím souvisela, a zjišťuju, že nekoná, ale zaujala mě tady akce, na kterou vás zvát chci, a to zítra ve Žďárci u Seče, to je tam u nás Sečská přehrada, to znám moc dobře. Každopádně tady se chystá už 12. ročník traktoriády. Jmenuje se to Železnohorský traktor. Čeká tady na vás spanilá jízda traktorů přes Seč, závody v jízdě zručnosti a sprintu, to bude strašně zajímavý, nebo atraktivní soutěž v koulení pneumatik. To věřím, že budou koulet nějaký pěkný pohlední muži a vzhledem k tomu, že bude vedro, tak budou spůli slečení. Myslím od pasu nahoru. Chybět nebude ani výstava historických, moderních a zahradních traktorů. Tato akce je určená pro celou rodinu, protože pro děti spousta vyžití, skákací hrady, jinak dospělí si můžou prohlédnout i jinou nějakou zemědělskou techniku. No a hlavně se musíte přijít fandit těm závodníkům. Začíná to všechno zítra ve 12 hodin v areálu za kulturním domem ve Žďárci u Seče. To vstupné je dobrovolné, parkování je zdarma. Všechny důležité informace máte. Já myslím, že zítřejší akce v Žďárci u Seče, takzvaný 12. ročník traktoriády Železnohorský traktor, bude stát určitě za to.
1: Léto. V rytmu frekvence 1.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, blíží se nám, přátelé, 22. hodina a po 22. hodině tady na Frekvenci 1 nabídnu několik věcí. Pokáčovou rychlovku a taky uděláme ještě po ohlédnutí za radiokem, který je za námi, když většinou se to moc nedělá, ale každopádně my jsme totiž na tom radiokempu na Vranovské pláži vyspovídali Xindla Xe, zpěváka, který tady u nás má taky svoje místo, no ale každopádně on nám v rámci toho rozhovoru prozradil jednu zásadní věc týkající se jeho tvorby, jeho plánů a toho všeho, na co se můžete těšit. Tak to prozradíme, připomeneme si to mezi tou 22. a 23. tak si to nenechte ujít. Přeju pohodový večer.
1: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Putin chce kolaps, na to i Unie. Stále hrozí riziko požáru a Slavia bude hájit 100% bilanci v Liberci. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Cíl ruského vůdce Vladimira Putina na rok 2026 je, aby skolabovalo NATO i Evropská unie. Informuje deník The New York Times. Podle jehož zdrojů to Putin řekl za zavřenými dveřmi na setkání s nejvyššími představiteli Kremlu. Deník navíc doplnil, že Putin stále chce dobít jih Ukrajiny, skrz který by následně pohltil kromě již okupovaného Podněstří také zbytek Moldavska, z jehož území by útočil dále na státy Evropské unie. O víkendu rtuť teploměru opět vyšplhá vysoko, naměříme až 36 stupňů. Hlavně v neděli by se měly přidat také bouřky. Trvá do odvolání, je také výstraha před rizikem vzniku požáru na celém našem území, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V důsledku déletrvajícího sucha, rostoucích teplot a o víkendu i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
1: Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejvíc suchým od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Zrušení devátých tříd základek by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci z několika organizací. V pražské Libni nedaleko Palmovky prasklo vodovodní potrubí, ulicemi se valilo větší množství vody. Na místě zasahovali policisté a také hasiči. Havárie by neměla mít vliv na zásobování pitnou vodou. Tisíce španělských a marockých příslušníků bezpečnostních složek posílili hranice Ceuty a Melilly s Marokem. Úřady se pro tento krok rozhodly poté, co se na sociálních sítích začaly šířit příspěvky, které navrhovaly, aby se v sobotu 15. srpna opakovala událost z konce července, kdy do Ceuty vtrhlo asi 72 tisíc marockých migrantů. Fotbalisté Slávie vyhráli úvodní 3 zápasy ligové sezóny a ve čtvrtém kole zkusí udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Bez ztráty bodu zůstává také Jablonec, který si utkání proti Bohemce nechal kvůli účasti v závěrečném předkole poháru odložit, stejně jako Hradec. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6-0 a 6-2 postoupila do druhého kola. Jak už padlo, víkend bude horký, sobota jasná nebo skoro jasná, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
3: 22.00, k tomu pár minut, posloucháte Radio Frekvence 1, Jana Knížková, zdraví, přeju pohodičku. No a za chvíli, v těch následujících minutách, spousta skvělé muziky, to je jasný, proto posloucháte Frekvence 1, ale taky se ke slovu dostane za prvé pokáč, připomeneme si jednu z pokáčových rychlovek, no a taky se ke slovu dostane Xindl X, my si totiž připomeneme naše povídání, které proběhlo na Radio Campu, ze kterého jsme se vrátili, to spoužití. To jsem řekla něco interního. Ne, dobře, ve vší slušnosti. Takže za chvilku Xindl X a spoustu takových docela zásadních informací, které se týkají jeho koncertování, jeho tvorby, tak si to nenechte ujít a do té doby spousta skvělé muziky třeba od Lucky Vondráčkové nebo Soul Asylum. Jana Knížková přeje hezký večer.

0: Na frekvenci jeden Soul Asylum a Soul Asylum vystřídá Pokáč. Pokáč má tady u nás svoje místo. Každých 14 dnů nám nabízí takzvaně Pokáčovou rychlovku, ve které většinou reaguje na to, co se děje, co se řeší, o čem se píše v médiích, o čem se mluví v televizi, co se řeší na sociálních sítích. No a těch témat bylo za celý rok strašně moc. My si jednu Pokáčovou rychlovku právě teď připomeneme a ta se týká fotbalu. Tak si nenechte ujít. Tady je.
1: Pokáčová rychlovka. Na frekvenci 1.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Přátelé, před námi poslední dva radiokempy, což je vlastně takový stěžejní projekt Frekvence 1 přes celé léto. Každou středu za vámi jezdíme. Teď jsme naposledy byli s Vojtou Efflerem a s celou naší partičkou na Vranově. Vranovská pláž je moc hezký místo a s námi vždy na ten radiokemp vyráží nějaká ta celebrita, respektive muzikant, kapela nebo zpěvák, zpěvačka. No a tentokrát tam s námi byl Xindl X a ten nám tam prozradil spoustu takových zajímavých věcí, které by vám neměly uniknout, pokud jste jeho velkým příznivcem. Tak schválně, co Xindl X chystá? Pojďme si to připomenout.
1: Teď přichází ta nejjednodušší otázka, co je od té doby nového? Ale myslím, že to bylo tak nějaký 2-3 roky zpátky, co jsme se viděli.
2: Prosím tě, no tak toho je novýho spoustu, já to tak jako zestručním, ale máme po té době jednu novou desku a za dveřma další novou desku, protože příští rok slavím 20 let na scéně. Aha. Jsem si tím 20 letům, je to smutný, je to tak?
3: Ne to.
2: Je to krásný, je to veselý. Tak jsem si tím 20 letům chtěl nadělit novou desku, takže už ji máme z větší části natočenou, nebo jako všechny písničky už jsou roztočený, některý úplně dotočený, některý zbývají dotočit nějaký nástroje, někdy na jaře by to mělo vyjít. Pak si k těm 20 letům chceme nadělit i nějaký patřičně velký koncert, něco ve stylu 20 let, 20 hitů, 20 hostů a tak, ale zatím...
3: Nějaká pěkná letna?
2: Zatím, ale tak jako něco trošku menšího, nějakých 5000 lidí třeba.
1: Jako,
2: ale zatím nechce být příliš konkrétní a skoro všechno už jsem to tady propálil.
3: Tak jako jasný je, že se prostě něco chystá, že by fanoušci měli být trošku ve střehu a sledovat třeba tvoje sociální sítě.
2: Ano, protože už už příští týden to vyhlásíme, o co půjde.
3: Aha.
2: A my, protože
3: Sypu exkluzivní polinformace,
2: my totiž jako příští týden na to budeme trénovat na mém narozeninovém koncertě v Rýgdových sadech, kde mimochodem zbývá posledních 50 lístků, pokud někdo poslouchá, tak máte taky poslední exkluzivní šance.
3: Ještě
2: chytit, takže tam budeme trénovat a tam asi ohlásíme, o co přesně půjde, kromě té nový desky tam příští rok.
1: Líbí se mi tvůj smysl pro humor, chtěl jsem vám říct, pokud někdo poslouchá.
2: Ale já tak jako jsem vtipný, mimochodem, ani o tom nevím, ale jsem vtipný, ani to netuším.

0: Rádio Frekvence 1 vám společníkem v pátek večer i v tuhle pokročilou hodinu. Před námi víkend, kdy bude hodně, hodně teplo. Ty teploty by měly atakovat místy téměř až 630 stupňů. Ale po víkendu, jak jste od nás mohli slyšet, respektive od Dagmar Honcové, to vypadá, že by se mohlo ochladit a mohl by se hlavně objevit taky nějaký ten deštíček. Teda ukazuje to, že by deštíček mohl přijít už v neděli. Třeba v neděli odpoledne, no ale od pondělí, jo, co se týče třeba Prahy, 23 stupňů pouze, 70% deště. 23 stupňů pro úterý, 55% deště. Tak to vypadá slibně, myslím, že všichni určitě očekáváme, že začne pršet, že nám trošku ten deštíček schladí naše hlavy a celou tu naši zemičku, tak si to moc přejme. Každopádně já chci popřát krásný víkend, ať už ho strávíte jakkoliv, u vody, u bazénu nebo kdekoliv jinde, no a nejlépe neustále ve společnosti Rádia Frekvence 1. Loučí se Jana Knížková, přeju vám pohodový večer a budu se těšit v pondělí po 14.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Ochlazení přijde v pondělí. 300 Čechů evakuovali v Chorvatsku a fotbalový Hradec si odkládá další zápas. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou třicítku. Podrobnosti k výstraze říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
1: Vedro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus. Před požárem u chorvatského letoviska Omiš uteklo přes 2000 lidí. 7 zraněných bojuje v nemocnici ve Splitu o život, informují tamní média. Přibližně 300 českých občanů bylo evakuováno. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge a přidává podrobnosti.
3: Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány.
1: Část turistů oblast podle mluvčího opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům a všechny nedostatky byly napraveny. Luigi Mancione, podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona, u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto muže pronásledoval s cílem ho zabít. Doznáním viny se Mancione vyhne federálnímu procesu, v němž čelil obvinění z pronásledování, jenž mělo za následek smrt. Mohlo by mu to také umožnit požádat o zamítnutí obvinění z vraždy ve státním procesu. Fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky Brno nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven. A jak už padlo, předpokládáme jasno nebo skoro jasno víkendu. V sobotu nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Hezký víkend s Frekvencí 1.
4: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Putin chce kolaps, na to i Unie. Stále hrozí riziko požáru a Slavia bude hájet 100% bilanci v Liberci. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Cíl ruského vůdce Vladimira Putina na rok 2026 je, aby skolabovalo NATO i Evropská unie. Informuje deník The New York Times. Podle jehož zdrojů to Putin řekl za zavřenými dveřmi na setkání s nejvyššími představiteli Kremlu. Deník navíc doplnil, že Putin stále chce dobít jich Ukrajiny, skrz který by následně pohltil kromě již okupovaného Podněstří také zbytek Moldavska, z jehož území by útočil dále na státy Evropské unie. Po víkendu rtuť teploměru opět vyšplhá vysoko, naměříme až 36 stupňů. Hlavně v neděli by se měly přidat také bouřky. Trvá do odvolání, je také výstraha před rizikem vzniku požáru na celém našem území, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V důsledku déletrvajícího sucha, rostoucích teplot a u víkendu i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
1: Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejvíc suchým od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Zrušení devátých tříd základek by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci z několika organizací. V pražské Libni nedaleko Palmovky prasklo vodovodní potrubí. Ulicemi se valilo větší množství vody. Na místě zasahovali policisté a také hasiči. Havárie by neměla mít vliv na zásobování pitnou vodou. Tisíce španělských a marockých příslušníků bezpečnostních složek posílili hranice Seuty a Melilly s Marokem. Úřady se pro tento krok rozhodly poté, co se na sociálních sítích začaly šířit příspěvky, které navrhovaly, aby se v sobotu 15. srpna opakovala událost z konce července, kdy do Seuty vtrhlo asi 72 tisíc marockých migrantů. Fotbalisté Slávie vyhráli úvodní 3 zápasy ligové sezóny a ve čtvrtém kole zkusí udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Bez ztráty bodu zůstává také Jablonec, který si utkání proti Bohemce nechal kvůli účasti v závěrečném předkole poháru odložit, stejně jako Hradec. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6-0 a 6-2 postoupila do druhého kola. Jak už padlo, víkend bude horký, sobota jasná nebo skoro jasná, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ochlazení přijde v pondělí. 300 Čechů evakuovali v Chorvatsku a fotbalový Hradec si odkládá další zápas. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Dlouho očekávané ochlazení by do Česka mělo dorazit až v pondělí. Předtím nás ale čeká horký víkend s teplotami nad tropickou třicítku. Podrobnosti k výstraze říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 stupňů a v neděli 32 až 37 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech už bude o něco chladněji, kolem 30 stupňů. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí.
1: Vedro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus. Před požárem u chorvatského letoviska Omiš uteklo přes 2000 lidí. 7 zraněných bojuje v nemocnici ve Splitu o život, informují tamní média. Přibližně 300 českých občanů bylo evakuováno. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge a přidává podrobnosti.
3: Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány.
1: Část turistů oblast podle mluvčího opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům a všechny nedostatky byly napraveny. Luigi Mancione, podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona, u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto muže pronásledoval s cílem ho zabít. Doznáním viny se Mancione vyhne federálnímu procesu, v němž čelil obvinění z pronásledování, jenž mělo za následek smrt. Mohlo by mu to také umožnit požádat o zamítnutí obvinění z vraždy ve státním procesu. Fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky Brno nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. kola s Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude stanoven. A jak už padlo, předpokládáme jasno nebo skoro jasno víkendu. V sobotu nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Hezký víkend s Frekvencí 1.